tou trávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam. A já na všech s vámi stál.

0: Noc plná hvězd.
1: Ano, mám rád tento humor, který je konán, řeklo by se možná, bez účelu. Ale lépe, který plodí a rodí své nápady, nestará se o směr a místo jejich dopadu. Můj otec byl po celý život nadán tímto druhem humoru. Jako mladý muž se vracel jednoho dne z plesu a nasadil soše svatého Václava na hlavu cylindr. To bylo v Plzni. Neříkám to z rodácké píchy, uvažuji jen, oč těžší by to měl v Praze. To bylo před první světovou válkou, tedy v dobách monarchie a útlaku. A jeden český novinář tehdy prohlásil, že to byl šovinistický pokus německého studenta zesměšnit českého patrona. Ale můj otec nebyl Němec, ani student. Šplhaje na sochu Václavovu měl na mysli jediné. Věnovat soše cylindr. A bylo mu jedno, jestli socha představuje Garibaldiho, Koperníka nebo Elišku Krásnohorskou. Prosím, byl by určitě zaváhal před pomníkem Cyrila a Metoděje. Ne z důvodu náboženských nebo národnostních, ale prostě proto, že měl jenom jeden cylindr. Nevycházel ze šovinismu a nemířil k hanobení. Já taky nevím, jak by tentýž novinář tentýž skutek popisoval dnes, protože svatost bývá tu přidělována, tu zas odnímána a lidé občas odstraňují nejen své ukvapené názory na sochy, ale ukvapené sochy vůbec. Mám rád tento humor, který tryská ze země pro sám půvab a samo rozkoš tryskání. Nestaraje se o to, zda je pramenem pouze pitným, anebo dokonce ještě léčivým. Mám tři báječné tety, Matildu, Marii a Růženu, které celý život plodí tento humor tak volně, jak ptáci zpěv, jak včely med, jak bourec hedvábí. Teta Marie, kdysi dávno žena soudního rady, dovedla chodit po zahradě jejich vily ve svých nedělních letních šatech, na hlavě majíc nasazenou lepenkovou hlavu krávy z maškarního plesu. Jen proto, aby poslechla ten nádherný popud, který zněl nasadit si hlavu krávy a chovat se jako dáma, na rozdíl od mnoha dam jejího okolí. Jednoho dne se s touž hlavou na hlavě dívala z okénka podkroví téže vily, kolem pochodovala četa vojáků a tento jev vzbudil natolik jejich pozornost, že důstojníkovi nezbylo než veler k zastavení. Stáli a hleděli ke střeše. Zamyšlený jedinec způsobí ušlechtile, ale zamyšlená četa musí být velkolepá. Nevím, kde skončila ona lepenková kravská hlava, ale chtěl bych jí mít na památku. Sotva bych asi našel tolik zářivé odvahy, abych si ji někdy nasadil a chodil s ním po zahradě. To zahanben přiznávám. K tomu by tato hlava nestačila. K tomu by bylo zapotřebí ještě té druhé hlavy, požehnané hlavy mé tety Marie, kterou to napadne, která to nesoudí a provede. Já shledávám skutečnou básní, dovedou-li se tyto tři ženy ve zralém věku svých životů mezi 50. a 70. rokem bavit tím, že dvě z nich doma při vaření v kuchyni své třetí sestře tajně zezadu zapalují šňůru od županu. Miluji tento humor, který nemá diváku, ale který je. Který je, protože nemůže nebýt. Který je polohou jejich požehnaného srdce. Jednou potřebovali moje tety likvidovat jednu dámu. Ne snad fyzicky, ale společensky. Chodívala k ním na pravidelnou nedělní kávu s bábovkou a štvala je. Štvala je svými řečmi o společenském životě našeho města, prostě svými drby. Štvala je. Bylo jednoduché přerušit ty návštěvy. Ale moje tety nejsou jednoduché ženy. Celou noc tomu věnovali. Celou noc, protože i pro vynikající kuchařky, jakými jsou, dá práci upéct si bábovku, která by v sobě uvnitř nesla náplň spilin. A moje tety ji upekly. Se stejnou péčí, z jakou jiné kuchařky věnují přípravě svatebního dortu a jiní činitelé přípravě vodíkové pumy. Ta bábovka měla vlastnosti obojího. Když byla kladena na stůl, slibovala požitky svatebního dortu. Ovšem za chvilku zapracovala jinak. Moje tety tvrdí, že ta dáma tehdy vyběhla, aby se už nikdy nevrátila. Ale já tvrdím, že ta dáma tehdy vyběhla, aby se už nikdy nezastavila. Jsou totiž pohyby, věřím, aspoň v oblasti psychické, které v nás potom trvají už po celý život. Co si v nás už utíká, utíká, utíká i ve spaní. I v nejhlubším spaní. Mám rád tento humor, který tryská jak ptačí trylek a nepřítel zasahuje z razancí pumy. Ať je. Ať je vedle ptačího zpěvu, který je věčný. A místo pum, které jsou zbytečné.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak to je Luboš Svoboda, s kterým my se známe poměrně dlouho a jsme rádi, že nás napadlo pozvat ho ke spolupráci s divadlem Semafor. Prakticky se s ním známe
2: od vojny.
1: Od vojny, ano. Já si vzpomínám na vojně, to byl Luboš takový příklad slušného chlapce na začátku vojenské služby. Jsme se ráno sešli na umývárně a padlo tam náhodou neslušné slovo.
2: No ono padlo.
1: Ono padlo většinou. Tak Luboš sebral ručník a šel pryč. Ani to se nemil. A ke konci vojenské služby to už my jsme zase odcházeli a on tam zůstával v srdečné rozmluvě s Maďary, kteří se v něj doplňovali slovník.
2: Když tě tady tak náhodou, Luboši, to jsem se chtěl zeptat. Taková věc mě trápí. Jestli se náhodou vaší československé církve nějakým způsobem nedotkne federalizace?
3: Tvý starosti bych chtěl mít.
4: No, já myslím, že česká ani slovenská národní rada příliš pánovou neovlivní.
3: A seš klidný.

Vše vystaráno, nebojím se psot. Jsme stejné ráže, dvojice jsme slovo. Lehká a pasák, špinavý smrk.

0: Noc plná hvězd.
1: Několik divadélek se vysílalo o Vánocích. S vánočními hosty ve sváteční náladě se teď přeneseme do atmosféry, na kterou se všichni těšíme celý rok. Prvním vánočním hostem byl národní umělec Miloš Kopecký. Mám moc ráda jeho herectví a tak jsem hned byla žensky zvědavá.
2: Řekněte mi, čím to je, že jste vždycky hrál role intrikánů, padouchů a takových
3: no, to je taková krásná, taková otázka, jako třeba Grepa Kračte mít mateřské znamenko. Tak čím to je, že jsem vždycky hrál většinou, teda pořád taky ne to, já jsem taky dlouho, ještě než byla televize, předtím jsem taky existoval, víte. Tak jsem hrál jaksi dramatické postavy a vůbec ne komické role. Proč většinou jsem hrál intrikány a padouchy? No to mám mnoho důvodů. Jednak protože většina režisérů má svou zatvrdlou vulgární typologii. Já prostě vás hodí, šoupne vás do nějaké přihrádky, do jakéhosi šuplíku a tam jste a nemůžete se z toho vybabrat. Tak to je jedna věc. A za druhé, abych tedy odpověděl jaksi humorně, je to proto, že herectví je umění jaksi metamorfózy, přeměny a převtělování. Čili

0: Já hraju svůj pravý opak, že ano. Já, člověk čistý, mravně spanilý, průzračný. Podívejte se na ty oči. No, studánky. Vidíte to? Čiré studánky. No.
1: Jako gentleman víte, že
0: jako
1: ženy
0: co?
1: Se... Gentleman.
0: Jako já?
1: Ano, vy.
0: Děkuji.
1: Víte, že žen se nemůžete ptát.
0: Tak se směje, tak se směje. Říká, že jsem gentleman a on řeje smíchem.
1: Vy mě nedovolíte odbočit.
0: Ano, odbočit.
1: Víte, že se ženy nemůžete ptát na věk. A já bych vám chtěla
0: stačí,
1: položit
0: stačí,
1: takovou otázku.
0: Stačí, já vím, kam míříte. Vy se mě chcete zeptat, jak jsem starý.
1: Ne, vůbec
0: to
1: ne.
0: To každý ví.
1: Ne, na kolik se cítíte?
0: Na kolik se cítíte? No, to přijde na to kdy. Tak třeba po ránu, časně z rána, když vstávám, se cítím na takových 120. V poledne to tak klesne na tu 80. K večeru jsem na svém věku, ale řeknu vám, v 11 hodin v noci na barový sesli zajíc. Skutečně, to tak.
1: Richard III. Byl vždycky takový jakýsi symbol zla.
0: Ano.
1: Co je pro vás symbol dobra?
0: No tak symbolů dobré je víc, já si teď nespomínám třeba...
1: Vánoce?
0: Vánoce, ano, velmi správně, ku příkladu Vánoce. Ano, se by kouzelný, že? Že prostě už vrací peklo se pečivo a ve vaně už plavali kapři a táta se zapálil doutník a to krásně vonilo. Já jsem šel se džbánem, chrupajícím sněhem pro pivo.
1: Jenomže vy pořád...
0: Od rána jsem...
1: Vy pořád mluvíte v minulém čase.
0: No protože, jak tak zraju... Všimněte si, že říkám, že zraju, nestárnu, pozor. Jak tak zraju, jak jsem tak dozrál až do tohoto zralého věku, tak mám čím dál tím střízlivější oči a teď vám sám, nevím, je to tak, nebo se mi to zdá. Nebyly to tenkrát jenom okouzlené dětské oči. Víte, mě vám teď připadá někdy, že ty Vánoce už nemají to kouzlo, co kdysi mývali v mém dětství. Ještě jedna věc je tady. Takové, ty Vánoce za to nemůžou, ale lidi, víte, je na tom někde i trošku něco pokryteckého. Víte, lidi, kteří celý rok jsou na sebe zprostí a sežrali by se pro kus bursta, nebo to je jedno, nebo pro výfuk automobilu, najednou, hele, podívejme se, zlatá rybko, oni jsou na sebe hodní a lídní a milí a strašně fajn a štědří. Vlk, takovej vlk, ten je vlk furt. Celý rok furt a neslaví žádný Vánoce, to se mi si představím, že titíž lidé, kteří třeba připravují válku, nebo by chtěli, nebo mají zájem na válce a řinčí zbraněmi, když si představím, jak titíž lidé sedí ve své počestné rodině, jako počestní otcové rodiny a u vánočního stromku, jak slaví Vánoce, tak se mi dělá špatně, vám řekl. Takže pro letošek mě máte z krku, jo?
1: Já vám děkuji za návštěvu a přeji vám šťastné a veselé nejenom Vánoce, ale i zbytek dnů do konce roku a i všechny příští.
0: Ano, mám to za potřebí. Děkuji.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak další dotaz, prosím.
2: Ano. Myslíte, že vás může donutit nějaký pan režisér ke zpěvu?
1: No tak režisér může donutit ke zpěvu, pokud je to režisér cynik, člověk bez srdce, nehumání, nejen vůči mně, ale hlavně vůči obecenství, může donutit ke zpěvu. Já například jsem solově zpíval na jevišti, tváří v tvář celému hledišti.
3: To byla krásná hra, Fraskita se to jmenovalo, Lehár František. A my jsme to hráli v Plzeňském divadle a já v tom nechtěl hrát, já jsem se bránil, já jsem říkal, tam byl nový ředitel, já jsem říkal, pane řediteli, pochopte, já jsem činoherec. Já nemůžu hrát v opertě, zpívat neumím, tančit neumím, já ani nevypadám na to zvýšený vstupný, protože, no jo, no to je dražší vstupný, na fešáky se platí, to je, tam mají z toho krasavci urostlí. A on říkal, ne, ne, ne, to není operetní role, ten nespívá, netančí, to je dramaticky vypjatá role, vždycky to hráli činoherci a vy to musíte hrát. Tak jsem to hrál. Fraskita, to je španělská cikánka a já hrál cikána, jmenoval jsem se v tom kuse Sebastiano. A jezdili jsme spolu po Španělsku a živili jsme se zpěvem, který je jim pochopitelně. Za můj by nás utloukli. A já jsem jezdil s ní v takový malý maringotce otrhaný a doprovázel jsem jednak osobně, jednak na kytaru. Tedy na kytaru taky neumím, to byly namydlený provázky a za scénou živej kytarista, že jo. No a to víte, co takový zpěv může vynést, že jo, paní Kolínská, to vlastně tenkrát, to byla chudoba, to nebylo jako dneska. Tak jsme vlastně byli takový napůl žebráci a jezdili jsme tím Španělskem a otrhaný, chudáci, zaprášený a to. Ale, a to je právě zvláštnost operety, v druhém jednání žádný Španělsko, žádná žebrota, žádné silnice, ne. Francouzská riviera, ona zpívala v přepichovém baru, já už měl lepší kostým, lepší kytaru, ona nádherný toalety a já do dneška nevím, čím ona se tak rychle vyšvihla. No ne, já nevím, já jsem jí pořád nesledoval, taky nevím, co stihla za přestávku, ale vím, že v druhém jednání už to byla přepichově vohozená dáma, různé toalety za jedno jednání a zpívali jsme v nádherným takovým baru na francouzské riviéře. A to je zákon operety, že vždycky druhý jednání dopadne špatně, to si všimněte. Na konci každého druhého jednání je krize, ti dva hlavní se rozejdou, malér, spor, to je vymyšlený rafinovaně. Aby lidi přes přestávku trnuli, jestli ti dva se dostanou nebo ne. Aby se neodcházelo domů a tak. A tady v té Fraskitě dojde k velikému maléru. Tady kdyby jenom nějaká krize nebo spod. Ne. Ten její škrtí před lidma, ten ji rdousí vám, to je veliká scéna na jevišti, kdy ji škrtí a typicky mužský je proč. Kdyby, dejme tomu, špatně intonovala nebo tak, prosím, ale on si vymyslí mužský, typicky mužský, že prý to zpívá před těma lidma nedostatečně oblečena. Přitom věřte mi, ta dáma toho měla na sobě víc, než kdyby měla dvoudílný plavky. Skutečně víc. Ona měla sukni, černou, hedvábnou, nádhernou španělskou sukni, odtud až na zem. Až na zem. Maxi sukně. Tady chvilku nic, ale to byl moment. Opravdu, to tak uteklo, to se dalo rád i pro školy. Tady zase textíly, pochopitelně, že jo? A tady už nic potom. No tak já bych ji byl vykryl jinak, ale já to nerežíroval, takže já nevím, já do toho nemohu zasahovat. A tímhle on, a on tady na ní, že tedy prej vostuda, nebo já nevím, jak si to, nebo se bál, že mu nastydne. A škrtilí tam, veliká dramatická scéna, no to víte, škrcená ženská se vozve. Tak tadle vám řvala Sebastiano na mě. A já tam vletěl na jeviště skokem. No Španěl divoch. To je 25 let, pozor. To je 25 let tomu nazad. A tam vletěl skokem a tasil jsem na něj dýku. A měl za šerpou dýku, tasil jsem na něj dýku a on tu paní přiškrcenou pustil. A teď jsme měli nádhernou dramatickou scénu, kdy stojíme proti sobě já s tou dýkou, ten chudák vlastně, že jo, ten kytarista a proti němu ten bohatý pán v tom fraku, který si klidně zapálil cigaretu takhle a koukal mě do očí. A já odzbrojen tím jeho klidem jsem byl tak konsternován, že ta ruka s tou dýkou mě klesla, jako to bylo hezky narežírované, jako klesla. A on vám hrdě odcházel do kulisy a odešel. No a ta Fraskita se zpamatovala, že ho teď viděla, ten odchází, skočila, koukala se za ním s takovým vyděšeným dramatickým výrazem, jako kdyby si říkala, ten člověk jde z baru pryč, platil nebo neplatil? A teď já zase jsem ten chudák cikán si říkal, šance pro mě, ti dva se rozešli, skočil jsem k ní, chytil jsem jí takhle strach na sebe, že... Moment, jak já jsem... Ano, ano, ano, také jsem jí bral, ano, ona měla takhle lokty, jí, ano, já už bych měla jí brát za ty lokty a také jsem měla sebe přitisk, já jí neobracel, to byly lopatky tady, a také na sebe, že jo? A říkám, Frasky to konečně si jen má. Ale ona vám se mě vyškubla, šla na takový schodiště, který tam bylo postavený, tam se postavila a do hlediště hrdě řekla, a přece ho miluji. A spadla opona. Lidi proplakali přestávku. Kvůli vstupnýmu. A teď my už jsme to hráli mockrát, my už to hráli asi po 15. čili já už jsem začínal tenkrát určitý věci divadelní chápat. Já nemám amu, já nemám konzervatoř, já jsem si musel určitý divadelní principy, jak si sám vysvětlit. Takže já jsem si sám třeba jako začátečník tedy přišel na to, že on jí neuškrtí, že to je divadlo, víte, to jsem... Tyhle věci, které se na AMU vykládají, tak já musel sám si jako přežvejkat v té hlavičce ochotnický, že jo? A tak jsem věděl, že ji neuškrtí a vzadu při téhletej scéně jsem se zapovídal s hasičem. S požárníkem, pardon, požárníkem. Ačkoliv tenkrát s hasičem, ano, tenkrát s hasičem. Tenkrát tam byl kvůli hašení. A tak jsme si... povídali jsme si za scénou, že a on mě vykládal zase takové věci ze své profese zajímavé, jak zapálit divadlo nejlépe, že jo, nebo jak udržovat požár, než přijedou sbory. A tyhle ty věci, zajímavé takové věci to. A tak jsme si tam povídali a já nenou slyšel, že ona volá Sebastiano, už popátí, marně. Tak jsem si vědomil, já tam mám být. Rozběhl jsem se, vletěl jsem tam a tam byl na zemi koberec, kokosák, ovšem pravej, jo, pravej kokosák, no prostě jak si český režisér představuje bar na Riviéře, kokosák, já vám na něj vletěl, dostal jsem smyk a já na to jeviště přijel. A teď on si na této scéně obrovsky zakládal, to byl totiž vrchol jeho role. Tam to jako vygradovalo, veliká dramatická scéna slavná. A on taky tuhle scénu nejlíp hrál. On v tom byl opravdu v tomhle momentě nejlepší. Jak on dovedl zahrát, to bylo fantastický, ten vztek. Tu zuřivost, tu zběsilost. Jako, oni byli v civilu manželé, ti dva, jo? On vám jí tam rdousil, tedy nádherně, a on jí rdousil tím způsobem, že on jí vohnul do takového jako obloučku takhle, víte, čili on nohy měla tamhle, tady měla hlavu, že? A takhle jí rdousil krásně. To se nejlíp škrtí dáma. To si všimněte doma, jo? Že když škrtíte paní ve stoje, ona se vysmekne. Ale když si ji vohnete, tak ty nožičky už nezaberou. A to je důležité. Tak on ji škrtil tímhle způsobem, že hlavinku milostivé paní měla se. A v tom já tady jedu. No. Na kokosáku nezabrzdíte. Prostě já jí najel bokem na hlavu. Ozval se takový dutý zvuk. Já mám dutý boky. A ona vám řekla, je. To je španělský citoslovec z okolí Malagy. Hojně používaný, řekla, je. A česky sebou řachla. a zůstala ležet. No, my jsme hráli dál, to se musí hrát dál, to je divadlo, to není hokej, aby ze střídačky hodili novou subret. Tak jsme hráli dál, tedy já na něj tasil tu dýku, on vám proti mě s tou cigaretou tady, a teď bylo to ticho, jak se měříme z očí do očí, beze slova, a on v tomto případě tiše, aby nikdo nic neviděl a neslyšel, tak tiše mi povídá, co je jí. A já stejně tiše a nenápadně mu říkám, nevím, ležím. A tak jsme se jaksi dohadovali o jejím zdravotním stavu. No ale hrálo se dál, on tedy se otočil ode mě, mě ta ruka s tou dýkou klesla, že jo. On odešel do té kulisy, ona vstává, cupitá za ním, kouká s tím vyděšeným výrazem, jak jsem říkal. Já k ní skočím, strh jsem jí na sebe, říkám, frasky to konečně si jen má, jako vždycky. Ona se mě vyškubla, jako vždycky, ale do dneška nevím, jak se to mohlo stát. Jak ona měla ten dvojitý komplet takovej, malík mě zůstal za tou gumou, tady vzadu, jo, tadyhle, jak máte, malík. No, malík to vydržel. Ta guma ne. No to bylo za války, ty materiály byly špatné, samozřejmě to. To vám prasklo, ale s takovou silou, to jsem netušil, co je tam za sílu, to ruplo, já ještě dostal knoflíčkem do voka. No, tedy ona naštěstí tedy tu padající textily zachytila u kolen. A teď se mi líbilo, jak jsem ocenil tu její uměleckou poctivost, že dodržela tu režii, ten základ, že šla na ty schody, že to nějak nedohrála zády, no ne, šla na ty schody tak, jak měla a tak, jak byla. A tam si stoupla, ovšem už ne, jako vždycky takhle, tentokrát takhle. Jako když Libuše vidí Prahu. A řekla, a přece ho miluji. A spadla opona a já. A od té doby byli do divadla telefonický dotaz, jestli to byla náhoda, nebo jestli je to vždycky. Já to chtěla dělat vždycky, ale ona nechtěla. Ale tímto představením se prokázalo, že na milovníka jsem příliš divoký. Tedy na jevišti. A od té doby už mě byly svěřovány spíše role komického charakteru. A já jsem za to osudu i ředitelům vděčen, protože já si myslím, že milovníků je plno a legrace je méně.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, dovolte, abychom se vám hned na začátku přiznali k jedné takové věci, že vás totiž v tomto okamžiku nevidíme poprvé. Totiž dívali jsme se tady se Slávou, že jo?
2: No jo, furt o mně nemluv, víš, že jsem plachej.
1: Zkrátka, dívali jsme se s tímhle chlapem, takovým průzorem v oponě, jak jste přicházeli do divadla svátečně naladěni a říkali jsme si tak, pozor, tihle diváci budou nároční.
3: Hned jsme zkrátka na vás poznali, že jste zhejčkaný televizí.
1: Ano, já už je vidím.
3: Seděj si doma u přístroje, mačkaj knoflíky, jak chtěj, volej si programy podle libosti, žádnej ze všech dvou kanálů jim není dost dobrej.
2: To jste ještě zhejčkaný laternou magikou, 70mm filmem, pohyblivejma schodama na Václavském náměstí, ledničkama, telefonama, lampama, horským sluníčkem, penicilínem a nočním životem našeho města vůbec.
1: Matěj Kopeckýmu se to hrálo, když tohle všecko nebylo, ale uznejte, můžeme dneska my dva tady na vás vytáhnout kašpárka a šmidru a loudit potlesk.
2: To sami uznáte, nemůžeme. Místo, abyste se začali radovat, že kašpárek Jiřík zase po létech zavítal mezi vás, tak tady sedíte a myslíte si, s čím asi novým mezi vás přijdem.
1: Ale my dneska se šmidrou tu vaši měšťáckou pýchu zlomíme.
2: Pokoříme.
1: My tohle představení pojednáme jako obrovské světové show.
2: Počkej, Jirko, já jsem rád, že jsi se hned na začátku odvázal, víš? Že diváka hned zpočátku zastrašuješ. Ale světový show, já se přiznám, já nevím, jak to vypadá.
1: A ty myslíš, že oni jo? V ledničce ho neuviděj. A v televizi teprv ne.
2: No to vím. Ale hlavně, aby ho viděli tady.
1: Tady ho uviděj, o to se nestarej. Světový show není tak složitý, to chce hlavně pohyb, pohyb, pohyb. Všecko statický musí jít pryč.
2: Aha, tak já jdu.
1: Počkej, kam bys chodil? Slávku, ty se musíš rozpohybovat. Ukaž nějaký taneční variace.
2: No prosím tě, taneční variace, teď víš, jak to no. Se mnou bylo v tanečních.
1: No byl jsi tvrdší, ale no. To se...
2: Hele, leda, že ty bys mě předvedl nějaký taneční kroky.
1: Prosím, můžu, pro nás gigoli je to maličkost. Hele. A, dva, tři, a, dva, tři.
2: Ale to je pěkný.
1: A, dva, tři.
2: To se mně líbí.
1: A, dva, tři.
2: Ale ty se pěkně
1: a,
2: vlníš,
1: dva,
2: kamaráde.
1: A, dva,
2: ale že by to bylo zrovna
1: a,
2: světový
1: dva,
2: show.
1: Tři. No, jen počkej, až těmhle krokům bude hrát hudba Foxtrot.
2: Těmhle krokům? Tak to bude show.
1: No?
2: A to tančíme oba?
1: Oba, samozřejmě. Duo Boys.
2: Tak jedem.
4: A, dva, tři, show, dva, tři. A, dva, tři, show, dva, tři.
1: Dámy a pánové, vítáme vás po návštěvní dni v divadle Semafor, který bude dnes pojednán jako jedno veliké, barevné, světové, nenapodobitelné, nevídané show, dva, tři. Dnešního show se zúčastní tyto showmeni. Miroslav Šimek a Jiří Kroslav.
2: To bylo co? To je právě umění nás světových speakerů, že uvedeme sami sebe na scénu do show 2-3 a ještě si oko diváka užije tance až.

a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí?

0: prchách dřích.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Česká literatura zná celou řadu katolických kněží, kteří byli zároveň i básníky. Skládali jak duchovní, tak světskou poezii. Stejně jako jubilant, kterého si v těchto dnech připomínáme, od jeho narození totiž uplynulo 155 let. Jmenoval se Karel Dostál Lutynov a byl rodákem z Žírné Hané a zůstával jí věrný vlastně celý život. Narodil se v roce 1871 v Prostějově. Po maturitě pokračoval ve studiu ve Velkém semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Nastoupil dále jako kaplan v čistě německé farnosti Loučná nad Desnou na Šumpersku a hned v roce 1895 se stal kaplanem v národně smíšeném Novém Jičíně. Ale hlavně psal básně a založil také katolickou sportovní jednotu, takzvaného Orla. Více nám o něm píše Radomír Malý.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Mussolini a Dolfus se vypravili k Zeusovi poradit se s ním o politické situaci. To, co se ho zeptali, a to, co jim Zeus odpověděl, vám tady v rychlosti zaspíváme. Od těch dob, co s fašisty jsem ved pochod na Řím, aniž se sám opařím, vždycky něco zavařím. Občas kanon aeroplán se Maďarsku dodá, ať se stekem vohlodá celá ta malá dohoda. Historie bez lásky nové svazky tvoří, ať mi nikdo neleze k jaderským moři. Ta bota, co Itálie vypasovala, už je mi dávno malá. Eja, eja, la, la, la. Zeus, starý znatel Říma. Tento posudek zahřímá. Proti hladu stvoří.

té válce divadlo, jak to špatně dopadlo, Rakousko se rozpadlo. Tenkrát ještě Vídeň držela z Paříží krok, ale dnes je nám Vídeň velká jak starý Kaiserok. Politiku obstarají cizí diplomati, Bela Gerund, Alijí a Austria platí. Proč já, chudák malej, nejsem o kousek větší? Sotva jsem zahnal rudý, už mám hnědý nebezpečí. Zeus, historie znalec, prorokoval sklopy palec.

0: šeretě.
1: Honem, co se rýmuje na herring? Já bych věděl jeden rým, ale nesmím ho říct.
0: No tak bez toho, bez toho.
2: U nás domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to za avzac neluční kvítí, nebo za mě na stroj struny, tude kurňa o koruny, a stejně jak na začátku jsem v řiti. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a já stejně jak na začátku jsem v řiti.

Taky jedem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí. Bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100%, to mě vždycky smolí.

0: Co není stopro, to mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká. Říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radostí zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu. Končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modryku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modryku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: krmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Noc plná hvězd.
2: Haló? Tady byt pana Procházky.
3: Pan Procházka osobně?
2: Ano, prosím.
3: Haló?
2: Haló?
3: Tady je zoologická zahrada.
2: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
3: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slon na koupání.
2: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
3: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
2: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
3: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
2: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji neroset. Je to družstevní, víte?
3: Co vana?
2: Ne vana, byt, já bydlím ve 3. poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
3: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chovotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavěli morový sloupy, že jo?
2: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
3: Jaký ale?
2: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
3: Hned teď už vyjíždíme, jen co hokšírujeme.
2: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
3: No co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
2: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
3: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
2: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, já bych řekl, že mi teče takovej Tycián.
3: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
2: Ano, prosím, tak já jdu.
3: Kam jdete?
2: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
3: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
2: A čemu prosím?
3: To mě teda podrží. To mě teda... No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
2: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
3: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
2: A no, no kde, přece tam, kde pracujete, v zoologické zahradě, ne?
3: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
2: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
3: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
2: A, ale co je na tom legračního?
3: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová?

0: by se ten slon dostal do bytu?
1: No, jak? Mohli by ho vyvést výtahem.
0: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
1: No a proč ne?
0: Poslouchejte, čoče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
1: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
0: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
1: Ježiši, a proč zase?
0: Za toho slona!
1: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
0: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
1: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
0: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
1: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
0: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
1: Ale, promiňte.
0: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přerusím k vám. A na liní růjti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl projednat si.
1: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.

0: Noc s hvězdou.
1: Poslyšte, nemohl byste mě něco naučit z toho hereckého řemesla?
2: No.
1: Samozřejmě ne všechno. To bychom tady museli být nejmíň hodinu.
2: Ale co bychom... co bychom tady dělali hodinu?

0: Já vás naučím něco velice rychlého a praktického. Podívejte se, herec musí na jevišti mnohokrát trpět, protože to diváci mají rádi. A já bych vůbec řekl, že taková podstata hereckého umění spočívá v různorodém trpění. Kdybyste byl tak laskav, zkuste mi zatrpět,
1: ano,
0: ale hezky celým tělem.
1: A nešlo by to obličejem nejdřív, abych neměl hned ze začátku takovou velkou deformační plochu?
0: Jo, takhle. Vymyslíte jako hlavou. No prosím, hlavou,
1: ano.
0: Zkusme to. To už trpíte?
1: Jako kůň, kolego. Jako kůň. Je to znát?
0: No tak, potřebovalo by to kopnout do toho bubnu. Ale uvolněte se.
1: Já už se můžu uvolnit.
0: Jednak musíme použít některé ty technické prvky. Nerad to dělám ve vašem případě, prosím, udělám výjimku. Hlavně nesmíte stát při trpění jako svíčka. Musíte se podklesnout v celé postavě. Tak, to stačí. A teď, dávejte pozor. Obočí bych já se snažil... Jak to, vy nemáte plastiku?
1: Kdo to říkal?
0: U nás jedna baba v baráku tvrdila, že máte plastiku. Dokonce věděla, kdo vám ji dělal.

0: A teď, aby jsme nezdržovali, to obočí musíte dávat, já bych vám nerad hnul stupem, víte?
1: Ale prosím vás, co porád máte, to jsou moje vlasy.
0: No to jsou vyrostlý vlasy, nelepený.
1: No moje vlasy.
0: No, co ty lidi mají, to celá ulice u nás uzavírala sácky, že prý vám slezly vlasy. Nebudeme se s tím zdržovat, podívejte se. Ten výraz docílíme jednodušeji. Vyndejte si zuby.
1: Co?
0: On je taky hluchej.
1: Prosím vás, to jsou moje zuby.
0: A jak veliký. To mě ale namíchnul, hlavně co si budou teďka lidi povídat. Ale oni si zase něco najdou, zase se něco šustne, buďte klidně.
1: To věřím. Prosím vás, když jsem tady tak trošku fušoval do toho herectví, tak mě napadlo, vy jste taky v jednom filmu zpíval.
0: No to bych tak přesně netvrdil, no.
1: No, dalo by se tedy říct, že jste takový filmový nespěvák. Nenapadlo vás, pane kolego, někdy naspívat desku?
0: No, pane kolego, to kdyby mě napadlo, tak bych si takhle napleskal přes ručičky, víte? Protože já mám takovou zvláštní vlastnost. Pokud zpívám a je mě vidět, tak je to švanda. Ale jakmile je slyšet jenom můj hlas, tak to je zvláštní, že já dělám dojem, jako když zpívá víc lidí, jako by zpívala celá rodina.
1: No ale teď tady máte při sobě jak obličej, tak hlas, takže byste nám něco mohl zaspívat.
0: Já vám tedy vyhovím, pochopitelně udělám vám ten umělecký požitek. Ovšem, já bych si dovolil to zprostředkovat takovým způsobem. Nechtěl bych to dělat daleko dramatičtější tím, že bych se snažil deformovat svůj hlas podle not. Já se přizpůsobím, jak je dneska ve světě běžné, když jak si kolegové fušují vám do řemesla, jako třeba formou deklamační, ano, kolega Gabin, a ten druhý, no, jak se jmenuje?
2: I love you.
1: Anthony Quinn.
0: S dovolením, půjčíte mi vaše hudební těleso?
1: Jistě, velmi rád, ale vrátit.
0: Budou-li ovšem chlapci ode mě chtít.

Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kéž by vám bylo míň let. Řeknu jí, selaví, selaví, tím to končívá, na to mě nebaví. Nebaví, ale hrajte klidně dál. Na

sledy. La la la, la la la, la la la. La la la.

0: Je 5. ráno.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: A je to tady. Evropská komise pod falešnou vznešenou záminkou ochrany dětí ničí internet tak, jak jsme ho znali. V platnost totiž zřejmě vstoupí dětský zákon, takzvaný Kids Act Evropské unie. Takzvaná ochrana dětí podle Bruselu znamená dej nám občanku svůj obličej a hlavně nám dej svoje rodiče, šup všechno do databáze a majitelem dětí zůstává stát. Bez orwellovské kontroly už ani krok, takže soukromí a anonymita nemá v unii místo. Smyslem je pak jediná věc, navyknout mládež na celoživotní dozor velkého bratra. Nevěříte? Velké šmírování nejen na sociálních sítích a už vůbec ne v rámci nějaké domnělé ochrany duševního zdraví dětí se chystá právě teď. Více o tom píše Thomas Oysmiller.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Dovolte, abych potěšil nyní všechny milovníky náročné literatury tím, že jim přečtu povídku, kterou řadím rovnou za Šrámkovo tělo. Je to povídka o Čimka Grossmana s názvem Volba mis. Je to správné, že dnešní svět i uprostřed závažných problémů svorně holduje ženské kráse. Tak například film, chce-li být úspěšný, musí nechat oko diváka spočinout alespoň na chvíli na tajemných křivkách dámského těla, mnohdy i na místech, která divák předtím neznal, a ve svých 40 letech je jimi mile rozrušen. Také krejčík, chce-li šatky prodat, musí látkou šetřit a stříhat úbor tak, aby připomínal spíše vitrinu. Skutečný ctitel dámského půvabu pak s oblibou usedá v soutěžních porotách, které při nejrůznějších příležitostech volí mis, tedy žínku nejkrásnější, nejinteligentnější a nejpřitažlivější. Také my, vědečtí pracovníci, kteří již druhý rok zkoumáme okolí pólu a arktickou zvěřinu, rozhodli jsme se minulé léto, když nám pošta doručila únorového playboye, zvolit královnu krásy výpravy. Náš vedoucí profesor Petr Svedberg, starý suchar, byl sice proti tomu a navrhoval raději vyjít po stopě sněžného muže, na kterou narazil včera, když svačil lišejník, ale nás mladší, ve kterých i při 45 stupních pod nulou kolovala horká krev, tento nápad celé zaujal. Vědecká práce od té chvíle šla stranou a všichni jsme žili jen volbou. Pouze profesor stále přípravy k soutěži sabotoval a zcela osamocen vyrazil za svým sněžným přeludem. Den přehlídky byl stanoven na 20. července. Telegrafista Williams už týden vysílal do éteru lákavé výzvy k okolním eskimákům k obeslání této vrcholné soutěže a způsobil tak hádky v nejednom iglu. Skutečně domorodci nepřistupovali k naší akci s důvěrou, neboť měli špatné zkušenosti s minulou výpravou P.P. Taylora, která pod průhlednou záminkou očkování proti moskytům zneužila ženy a dívky ze širokého okolí. A tak se v den finále zhromáždilo v našem táboře pouze 5 uchazeček, z nichž jedna přišla omylem a ostatní 4 proto, že se jim posledně očkování proti moskytům líbilo. Hlavní organizátor akce, geolog Winterspoon, který počítal s účastí nejméně 15 děvčat, nestratil ducha přítomnost a povolal do soutěže i členky naší výpravy, čímž zvýšil nejen počet účastnic, ale i naděje eskimaček. Neboť naše kolegyně byly skutečně především vědecké pracovnice. Zejména u bioložky Eckertové jsme dlouhá léta nevěděli, nejde-li o chlapa. No ale teď v nouzi se nám hodilo, že byla loni komisí uznána ženou. Winterspoon zavedl děvčata do iglu, které od rána meteorolog vytápěl tak úporně, až jeho rosnička běhala v láhvi od okurek jako pominutá, čímž byla předpověď počasí pro Evropu na příští měsíc vážně ohrožena. Zatímco komise zasedla ke stolku, kandidátky pomalu nastupovaly na pódium. Když astronom Schlehofer viděl, že se svlékla do plavek i asistentka profesora Svedberga Ivona, která rozhodně neměla podváhu, vtlačil mezi adeptky krásy i své 2 cvičené tučňačky a hned jim dal svůj hlas. Po prvním kole soutěže, ve kterém se hodnotila inteligence uchazeček, vedla s převahou profesorka Eckertová, která dovedla bezvadně kreslit i psát a získala tak ve všech testech tohoto kola prvá místa. Snad proto se jí zmocnila pýcha a pohrdavě zhlížela na nebohé tučňačky a nevzdělané eskimácké krasavice, které odpovídaly s tučňačkami téměř schodně, to jest mlčením. Náhle bylo vidět, co taková soutěž krásy může udělat i ze solidní vědecké pracovnice. Profesorčiny oči se za silnými čočkami vášnivě leskly a její tělo se začalo snad poprvé v životě vlnit v bocích. Pobrukujíc si hlavní motiv z Carmen, přešla bioložka 2krát laškovně jevištěm. Poprvé zatahala Winterspoona svádivě za bratku, podruhé se ukázala až nestoudně pánské porotě ze všech stran, pročež musela být soutěž na 15 minut přerušena. Fotograf Wagner, ctitel antické krásy, dokonce dostal šok a nemohl se další práce v komisi zúčastnit. Pořadí se začalo rychle měnit. Dosud vedoucí profesorka jakoby něco tušila a snažila se zachránit situaci tancem. Rozkývala své tělo do neuvěřitelných pohybů a předváděla něco mezi padoucnicí a slavností slunovratu. Porota však zůstala chladná. Míry 50, 110, 110 hovořili sami za sebe. A tak se před naší kolegyni dostali zvolna i tučňačky k velké radosti astronoma Schlehoffera, který byl před ženami bojácný a od úspěchu zajímavých živočichů si leco sliboval. Soutěž se blížila k závěru. A nutno přiznat, že nám, organizátorům, se už tak trochu vymkla z rukou. A začínali jsme litovat, že profesor Svedberg je dosud na výpravě. Ženy i ptáci na pódiu totiž zapomněli na pravidla poctivé hry, vzájemně se haněli a rafinované eskimačky se dokonce snažili strhnout ekrtové plavky, aby ji tak definitivně vyřadili ze soutěže. Porota se pak rozdrobila na frakce. Zvrhlíci začali dávat hlasy houfně tučňačkám, zatímco my rozumnější jsme přemýšleli, jak celou trapnou záležitost s volbou mis ukončit. Soutěž se však náhle nečekaně vyhodnotila sama. Rozletěly se dveře a vešel sněžný muž, veda na vodítku profesora Svedberga. Strnuli jsme s děšením. Tak tohle nám šéf nezapomene. Obnažené ženy, na stolech vínko a on sám v udidle. V místnosti se rozhostilo vražedné ticho, které náhle přerušil sněžný muž. Vrhl se k pódiu, uchvátil do náruče ekrtovou a s výkřikem "přece nevyhynu" zmizel ve tmě.

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem sem přišel s několika otázkama. Já bych to zdůvodnil. Já totiž dělám takový večer, který se jmenuje Hovory přes rampu.
2: Aha.
1: Kdy si povídám s lidma a tam vždycky s naprostou tedy přesností přichází první otázka na moji spolupráci s Janem Verichem. Tak jsem se vypravil přímo tedy k prameni, protože já můžu říct jenom to, co vím. Ale já bych strašně rád měl takový nějaký zázemí. Já bych rád byl nějak informován. Takovou technickou otázku, jak byste chtěl být mistře oslovovánu?
2: Já oslovovánu?
1: Ano.
2: No to prosím podle vaší víry, pane Horničko, když jste tedy evangelík, tak mě můžete říkat bratře.
1: Dobře, podle mý víry, jo?
2: Ano.
1: Tak mohu ti říkat Jene?
2: Klidně.
1: Já jsem takové víry lidské.
2: Ano.
1: Tak nějak lidsky to vemem. No, tak já jsem přišel s několika otázkama na to vlastně, jak začalo Osvobozený divadlo, co bylo ještě před ním, protože vždycky je dobrý to, jak tomu říkají doktoři? Před chorobí.
2: No, před chorobí.
1: Ono to má taky latinský název, ale...
2: Ale to nebudeme říkat, protože já si nemůžu vzpomenout.
3: Nemluvíte správně česky.
2: Moje paní se ptá, proč nemluvíme správně česky.
1: A my nemluvíme správně česky?
2: Já myslím, že ne, když ona to říká, tak nemluvíme správně česky.
1: Ona už se zase čeština změnila.
2: Ne, co jí si povídal, Horníčku?
1: No, já bych rád viděl takové nějaké, bych řekl tedy, předdobí před Osvobozeným divadlem, vůbec takové nějaké vzpomínky a vyprávění. A tak.
2: No to předdobí před Osvobozeným divadlem, to je dlouhý, že ano? To by mě bylo 22 let, když jsme dělali premiéru ve Spoketrvi.
1: Já obyčejně říkávám, že jsi se znal s Voskovcem už od školních let. To je ovšem nepřesné asi.
2: No je to přesný, protože Voskovce znám, já jsem ho potkal jednou na rohu Příkopu a Panský ulice. On tam chodil do školy, tam byla škola tenkrát. A jmenovala se to Vzorná škola. A Voskovec, který bydlel tady někde u Národního divadla v Ostrovní ulici, tam chodil. Jarda Kopecký, tady bydlel na Václavském náměstí, tam taky chodil. A to byl můj bratranec. A já jsem se tam nějak s ním dostal a on mě představil svého spolužáka.
1: Jak byl starý v té době?
2: 7, 8.
1: A jo, takhle tak. Brzy jste se poznali.
2: No. A já se pamatuju, že Voskovec tenkrát se jmenoval Waxman ještě, protože on si změnil jméno, jeho tatínek během první světové války v Rusku, že ano, přeložil to Waxman na Voskovec, protože myslel, že tím rakouskou policii jaksi zmátne, což se mu nepodařilo. Ale abych se vrátil do té Panské ulice, tak tam mě představil takového tlustého chlapce, kterému se říkalo Rus. Já nevím, proč jsem mu říkal Rus, ale říkal jsem mu tlustej Rus. A Voskovec v té době byl velice tedy tlustej. Jeho tatínek byl původně v Rusku.
1: Čím?
2: Dirigentem. Dirigentem carské gardy. A byl to člověk pravoslávný. Byl u carské gardy někde tam u dnešního Leningradu, tehdejšího Petrogradu, Gatčina, myslím.
1: Gatčina, no to je to carský sílo.
2: Carsko je sílo, ano. A on se potom vrátil sem s dvěma dětmi.
1: To byl už mezi tím Jiří Voskovec?
2: To nebyl, Voskovec se narodil až tady potom.
1: Aha, takže ta přezdívka tlustý Rus, to bylo jenom takové tedy po tatínkovi.
2: Snad tak nějak, já myslím. A Voskovec se narodil tady v roce 1905, to oni už byli zpátky. Jeho bratr, jeho sestra se narodili v Rusku.
1: To znamená, že Voskovec má pravoslavnou výchovu?
2: No ovšem.
1: Vážně?
2: No, Voskovec byl pravoslavný, taky nechodil na náboženství. A učil ho tady nějaký pop, já už jsem zapomněl, jak se jmenoval. No, Voskovec je z takový starý pražský rodiny. Jeho dědeček je ten malíř, český malíř Soběslav Pinkas.
1: Aha.
2: To byl takový pán, který koncem 19. století, on žil ve Francii, maloval, to byla ta škola barbizonská, a vzal si za ženu Francouzku, s kterou se potom vrátil, ano, do tehdejšího Rakouska-Uherska, a měl s ní dvě děti, dívku a tedy chlapce, a ta dívka pak dorostla, ta byla maminka Voskovcova. Takže Voskovcova babička byla Francouzka. On mluvil francouzsky od dětství, protože v rodině se mluvilo francouzsky taky a rusky. A potom, když prostě vypukla svoboda, neboli samostatnost, svoboda vypukne málo kdy, samostatnost už častěji, tak začal chodit do toho gymnázia a tam jsme se sešli. My jsme byli veliký kamarádi a tam on studoval do kvarty, potom studoval v Dijonu, tam byl takový nějaký takový liceum, to bylo, že jo, československo-francouzské přátelství a tak dále, a on tam studoval a tam dělal maturitu neboli bakaloria. 4 roky.
1: Kdy mezi vámi propuklo jaksi to, čemu by se třeba mohlo říkat takový to duchovní pokrevenství, taková ta spřízněnost mysli a ducha?
2: No tak my jsme spolu rostli, že ano. A už tenkrát, když jsme nemohli být spolu, on byl ve Francii a byl tady, a on tam byl celý rok vlastně až na ty letní prázdniny, no, tak jsme si psali, já jsem tady chodil do biografu, on tam, to bylo po válce už. Tady byl nával, ten nával těch grotesek amerických a s tou nádhernou plejádou těch klaunů, že ano. Ty tě znáš, jo?
1: No je.
2: Mack Sennett a celá ta jeho plejáda a Karel Chaplin a tohle všechno, no tak to jsme, jak tenkrát se to sice neříkalo, ale my jsme to baštili. No a psali jsme si o tom, on psal mě, já jemu, no tak jsme si psali všelijaký takový nesmysly. Kreslili jsme si obrázky a všelijaký jsme si předkreslovali tiskopisy, které jsme pak zase rukou vyplňovali. No vyhráli jsme si, měl jsem to plnou almo.
1: A není to někde ještě k vidění?
2: Se nějak ztratilo.
1: To je škoda.
2: A byla to velká legrace. A pak jsme se sešli obyčejně, když přišel na prázdniny, ale nebylo to tak nějak, že by to bylo takový jako...
1: Že by to ukazovalo tedy k té budoucnosti.
2: No ne takový těsný přátelství, no. Že bychom bez sebe nedali ránu. To no se ani nepamatuji. My tak nějak jsme k sobě lnuli společným myšlením, i když jsme spolu nebyli už od dětství. Že jo? A potom to nějak začalo, když on udělal tu maturitu, to už jsme byli jako, měli za sebou ty 4 roky toho jeho částečného vyhnanství. A pak jsme študovali práva společně.
1: Ovšem nedoštudovali, doufám.
2: No, naštěstí.
1: A já jsem měl dojem, že ty jsi študoval medicínu.
2: Ne.
1: A to... odkud tedy máš ty fantastické znalosti medicínské?
2: No z nemocí, který mám. Ty všechny nemoce, co jsem celý život zažil, že jo? Tak co slyším, jak si ty doktoři říkají, abych to neslyšel já, tak z toho mě vznikla... Já bych například klidně mohl si otevřít malou, ovšem tajnou ordinaci krčního doktora. No, protože já jsem s tím krkem měl Vojtech živou obtíže, mandle velký, že jo, a tak dále. A pak, když jsem rád divadlo denně, ať jsem byl nastydlý nebo ne, překrvený, no, tak já jsem byl, chodil ve všech dílech světa, jsem musel občas i těm krčařům, tak já vyndám mandle tajně, komukoliv. A levně, komukoliv.
1: A zvedneš taky, že jo?
2: To, taky zvednu mandry.
1: No a teď tedy k tomu setkání po maturitě. Já jsem slyšel ovšem, že ty jsi chodil do té Křemencové ulice do gymnázia, ale že jsi maturoval někde jinde.
2: Jo? To mi bylo poraděno. profesorským sborem. Já jsem... Ona ta tenkrát, tý době, ta křemencárna, jak se říkala, to byla tak... Něco podobné jako ve své době Austrálie, tak tam se dávali jaksi stres tu lidi, že jo. A my jsme tam měli tak dost, byli tam, ne bych řekl povolené mravy, ale spíš tak, bych řekl individualistické poměry tam vládly. Oni jsou tam tak prapodivní lidi taky, mezi jinými Adolf Hofmeister a řada jiných. No já musel jsem přestoupit. No oni řekli, hejte se, když přestoupíte, pane, tak vás necháme projít. A když
1: já jsem slyšel, tak... že to bylo něco s vyvrácenými vraty.
2: To bylo taky, to byla jedna taková věc. No.
1: Že potom tatínek zasahoval. A propos, když tedy říkám tatínek, já nikdy zajímavý nevím, nikdy jsme se na to nedostali v hovorech třeba, kdo byli tvoji rodiče, nebo čím byl tatínek třeba?
2: Můj tatínek?
1: No.
2: Tak můj tatínek byl... Můj tatínek byl úředník mou první české vzájemné pojišťovny proti škodám z ohně, krupobytí, rozbití, skl, dožití, úmrtí, Věna, Praha, spalená 76, založeno 1827 ve třetím poschodí oddělení revize.
1: A to měl na vizitkách napsaný?
2: Ne, nebyl, ne, já tam... Mimochodem, tam je Ouhoř v tom domě. V tom domě je Ouhoř.
1: Jak to Ouhoř?

0: Prvé jouhoř, kterýho já pamatuju, když mě bylo 5 let, tatínek mě tam vodil se na něj dívat a ten jouhoř tam je. Lidi to nevěděli, by to lidi věděli, že v Praze žije ve spalené ulici dole v bazénu jouhoř, který mu je přes 50 let, tak čedok to bude prodávat.
1: A ten žije ten
0: jouhoř? Ten žije dál, ano, ten žije, ten tam v rouře. Je zakrmělej, no, to je fantastické.
1: A kdo krmí?

0: Vašek. Oni to tenkrát, to bylo všem, to vypadalo jináž ta budova než dnes. To byla čistá budova.
1: To většina budov vypadala tenkrát jinak než
0: jo,
1: dnes.
0: Jo, jo, jo. No dnes by to byl přežitek, dneska to je tedy fantasticky zadělaná haraburdím tedy budova. Je to teda pojišťovna, když to člověk vidí, tak se bojí jim svěřit nějaký peníze. A tam za tím haraburdím je stále ještě mramorovej, takový oválnej bazéniček, který je vyložený mozaikou. Ta mozaika měla ostrý hrany a oni tam dávali takový parádní ryby a ty bříška od ty hrany roztrhali a lekli. Tak tam dali písek a nějaký úředník kdysi přinesl takzvané monte, neboli malinkýho ohříčka. No a ten tam byl, ona je tam tmá celý den většinou. A v noci samo sebou a rost a rost a ten mu dával žížaly. No a potom, aby ten měl nějaký kryt, tak mu tam dali takovou kus, uřízli roury gumový. On vždycky do ní zalez a já si pamatuju, že tatínek si vyhrnul rukáv a tu manžetu naškrobenou otočil a tu rouru vzal do ruky a vysypal ho. A on tam tak jezdil zběsile, jeníček na radost leskal ručičkama a zas tam zalez ten ouhoř. No, jeníček rost, tak tatínek umřel a ten ouhoř mu musel jenom tu rouru trošku zvětšit a je tam v ní dál. No tak kolik může mít, tak 45 deka, víc nemá. No než je na svobodě, ne? Ale dávají mu tam žížaly a tak. A je to ouhoř, který si tam, co si asi moc nemyslí.
1: Já myslím, že ouhoř si moc nemyslí, že ani neví, že žije na, že nežije na svobodě. Hlavně, že má žížaly. No a ty jsi z Prahy?
0: Já jsem z Prahy. To je tedy náramná asociace. Ty žížaly a ty seš z Prahy. Ano, já jsem z Prahy žížala teda. Kdyby jsi to chtěl.
1: Ne, narodil se z Praze.
0: Ano, na Smíchově. V soukromém bytě tenkrát nebyly tyhle.
1: Ano.
0: Tenkrát přišel fousatej doktor, umyl si ruce, hrc, prc a dítě bylo venku. To není jako...
1: Já jsem se taky narodil v soukromém bytě.
0: Taky, no, vidíš, a taky to jde, no.
1: Maminka neměla na porodnici. Já to rozšířím, jo.
0: A to je dobrý, to se hodí do toho.
1: No je, do dotazníku.
0: Na dotazníku. Matka chudák neměla ani na porodnici. Tak nemohla mít dvojčata, jak měla naplánováno. To se dá vždycky nějak vymluvit, že to není, jak to je naplánováno. No to prostě, jsem se narodil na Smíchově, no. Tatínek byl...
1: Úředníkem. S dlouhým titulem obrovským.
0: Ne, on to není...
1: Já vím, ale to je krásný. A ty jsi to někde uplatnil v nějaký hře, tenhle ten titul. Já to
0: ale tatínek s ním byl alegrace.
1: Slyšel na jevišti.
0: No, já to no, náhodou, to je jediný, co si pamatuju na spaměť ty doby. No, maminka byla taková, měla smysl pro humor, ona byla vlastenka, ona byla zakladatelka tady Malostranského Sokola, na tom si velmi dávala záležet a věřila novinám. Já jsem mi to vymlouval mnohokrát, už tehdy, a nedala si to vymluvit. Až potom, když byla velká kampaň proti nám tehdy, a kdy taky psali oni, že ona neměla čas mě vychovávat, tak teprve začala říkat, ono si těm novinám nedá všecko věřit. No, konec konců částečně měla pravdu. Ale byli to lidi veselí a nerozuměli si nějak. A tak myslím, že mohla být větší legrace, kdyby si byli víc rozuměli. Ale já měl oba rád. S tatínkem, tatínek měl velký smysl pro humor, ale maminka taky, zase jiný. Ona neměla ráda, ona si uměla dělat sama ze sebe legraci, ohromně. A neměla ráda, když si z ní jiný dělali legraci. No to hodně lidí nemá rádo, ale ona měla tu výhodu, že aspoň sama ze sebe si uměla dělat legraci. No a oni to nenesli, nebyli spokojeni tím, že já jsem nechal těch práv a dělal jsem tohle, ale taky proti tomu nebojovali, oni věděli, že by to nebylo nic platný, protože já jsem to taky neplánoval, já jsem to dělal, že mě to v té chvíli bavilo, já jsem si nepředstavoval, že zůstanu u divadla, já jsem myslel, že divadlo je mrtvá věc, všecko je film,

0: a film zabije divadlo a já jsem byl fanda. Na film ideál jsem měl být filmová hvězda, no to jsem nebyl sám. Takže já jsem nedělal divadlo, my jsme nedělali divadlo s Voskovcem jako program. My jsme měli velkou legraci, my jsme chodívali se svým kamarádům a měli jsme dialogy takový. Jeden z nich byl třeba kupuju hrobku, prodávám hrobku, z toho jsme chtěli písničku. Dva páni říkali, že si kupují hrobku a ten jednému za ní dával tolik a tolik a ten druhý říkal, to je moc. Já chci míň. A ten říkal, to je takový Dada. Tehdy se to jmenovalo Dada, dneska se to jmenuje Absurdní.
1: Absurdní, ano. Čili vy jste, dejme tomu, první dialogy zkusili spolu dřív, než jste vlezli na jeviště.
0: No všem, že jo, no to vlastně my jsme si na to jeviště přinesli sebou, že jo. Na tom jevišti to vzniklo taky nenaplánovaný.
1: Já vím, to prý byla nějaký zádrhel vznikl na jevišti.
0: No, tam se to všechno poroučilo, přetrhalo a spadlo, oni nás trčili před oponu a řekli něco, říkejte, my to zatím spravíme. No, tím to začalo. No, ale to jsem předběh.
1: No a teď tedy k tomu setkání po maturitě. Tak Voskovec se pak vrátil, vy jste se setkali zase na té právnické fakultě.
0: No, a tam jsme se nesetkali před právnickou.
1: Před právnickou fakultou a mimo právnickou fakultou.
0: A mimo právnickou.
1: A za právnickou fakultou.
0: Na právnické fakultě tedy málo kdy. Potom, no, když jsme hráli divadlo, tak jsme měli dokonce takový roboty, které jsme platili a ty nám tam chodili s těma indexama to testovat, jo. No to šlo tak daleko, že já jsem pak udělal první státnici, no tedy ne na poprvé, pochopíte mě. Na poprvé jsem se přihlásil a nešel jsem tam. No, po druhý jsem se přihlásil a odložil jsem si to, ne? No a potom to odložený, to jsem propad. No pak mě maminka říkala, že jsem zbabil, já jsem mi říkal, hele, já to nechci dělat, mě to nebaví, já nejsem advokát, já nebudu dělat advokací a tohle. A já nechci být doktor, judr. A ona mě začala říkat, že jsem zbabělej, protože jsem měl neúspěch. Já jsem byl tak dobrá. Já to udělám, ale když to udělám, tak to budu moc nechat. No a ona v domnění, že jako když to udělám, že to nenechám, řekla, ano, platí. No tak já jsem si na to set. On to konec konců žádnej zázrak není, že jo. Ještě dodnes si pamatuju takové věci, které jsem v životě nepotřeboval, jako lex rodia de jactu, servitus itineris. Ačkoliv servitus itineris to potřebuju, to je takzvaná služebnost cesty, a to zrovna tam ve Velharticích mám ve smlouvě, je. Tak to je jediný. Ale servitus pecoris tolendi a takový blbost nikdy nepotřeboval.
1: Takže ty bys si kromě té malé kršní ordinace mohl taky ještě otevřít malou třeba poradnu advokátní s těma
0: hlasnou. To snad může dneska každý, ne?
1: To já nevím.
0: Ne, že bys mohl tak snad dnes nemusíš tu
1: ve volných večerech rozvádět třeba.
0: Co?
1: Rozvádět třeba.
0: No.
1: Já nemyslím téze, ale lidi.
0: Ale no to, no to, to vůbec, to, já to bych ne? ani nedělal.
1: Dobře, já jsem jenom tak, když máš tu
0: státnici. No ne, já vím, ty jsi to myslel
1: dobře. Aby to neleželo ladem.
0: Kdybych náhodou neměl co dělat, že bych si mohl nějaký ten groš přivydělat.
1: Tu rozvést, tu ano, někoho svést.
0: Tu zase kopulovat.
1: Ano.
0: No prostě, kde jsem to přestal?
1: Za tou právnickou fakultou
0: ano,
1: jsme přestali
0: ano.
1: Právě. No.
0: A tak jsme se scházeli, to jsem tady s touhle dámou, co tamhle sedí a pozoruje nás, chodil. Se jmenovala slečna Housková, z toho chodí.
1: Housková?
0: Housková.
1: To mi připomíná jednu figuru.
0: Ano.
1: Z Vespokečky.
0: Ano.
1: To je proto, prosím?
0: Ano.
1: To byl výraz už tehdy citů?
0: Ano.
1: A ta.
0: A ten druhý se jmenoval Publius Ruka.
1: Ano.
0: Protože chodil s dámou, která byla francouzská, jmenovala se Meng.
1: Aha, Ruka.
0: Ruka.
1: A to už Shakespeare dával taky, přece u něj, no v Hamletu.
0: Shakespeare od nás hodně převzal.
1: Že jo, to sledoval, já jsem tuhle četl Shakespeara a já tam našel tolik společných věcí.
0: Od nás, že?
1: Ano.
0: Já to kvůli tomu nečtu.
1: On přece,
0: to je známý, rozumím.
1: U něj se utopila v hrabství nějaká dívka.
0: Jo.
1: A Hamletovo jméno převzal od někud z jeho hrabství.
0: Jo, no, a ta Ofelie.
1: Ta Ofelie, tam se utopila dívka.
0: Ta jak plavala.
1: Plavala, tak potom taková už to.
0: A
1: Tak to on tam měl, to bylo taky ze života přímo. Čili už jsme vlastně u té vespoketky přes...
0: No vlastně ještě ne.
1: Tedy přes tvou paní zde se
0: no,
1: ještě ne?
0: To už my jsme byli se Zdeničkou starší milenci, když jsme dělali vespoketrevy. My jsme se sešli kdy, no to je asi v 24. no 25. roce. A ta byla 27.
1: Ta byla 27. dobro.
2: No já bych do toho zasáhl takovou pracovní poznámkou. Den se nachýlil. A
0: ono v Bibli bývá napsáno, čas se naplnil.
2: Čas se naplnil, ano. A já budu muset kvačit do divadla. Takže bychom to pro dnešek přerušili a...
0: A znáš, prosím tě, no. Imperativ od slovesa kvačit?
2: Kvač.
0: Tak kvač.

s východním větrům se smál, brázdil oceán, kormidlu sám pevně svíral.

0: 6.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy, proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobistický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů. Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje víceméně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila. V jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě už klíbá, jenže? Jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme. Klima alarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vypadá?

0: Plývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V hospodě se hrajou karty a povídá jeden hráč tomu sedícímu vedlejšího stolu. Povídá, prosím vás, mě přinesli zrovna v oběd. Nemohl byste za mě zahrát jednu hru, než to s ním? A ten říká, bohužel já karty nehraju, no ale můžu za vás sníst ten oběd, jestli chcete.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Krásně jsi to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Živote můj, kam tak rychle utíkáš? Zda ti stačím, ptát se máš. Nemůžeš říct, tady je, ty stůj. Krásně jsi to vymyslel, ty jsi vždycky všechno směl. Živote můj, ty se činil, mě zbyl pláč, chci tě prokrát.

Krásně si to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Život je můj. Vždyť si jak chudý kralevic, mé sny nemít, nemáš nic se mnou.

že ten kos měl však nos, viděl zblízka, že každý nepíská. Jeden švec

0: pláčem se všecko jenom prodraží. Nepláč, no tak nepláč, ráno tě doprovodím k nádraží.
1: Ráno tě doprovodím k nádraží.
2: Vysílá Hvězda.
3: Nakoukněme do 60. let.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6 večer.

0: je 7.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Jděte hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Česká literatura zná celou řadu katolických kněží, kteří byli zároveň i básníky. Skládali jak duchovní, tak světskou poezii. Stejně jako jubilant, kterého si v těchto dnech připomínáme, od jeho narození totiž uplynulo 155 let. Jmenoval se Karel Dostál Lutynov a byl rodákem z Žírné Hané a zůstával jí věrný vlastně celý život. Narodil se v roce 1871 v Prostějově. Po maturitě pokračoval ve studiu ve Velkém semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Nastoupil dále jako kaplan v čistě německé farnosti Loučná nad Desnou na Šumpersku a hned v roce 1895 se stal kaplanem v národně smíšeném Novém Míčíně. Ale hlavně psal básně a založil také katolickou sportovní jednotu, takzvaného Orla. Více nám o něm píše Radomír Malý.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý od toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás, až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Izaiáš si velmi potrpí na čistotu, ba až hygienu. Nedávno navštívil drogérii a vecl. Dejte mi koupací sůl. Je vskutku kvalitní. Jakmile jí sním balíček, za chvilku se musím jít koupat.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: R.A. Dvorský a jeho Melody Boy hrají nejnovější šlágr Járy Beneše Udělám si cigaretu. A Bár je fok.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

na smrt unavený, než přijdu k vědomí, poledne je. Jsem jako motor, cestou uvařený, kroužky spečené, bez oleje. A všude okolo mne už tramvaje zvoní, vůně mi dnešního dne, mé město voní. A stovky aut a spěch v radostných tvářích, co radostný člověk to ček, všem se to daří. To jenom já se kaboním pod obecný vkus, jako když na svůj vlastní.

kalendář, na takým listu je, snad najdu jméno, kterým snad přibližně se jmenuji. Nechám si přes hlavu profrčet gazik, ať se mi konečně rozední, ať vím, kde žiji a který jazyk je v téhle zemi úřední. Ať pochopím století a rok, co se píše, už když se probudím, a ne až jdu spát. Vždyť noc rychle přeletí, zas budík je slyšet, a odkud mají lidi na mě furt ohledy brát. Až budete číst

0: Že děkuje.
1: Posloucháte Hvězdu.

0: páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Vždycky, když ztratíš i poslední naději, vzpomeň si, že dobří holuby se vracejí. Zakrouží nad dvorem, kde jsi žil jako kluk před léty, nezoufej, přiletí. Na fotkách z tam těch let jsou vidět už jenom

barva je obloha, holubů plná je. Před vrty kostela svatého

0: začala osmá raní.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky. Spodek, trilek,

0: Přesně, ani jeden přehmat. Pardon.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Už jste slyšeli?
3: 16. září přednesla předsedkyně Evropské komise a přední politička německé CDU Ursula v Bruselu svůj projev o takzvaném stavu Evropské unie, který šokoval svou nabubřelou arogancí, naprostou absencí reflexe reality nebo přiznání si jakékoliv elementární odpovědnosti za ztrátu ekonomické výkonnosti politického významu EU v mezinárodních záležitostech. Merz je prostě v pasti a zemské volby byly pro jeho stranu CDU katastrofou. No a iracionální nenávist vůči AfD se vymkla kontrole. Alternativa totiž mohutní. Lidé dostávají rozum a volí nepodvoleně, a to na celostátní německé úrovni. Co se to vlastně u našeho západního sousada děje? O tom nám píše Jiří Weigl.
2: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: No, hezká je ta klasická, vaše přírod je moc je, ta klasická vojtovská je o těch domácích zvířatech, jak se
2: vypravilo,
1: který zvíře rád, měl pejska, ten kočičku, a Steinmar ten měl přece celou tu sadu zvířat tam v úvalech, včetně drůbeže, krupy,
3: holuby,
1: a největší holuby. Lásku, holuby, že ano. No a do debaty se najednou Vojta vmísil tím, že chtěl dětem udělat radost a jim koupil veverku. Tak všichni žasli a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, co jsi z toho vzpomněl za blbost, veverku. Veverka přece smrdí, ale Vojta ten svůj nápad hájil, říkal, veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

máme pumy. Ukažme, co kdo z nás umí. Peněz ušetříme sumy. Bude nám hej, budem se smát.

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

chřípky lecos překousli, však cvičím jak šroub. Má píle svášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi šef

Mé skřipky lecos překouslí, však cvičím, jak šroub. Má bíle s vášní hraničí a cvičím nad vzory ze zahraničí. Je mi ševčí,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Ministerstvo obrany vedené Ivanem Bednárikem právě otevřelo české silnice systému robotických aut americké firmy Tesla. Bednárik tím uznal prozatímní schválení vydané Holanďany a připojil se tak s nimi k dalším 5 evropským státům, i když je to nejen v českých poměrech naprosto totální nesmysl. Kdo na takovou hloupost ve vládě přišel, je na snadě. Buď napadla přímo ministra, formálně za SPD, nebo přichází z hlav motoristů, či snad samotného Andreje Babiše, který ostatně stále tvrdí, že všechno fakticky řídí sám. A pokud ano, bylo to také po konzultaci s Elonem Muskem, společnosti Tesla, nebo ho k tomuto šílenému kroku vedly i jiné důvody? Na všechny tyto otázky bychom měli jako veřejnost dostat co nejdříve odpověď. Pokud se totiž na českých silnicích skutečně objeví auta řízená roboty, jen se tím zhorší už tak velký dopravní chaos. Proč? No připomeňme, že jde o systém takzvané druhé úrovně, u něhož se řidič musí po celou dobu věnovat řízení. Fakticky tedy robot má sice nad vozidlem plnou kontrolu a řidič nemusí během jízdy nic dělat, celou dobu ale musí jízdu sledovat a být připraven okamžitě převzít kontrolu v případě problému. Odpovědnost za nehodu totiž nenese firma Elona Muska, ale zase a pouze onen řidič. Robot totiž snad může znát pravidla silničního provozu, ale neumí přeci plně reagovat na nečekané situace v běžném provozu, které lidský život přináší. A i když je zřejmě kalifornská Tesla s výzkumem nejdále, je otázkou, jak si poradí na českých úsecích, plné výmolů, uzavírek, provizorních značení nebo objížděk. Toto nové rozhodnutí ministerstva dopravy je tedy vyslovený hazard s lidskými životy a otázky vyvolává především náhlá změna názoru, i když ještě 8. září se k této absurdnosti česká vláda stavila negativně. Ptejme se tedy proč a hlavně vůči komu zafungoval nějaký lobbystický zásah, aby se během několika dní změnil v názorový veletoč českých úřadů.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To bylo vážně, že jsem měl jako zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslil takový ty klasický tváře. A otak už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geikner zpíval Joseho. Ty byl takový droboučka, měl takový nehlásit, my jsme po něm zpívali celá Plzeňský, bírá moje lani, bírá moje lani. Ten hrál toho Joseho. No tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej. Takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme židli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom takové nohy a tančila to fandango.
2: Na židli.
1: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, a co dělá ženská, prosím, a co dělá jsem v Carmen, si dřepla, vyhazovala Katy. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Haló, haló. Račte si zapamatovat laskavě následující firmy, které vás obslouží prvotřídním a kvalitním zbožím, a berte v úvahu, že laciná věc je drahá, neboť nerozhoduje láce, ale kvalita zboží. Předně dovolujeme si vás upozornit, že firma Albrecht Královské vinohrady Jugoslávská 16 vypracuje vaše fotosnímky prvotřídně. Použijte sběrných schránek u východu umístěný. Dámy, které hodlají si koupit koupací oděv, ať nezapomenou, že náročná žena používá jen koupacího oděvu Josma. Otcové rodin nech doma připomenou, že jedině vomáčková káva je naše káva. Hospodinky, uvědomte si, že není mýdlo jako mýdlo pro ten život zdejší. Helada je ze všech mýdel nejmýdlovatější.
2: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klub.

0: dobrou noc, má milá, chci ti dát. Ten večer byl tak zamlklý a přece krásný byl. Jakub odbíjí a já bych tě rád políbil a všechny hvězdy, jak ty sedmi krásky nad Brnem. Má milá, chtěl klůžku bych ti dát.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

uklízel jsem ve skříň, a když jsem chumáč prachu ze dna zvedal, já z nenadání našel jsem ten sešit, co jsem kdysi marně hledal.

ani moly z něj už nedostavit. Tak sedl jsem si do křesla a prolistoval sešit jedním dechem. Co stránka, kousek víkend, vystřižený aparátem s měkem. Pár fotek party drsňáků, co nevědí a zatím jenom tuší. A pod krempama širáků jim odhodlaně odstávají uši. Těm fotkám nijak neuškodil čas,

jsem stránkama a v duchu zase šlapal suchou trávu. Nějakej bacil touhle si na svý poutě.

vydal jsem se přes lesy, tam kam jsem kdysi s touhle partou chodil. Pak jsem se toulal z místa na místo a přirovnával je k těm starým fotkám. A cestu střídal za cestou a čekal, že je na jednu zas potkám. Zase to nekonečný bloumání a stovky otázek a odpovědí. A slunce skloní hlavu do stráně, stráně budou mít zas

skalami a tušil, že co hledá, už tu není. Tam občas píše s panami a Dany, ten se

0: Z dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Česká literatura zná celou řadu katolických kněží, kteří byli zároveň i básníky. Skládali jak duchovní, tak světskou poezii. Stejně jako jubilant, kterého si v těchto dnech připomínáme, od jeho narození totiž uplynulo 155 let. Jmenoval se Karel Dostál Lutinov a byl rodákem z Žírné Hané a zůstával jí věrný vlastně celý život. Narodil se v roce 1871 v Prostějově. Po maturitě pokračoval ve studiu ve Velkém semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Nastoupil dále jako kaplan v čistě německé farnosti Loučná nad Desnou na Šumpersku a hned v roce 1895 se stal kaplanem v národně smíšeném Novém Jičíně. Ale hlavně psal básně a založil také katolickou sportovní jednotu, takzvaného Orla. Více nám o něm píše Radomír Malý.
0: Na stránkách akademie
3: ztratyanalezy.info
0: ztratyanalezy.info
4: Na dosmrti navždycky.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden, ale paní Nováková, jak to, že tady máte 10 kohoutů a jen jednu slepici? To snad má být obráceně, ne? Ona říká, depak, ta chudák slepice se má mít líp, než já jsem se měla za mladou.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

tramvají, tramvají, cestou jsem stál. Nebyla plná ani prázdná, já pořád lál. Před zrakem mým nabroušeným koukala vdál. Sedící slečna asi 16, dlouhej vlasí vlál. Přední paní s taškou

Voda, samá voda a nic víc. Všude voda, voda byla móda a v té vodě skoro vůbec nic. Když pak někde tamhle krajem něco šplíchlo, udělalo ho. Jednak na tom neměl nikdo zájem, jednak na to nebyl mikroskop.

vzal a proč tu je a proč to moře mokré? Ach, proč to moře mokré je? Proč voda je vždy H2O? Proč vpravo není nalevo? Proč každá žoužel duši má? Diví se trilobit.

Pak se ale vody nenápadně ztrácejí. Pra, pra, ryby jsou tím pádem na dně, savcům světlo v očkách nadějí. Od opic je k lidství krůček, jak od přesní dávky k obědu. Objeven byl střelný prach a bůček, člověk začal planout pro vědu. Ve jménu vědy zkoumá skryté jevy, i z kamene chce pravdu vydobít. Rozklepne šutr a v něm se mu zjeví

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Byl podvečer, my v poušti, na oáze kraji, tak ticho kol, i Araby, kteří si jindy bujně hrají, dnes mlčí schoulení, jak teskný zjev. Co je vám, muži? Pane, zde byl lev. Želev? A kdy? To, pane, těžko říci. Snad dnes, snad před týdnem, snad před měsíci, však jisto jest, jsem spěla jeho chůze, snad cítíš kraj, jak po něm strnul hrůze.

ten promluvil již taky ke mně. Kdy nejbujněj jsem vykročil si v ráz, až k srdci zasáhnul mě náhlý mráz. Jak by se kolem skalné hory ptali, co v zemi obrů chceš, ty muži malí, jak udiven, ty pohled na mne, kraj ten němý si slá, přes příliš slá, si na mne

pout tíži cítíme a jsme přece na svobodě. Strach běží po lidech, mrak běží po přírodě, zpěv před věky se naposledy zdvih, odletěl a kdesi v modru stich. Vždyť i v ta šera vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná, ač věčný hlad jirve jak krve žízení.

jak na poušti, kde lev si lehl polem. Po širých Čechách teskno dýše kolem, jen jednou krajem tím šel národ lev. Jen jednou před dávnem hřměl jeho řev. A sama země poslouchá se zatajeným dechem, zda hrozný hrom ten nevrátí se echem. A co kde dýše, choulí se ve své skrýši a schvění cítí, jsme zde velví.

0: Za hodinu bude poledne.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
0: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: uslyšíte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: A je to tady. Evropská komise pod falešnou vznešenou záminkou ochrany dětí ničí internet tak, jak jsme ho znali. V platnost totiž zřejmě vstoupí dětský zákon, takzvaný Kids Act Evropské unie. Takzvaná ochrana dětí podle Bruselu znamená dej nám občanku, svůj obličej a hlavně nám dej svoje rodiče. Šup všechno do databáze a majitelem dětí zůstává stát. Bez orwellovské kontroly už ani krok, takže soukromí a anonymita nemá v unii místo. Smyslem je pak jediná věc, navyknout mládež na celoživotní dozor velkého bratra. Nevěříte? Velké šmírování nejen na sociálních sítích a už vůbec ne v rámci nějaké domnělé ochrany duševního zdraví dětí se chystá právě teď. Více o tom píše Thomas Oysmiller.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: A jeli jsme spodem, tak přes Karlštejn, a on říkal, počkej Miroslavi, zastav, já si nakoupím něco, hrajím dvě představení, to víš, to bude dlouho trvat, tak si nakoupím něco, tady mají znamení zboží, tak tam půjdu. No tak šel do obchodu a vrátil se a říkal, podvod, všechno podvod. Pan Jarošku, co je? No podívej se, mají tady napsaný Ement, Ementálský se... Jo, to je cement, a ne Ement.
2: To jsem nevěděl tohle.
0: Bezpečí stanice Hvězda.
3: Hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare Kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hold uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažuru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru, se usadila tíseň. Teď před zrcadlem ptáš se, zda si to ještě ty.

Ty mu scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář je ve tmě.

U nás je les nejhustší, s hebkou vůní ovzduší, to netušíš. A na louce hlouček chat, které hlídá vodopád jak pevný hrad.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: 30 tisíc značek na cvičišti se zaplní Sokoly. Obrovské hlediště naplní diváci. Kdo bude mít největší úspěch? Žatstvo začne veliký sokolský svátek a po něm přijde dorost. Sled dorostu je obrovská oslava jara a mládí. Nevíš, je-li krásnějšího cvičení či jeho průvod, který má tak naprosto svůj ráz, ráz mládí a síly, kypící a překotné, která nepočítá kroku a je vždycky už oskok napřed a dál, než se domníváš jí vidět hmotnými zraky. Muži promluví k národu svými prostnými. Byla a jsou vždycky velkolepá a přinášejí nové myšlenky. Ženy se odvažují velkolepé ukázky kázně svojí rejí. Každý má svůj úkol a své povinnosti o sokolském putování do Prahy, hlavního města republiky. Tam se napřed síla lidu Tyršova odnech Sletový. A právě tak se napřed tam, kde by snad hrozilo nebezpečí, neboť celý Slet je výrazem snahy všech věrných, vyjádřené Sletovou scénou a přísahou, že dobudujeme a ubráníme.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Když jsem rozum brál,
2: když rozum brál,
1: hned jsem se ptal,
2: tak hned se ptal,
1: co je to gratis.
3: A víte, že bych to taky rád věděl.
1: A to řek mi strýc,
2: co řek ten strýc,
1: na světě nic
2: a vůbec nic,
1: nic není gratis.
3: Na to bych pochopitelně taky přišel.

0: ti nedají job, ba ani hrob, a na něj nápis
1: Hrůza.
0: Je to známá věc.
1: Život proklatě u huby beretě, klaňme se labetě, nic není na světě
0: gratis. Svět je jako tec.
1: Pane Evžene, ano a nežene, jeden se užene, než něco se žene
0: gratis. Než bys řekl švec.
1: Je tu nehoda, zdraví se nahlodá, nikdo však přeškoda vodu.

ulice, schoval se za mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme, až budeš zas v mé

0: mrakem. Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme. Až budeš zas v mé sklenici, vypiju tě na mou duši, vypiju i s tím vínem.
1: O 5. odpolední otevřeme 50kám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

zemřeli ve jménu štěstí. A matky plakat už nebudou, jenom víc

co domy, pole, každou skálu. Prodali za hromádku zlata,

odešli jako Che Guevara. Myšlenka zůstala živá. V Chile si dnes každá kytara, každý hlas

odešli, jako když kácí strom. Vlak odjel bez návěští, v Andách však jednou zazní hrom. Úderem

0: Hlásí se hvězda.
1: Stanice Hvězda.
0: A hrajeme dál.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Česká literatura zná celou řadu katolických kněží, kteří byli zároveň i básníky. Skládali jak duchovní, tak světskou poezii. Stejně jako jubilant, kterého si v těchto dnech připomínáme, od jeho narození totiž uplynulo 155 let. Jmenoval se Karel Dostál Lutynov a byl rodákem z Žírné Hané a zůstával jí věrný vlastně celý život. Narodil se v roce 1871 v Prostějově. Po maturitě pokračoval ve studiu ve Velkém semináři a na teologické fakultě v Olomouci. Nastoupil dále jako kaplan v čistě německé farnosti Loučná nad Desnou na Šumpersku a hned v roce 1895 se stal kaplanem v národně smíšeném Novém Jičíně. Ale hlavně psal básně a založil také katolickou sportovní jednotu, takzvaného Orla. Více nám o něm píše Radomír Malý.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V příjemném letním dnu jsem cestoval do Ústí nad Labem. Kromě mne byl v kupé pouze vychrtlý dědeček. Jeho chování bylo na první pohled normální, ale když vlak zastavil ve stanici, děd vykoukl z okénka, zalomil rukama a vykřikl: "To je strašné." Pokračovali jsme v cestě. Vlak zastavil znova, děd vykoukl a vykřikl: "To je hrozné." A zase: "To je nadělení." Když kmet neustával ve svém lamentování, pravil jsem: "Promiňte, prosím, nic mi do toho sice není, ale co je na tom tak strašného?" "Mladý muži," pravil, "vám se to možná bude zdát směšné, ale já jedu na opačnou stranu."
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Vůdce zkorumpované kyjevské chunty Volodymyr Zelenský se už zřejmě dočista zbláznil. Vždyť ve svém posledním tažení se totiž dost často vyjadřuje více méně mimo realitu. Že by však byl jen opilý, je na snadě. Spíše má někde poblíž stále své vysáté lajny. Začátkem měsíce například v rozhovoru před televizními kamerami pronesl v Pravdě historickou větu, že prý Ukrajinci a Američané by se měli spojit v jeden národ. Vymyslet už zřejmě stačí jen název, jak by si tito noví lidé říkali, třeba banderamíci. Zda o chystaném národě ví ve Washingtonu, zatím netušíme. Nemoc slučování, integrace a vytváření nových zemí se už ostatně nějakou dobu šíří jako epidemie. Například německá vůdkyně Leyenová se minulý týden v projevu před takzvaným Evropským parlamentem také zasnila v jakési přidružené členství Kanady s Bruselskou unií. Že nic takového aktuálně zakládající smlouvy Evropské unie neznají, vůbec neřeší. Zákony se zřejmě změní až dodatečně. Hlavní je přeci co nejdříve už rozdrtit německé vazaly v nové federaci a definitivně nechat národní státy rozplynout pod diktátem nevolených. Ano, zdá se to neuskutečnitelné, ale mají-li stále dostatek kokainu, nezdá se těmto evropským pomatencům neskutečné zholanic. Donald Trump jako zapřísáhlý abstinent tomu moc nerozumí a nad těmito ukrajinskými i bruselskými výroky se dlouhodobě ušklíbá, jenže asi ještě netuší, čeho všeho jsou tito spití a kokainem vygumovaní mocipáni schopni. Naopak my už s tím historicky zkušenosti máme a rozhodně se nesmějeme.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Sedí pán při malém pivu, ve tváři má zděšení. Není ani příliš divu, padá na něj lešení.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

mopedy, dvojníka když znáš, že našel jsem jej štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den, s vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem. Až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš, ten nejkrásnější ze všech dnů, ten den.

já jsem přes jen beznadějný nešika. Všechno mě padá z rukou, i ten život i přede mnou utíká, hodiny jenom tukou.

už musím státi, po domě chodějí celou noc zloději, a než se nadějí, jsem okraden.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Oval dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

brácha na ní v srdci zabolí, jako úsměv, co zbraně vyrábí.

0: napadnou, když napadnou.
1: Jsou 2 hodiny odpoledne.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod Širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe, i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Pepíček přinese domů vysvědčení a tatínek si to přečte a říká: no, tak takovýhle vysvědčení si zaslouží pořádnej vejprask. Pepíček říká: máš pravdu, tati, tak pojď, já naštěstí vím, kde pan učitel bydlí.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Tenhle ten příběh se nestal na pevnině. Jeho dějištěm je třístěžňová loď. Já chytal služebně cvrčky v Argentině. Přišli jsme kordiljery až do Puertamont. V přístavu čekal nás
1: Šavada Vdůva
0: se svojí družinou nějakej žlůva. Naprosto úplně neschopný lodivod, aby nás převez domů od Puertamont.

51 stupňů jižně od rovníku. Zrovna když jsem se chystal preparovat hmyz, brnkli jsme trupem o Ameriku. Zavadili jsme

dneska je zvykem, nevím jak kdysi. Předejít panice, dodržet řád. Na každé palubní nástěnce visí. Tak jsem šel k čerpadlům a začal pumpovat. Pumpuji, pumpuji, šabada vdůva. Po očku sleduji, kde pak je žlůva. A jeho družstvo, co má asi na práci, a jakou pro nás chystá další legraci. Všichni už ve člunech,

jsem na hladině vodní polo. Vlny jdou do moře a z moře žádné schody a není nikdo, kdo by podal sklenku vody.

0: pomoci. Šabada důva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu. Ten už má starosti o nový fond na příští plavbu k Puerto Mont. Šabada brůva, ten už je v suchu, ten už má hubu od ucha k uchu. Ten už má starosti o nový fond. Tak šťastnou plavbu Puerto Mont.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice Hvězda.
1: Na vlně bez B.

Němcům dal hlavy pod přilbice. Měl tajné uši v telefonu, znal předem vůli milionů, dal dělat ostny ke všem drátům. Táty bral synům, syny tátům, rozsekal uzel gordický, aby měl pro vás na smyčky.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 24. září je den zasvěcený památce svatého Gerarda Sagredo, biskupa a mučedníka. Narodil se kolem roku 980 v Benátkách do vznešeného šlechtického rodu Sagredů. Jejich jméno samo mimochodem odkazuje k posvátnu. Podle nejstaršího životopisu přišel na svět 23. dubna a dostal proto jméno Jiří. Když jako pětiletý překonal těžkou horečku a jeho rodiče prosili svatého Jiří o přímluvu za jeho uzdravení, dali pozotovení chlapce na výchovu do benediktinského kláštera svatého Jiří v Benátkách, což bylo tehdy časté. Chlapec byl pokorný, snaživý a zbožný. Časem se stal mnichem a přijal jméno Gerard a po několika letech ho spolubratři zvolili opatem. Ve 30 letech se vydal na pouť do svaté země. Loď však ztroskotala u dalmáckých břehů. Pokračoval tedy pěšky spolu s jistým mnichem, který jej přemluvil, aby šli přes Uhry. Co vypadalo jako nezdařená pouť, bylo ve skutečnosti povolání. Uherský král, svatý Štěpán I., požádal Gerarda, aby se ujal výchovy jeho jediného syna, mladého knížete Emericha. Roku 1030 ho král jmenoval prvním biskupem v Marošváru, pozdějším Čanádu. Gerard tam založil klášter, katedrálu a školu pro kněze a přivedl ke křtu mnoho Maďarů. Zakládal misijní farnosti a svěřoval je mnichům z různých zemí. V čanádském klášteře vychovávala jeho škola řeholníky právě pro obrácení maďarských kmenů. V téže době vzniklo i jeho životní dílo – rozjímání nad chvalospěvem tří mládenců v ohnivé peci – Deliberatio supra hymnum trium puerorum, latinsky. Je to nejstarší dochovaná památka uherské teologické literatury a jediný spis, který se z Gerardova pera zachoval. Biskup v něm staví proti sobě plané mudrování a nebeskou moudrost. Jde o obranu víry proti sebejistotě rozumu, který má dojem, že se obejde bez Boha. Dílo vzniklo kolem roku 1040 a je pokládáno za první a po několik staletí jediný spis svého druhu v celém prostoru jihovýchodní Evropy. Jeho opis z konce 11. století se přes Frajsinskou kapitulní knihovnu dostal až do Mnichova, kde je uchováván dodnes. Klid však netrval dlouho. Když kníže Emerich roku 1031 zahynul při lovu a o 7 let později zemřel i král Štěpán, nastala v zemi anarchie a o korunu se přelo několik uchazečů. Gerard v těch letech neuhýbal. Králi Samuelovi a Abovi před zahájením velikonočních bohoslužeb veřejně vytkl vraždy, jichž se dopustil na velmožích a předpověděl mu, že mu bude království po 3 letech odňato, což se také vyplnilo. Když se pak skupina velmožů pokusila vymítit ze země znovu křesťanství a nastolit staré pohanské obyčeje, dozvěděl se o tom Gerard a vydal se na cestu ke králi. Dne 24. září 1046 v místech, kde se nachází dnešní Budapešť, přepadli nepřátelští velmoži se svými ozbrojenci Gerarda a 3 biskupy, kteří ho doprovázeli. Nejprve ho zranili kameny, potom ho svrhli ze skály a nakonec ho ještě probodli kopím. Zahynuli i další 2 biskupové, mezi nimi svatý Bystrík. Vrch nad Dunanem, z něhož byl svržen, nese od té doby jeho jméno v maďarské podobě – Gelert. Na místě, kde mučedník vykrvácel, vystavili věřící hned po jeho smrti kapli. Gerardovy ostatky byly později vyzdviženy a přeneseny do biskupského chrámu v Čanádu a o jeho svatořečení se zasloužil uherský král svatý Ladislav, který dosáhl uznání jeho úcty papežem Řehořem VII. Benátčané pak krále požádali, aby jim ostatky jejich svatého krajana vydal. Byly uloženy do skvostné rakve a přeneseny do Benátek, kde jsou dodnes uchovávány v bazilice Panny Marie a svatého Donáta na Muranu. Část darovaných ostatků uložil císař a král český Karel IV. V chrámu svatého Víta v Praze, takže svatý Gerard spočívá i na Hradčanech. Je ctěn jako patron Maďarska a vychovatelů. Bože, ty jsi naplnil svatého Gerarda Sagredo svou láskou. Poslal si ho hlásat evangelium v Uhrách a posiloval si ho, aby byl ochoten vydat svůj život v boji za spravedlnost. Na přímluvu tohoto biskupa posiluj i naše pastýře a nám dej vytrvalost ve víře a lásce, abychom měli spolu s Gerardem účast na tvé slávě. Skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: a i když se to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: a srdce otvorené do Korán, láska, pravda a čest, a i když se to občas

0: čas nedá zněst. Aj keď se to občas nedá zněst.
1: Stanice Hvězda.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Neboštík Franta Velebný mě vypravoval, že ho dali jednou taky jako chtěl vrátit v Hilbertovi nějakou roli a pan Hilbert měl dlouhý prsty tenkrát, tak to nechtěli udělat. Obávaný kritik, že jo, a já nevím co všecko. Tak prostě chtěli lékařské vysvědčení, tak ho poslali na to Národní divadlo, mělo svého úředního lékaře a ten vydal písemně pro Šafařovice, ředitele teda napsal na úřední papír, napsal: herec Saša Rašilov je tak veliký simulant, že už to samo o sobě je choroba.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Hvězda.

co mi poví vrabec v letu, když se mi chce stát, řekne mi, že nohy pletu, bičem mají mě hnát. A dejte třeba chleba, ať si kousnu jedenkrát, a pak se vezmem za ruce.

0: uměli to, že? I my to umíme.
1: I my to umíme.
2: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těsk.

Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, pozme poslední. Brzo rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: to, co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledá, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu dneska ponosit.
1: Jsou 4 odpoledne.
2: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: Vítejte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Když se ještě podíváme na západ od nás, například do Berlína, kdy v zemských volbách zvítězila strana Die Linke, neboli němečtí komunisté, je čas se zamyslet nad složením voličského elektorátu ve velkých evropských městech, a to včetně například Prahy nebo Brna, kde mají stále zkrátka úspěch tito neomarxisté, progresivisté a liberálové všeho druhu, kteří podporují všemožné úchylky a zákaz normálního života běžným občanům. V našich českých podmínkách to znamená stranu Pirátů, v Berlíně například zmíněnou Die Linke, i když politici a reprezentanti těchto stran jsou většinou odchovanci z Bohnic. Nemyslíte? Smečka spřátelných humanoidů má zkrátka velkou základnu. Potvrzením je právě i Praha, kde je velké množství těchto magorů a jejich zástupců ve stranách Piráti, STAN a vlastně už i ODS. Takže až půjdeme volit, přemýšlejme a volme se zdravým rozumem. Jinak opět vyhrají šílenci. Máme o tom ostatně celý článek s podrobnou analýzou, kterou připravil Jindřich Kulhavý.
1: Na stránkách protiprout.info

to bych já chtěl znát.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: K bratru Spítihněvovi jsem dorazil k večeru. Spítihněv bydlí v kouzelné vesničce pod Šumavou. Přesto, že je členem JZD, daří se mu dobře. S manželkou a dětmi obývá skromný domek se záhumenkem. Když jsem byl přicestoval, zjistil jsem, že nikoho není doma. Tu mi napadlo. Bude legrace. Mile překvapím svých nejbližších a uschoval jsem se do bílé skříně v předsíni. Čekání trvalo několik hodin. Když se vůkol rozprostřelo tajemné ticho, počalo mě lehce mraziti. Když se konečně v noci dostavil bratr s rodinou,

0: a objevili mou skrýš, museli mne vyprostiti pomocí LED lampy. Bílá skříň byla totiž lednička.
1: V bezpečí stanice Hvězda.

0: vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.
2: Ač teď u kytary

0: kde jde to s nás, tam prsty včas si srovná. Víte, na světě snad nic bez učení není, však jen počkejte ten skok na přes rok. Však počkejte ten skok na přes rok.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

sám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku, v botě vložku.

0: kostek víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
1: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noc

tisíc veršů, básník píše o ní, křehkých jak úsměv jejich žen. Na tisíc květů na palubu sněží, na tisíc chlapců pod stožáry věží, sní tu svůj námořnický sen.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

0: Haló, tady Hvězda. Hrajeme si léta 50.
1: No, mlč, starej mlč. Zatneš zuby, napíješ se, u sebe si pomyslí. No, mlč, starej mlč. Zatneš zuby, napíješ se, u sebe si pomyslí. Vždyť ty nejsi přece jediný, komu štěstí dalo prázdniny.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

Milí posluchači stanice Hvězda, je čtvrtek 24. září a od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák, který vás provází na vlnách stanice Hvězda každý čtvrtek od 6. do 9. hodiny večerní. A co dnes máme na programu? Naše dnešní téma po 8. hodině večerní jsem nazval životní prostředí proti přírodě. Sice se to zdá jako protimluv, protože většinou to jsou pro nás synonyma, ale když nad tím zapřemýšlíme víc, tak zjistíme, že tyto dva termíny jsou velmi odlišné a často stojí proti sobě. Tak věřím, že vás toto téma zaujme, no a tak nezapomeňte poslouchat stanici Hvězdu i po 8. hodině večer. A samozřejmě se budeme věnovat i dalším věcem. Pustíme si další krylovku, povíme si o další zázračné kytičce, podíváme se na nové filmy a řekneme si něco k aktuálnímu dění. A blíží se oslavy patrona naší země, svatého Václava. A tak si řekneme, co zajímavého se ten den bude dít. Před dvěma týdny jsem mluvil o zednářské čelence na lebce svatého Václava a také o tom, že svatovický poklad byl vyvezen do Židovského muzea v New Yorku. A protože to jsou důležitá témata, o kterých by měla veřejnost vědět, tak zítra si o tom budeme společně povídat s Petrem Hájkem na televizi Proti proudu. Tedy těším se na náš společný zářijový čtvrteční čas. A pokud by vám z našeho dnešního vysílání něco uteklo, anebo jste si chtěli poslechnout cokoliv z minulých čtvrtků, tak vše najdete na mém webu vaclavhrabak.cz, na kterém je audioarchiv z našich čtvrtečních setkání na stanici Hvězda a zítra tam již najdete i dnešní den. A také jsou na tom webu ještě přepisy starších příspěvků v textové podobě a PDFka z jednotlivých čtvrtků, třeba pro nějaké čtečky, tedy ideální jako magazín na víkend. A teď si už pustíme další písničku z šedesátek.

0: Hvězdnici, hvězda, teď právě přichází čas na naší pravidelnou čtvrteční Kyrilovku. A dnes jsem vybral ukolébavku. Ukolébavka vyšla na albu Tekuté písky v roce 1990 a pochází z druhé poloviny 80. let. V ukolébavce Karel Kryl zpívá k malému dítěti a v podstatě mu jako sudička předpovídá, co se z něj stane, až dospěje. A není to příliš veselá předpověď, protože v dospělosti mizí dětská nevinnost a přichází kompromisy. Doslova, kompromis z života zbude ti samota a budeš jako táta. Ale teď už nechám Karla Kryla, aby svou baladu o dospělosti přednesl sám.
1: Spinkej, synáčku, spí. Zavři očička svý, dva modré květy hořce. Jednou zšednou jak plech, zachutná tabákem dech,

Lež kdo cokoliv zví, rány se zajizví, budeš jako táta. Spinkej, synáčku, spi, zavři očička svý, máma vypere plenky. Odrosteš sunaru, usedneš u baru, u trochu jiné sklenky. A že zlé chvíle jdou, k vojsku tě odvedou, zbraň dají místo dláta. Chlast místo náručí, couvat tě naučí a budeš jako táta. A že zlé chvíle jdou, k vojsku tě odvedou, zbraň dají místo dláta. Chlast místo náručí, couvat tě naučí a budeš jako táta. Spinkáš, synáčku, spíš, nouze vyžrala spíš a v sklepě bydlí bída. V jeslích na nároží máma tě odloží, když noc se s ránem střídá. Recepty na lhaní dají ti na hraní a nález bude ztráta. Kompromis z života zbude ti samota a budeš jako táta. Recepty na lhaní dají ti na hraní a nález bude ztráta. Kompromis z života zbude ti samota, pak budeš jako táta.

na stanici Hvězda. Teď společně, tak jako je naším každočtvrtečním zvykem, nahlédneme do kalendáře, co nás čeká v následujícím týdnu. A nejdříve zmíním, že v sobotu máme beraní úplněk. Tedy tento úplněk může být trochu ostrý a nekompromisní. A samozřejmě se blíží náš nejdůležitější český svátek v roce. Pondělí 28. září, svátek svatého Václava. A záměrně říkám nejdůležitější. 28. říjen je sice také důležitý, ale založení republiky je vlastně celkem nedávné. Svatý Václav je pro naši zemi svátek podstaty našeho státu již téměř 1100 let. Nejdůležitější akce spojená se svatým Václavem je staroboleslavská poutní mše, která se koná pod širým nebem na Mariánském náměstí a bude jí celebrovat arcibiskup Stanislav Přibyl. Na místě také již od 27. září večer bude lebka svatého Václava s americkou zednářskou čelenkou, o čemž jsme mluvili před 14 dny. A komu to uteklo, můžete si to pustit zpětně na webu vaclavhrabak.cz. A pokud byste se od 10 od rána nechtěli účastnit 28. září, té mše poutní ve Staré Boleslavi, tak vše můžete sledovat v přímém přenosu na České televizi na ČT2. 28. září se také vydají obrozenci 2.0 na Říp a sraz je pod Řípem v Rovném také v 10 hodin ráno. Tedy kdo si chce s Danielem Landou zaspívat svatováclavský chorál na Řípu před rotundou Jiřího a Vojtěcha, tak buď z parkoviště v Rovném se můžete účastnit od samého začátku v 10 hodin ráno, anebo se na Říp dá dostat z více možných směrů individuálně. A tak se můžete zúčastnit až zpívání nahoře, které by mělo být od 1:30 odpoledne. A pokud byste se chtěli zúčastnit svatováclavských mší v Praze na Hradě, tak ve svatém Vítu budou již od rána v 7 hodin, v 8.30, v 10 hodin a v 6 hodin odpoledne. A při té odpolední mši od 18. hodiny by měla být ve svatém Vítu již i lebka svatého Václava, která by se měla vrátit ze Staré Boleslavy. A na svatého Václava se také můžete zúčastnit modliteb za národ v kostele Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí od 16.15. Ale o tom povím ještě trochu víc podrobností v jednom ze vstupů po 7. hodině večer. A ještě se spolu podíváme na počasí na příští týden. Zítra trochu chladněji, ale od víkendu odpoledne kolem 20 stupňů. Celý týden by skoro nemělo pršet a od pondělka jasné počasí téměř bez mráčků. Tedy vypadá to, že od svatého Václava bude příjemné babí léto.

0: A jednou přišel k vonáskovům tůze slušnej pán. Smíli prosit o taneček, zdvořile se ptal.
1: Já povídám, milej pane, to nemůže být.
0: Támhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera seč

0: hlásí se vám stanice Hvězda. Hrajeme si léta 60.
1: Haló?
2: Haló?
1: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
2: Nervové sanatorium, mluvte prosím, ale pilně.
1: Haló? Je špatně rozumět, to je

vařil pro vašeho Jarouška. Zde Alfons Halo. Rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí spát. Zde Alfons Halo.

Dnešním večerem na stanici Hvězda vás provází Václav Hrabák. A protože jsem profesí homeopat, tak si každý čtvrtek povídáme o různých léčivých přírodních prostředcích. A v našem léčivém okénku jsme přes léto mluvili o několika nejdůležitějších kytičkách na různé úrazy. Mluvili jsme o arnice montáně na pohmožděniny, o měsíčku lékařském na různá tržná a krvácející zranění, také o routě voné na úrazy šlach a vazů. A s další velmi důležitou kytičkou jsem záměrně čekal až na podzim, protože se nesbírá květ nebo nať, ale kořen. A teď právě začíná vhodná doba na sběr kořenů. A tou kytičkou je kostival. Je to jedna z velmi mocných bylin a již podle názvu můžeme snadno odhadnout, při jakých zraněních se používá. Je to totiž velmi silný pomocník při zranění kostí, a tedy hlavně zlomenin anebo naraženin. Kořen se sbírá buď na podzim od září do listopadu, kdy listy začínají žloutnout, anebo naopak na jaře, než zelené listy začínají růst. A pokud se budete chovat šetrně, tak rostlinu kostivalu tím nezahubíte. Pokud vyrýpnete jen část kořenu, tak ze zbytků kořenového systému vyrostou na jaře další rostliny, protože kostival má velkou schopnost regenerace. Pokud byste vykopali celý kořen, tak stačí odříznout jeho horní část s listovými pupeny a vložit ho zpět do země. Důležité je díru po vylípnutí dobře správně zahrnout a zarovnat, aby místo příliš neproschlo a nebo nepromrzlo. Pokud se tedy chováte ohleduplně, pak příští rok může naopak kostivalu přibít. Kostival by se pro svou jedovatost neměl užívat vnitřně, i když v malém množství ho zkušení bylinkáři přidávají do různých směsí. Ale kostival se hlavně používá zevně, ve formě mastí nebo tinktur, právě na třeba bolesti kloubů, svalů, ale i při zlomeninách nebo pohmožděninách. Mnozí se jistě někdy kopli do holeně a takové kopnutí může být velmi bolestivé, protože může být poraněná o kost.

kostice. Tedy právě na to třeba pomáhá kostivalová mast. Ale při zlomeninách je velmi vhodným a silným přípravkem kostival ve formě homeopatika s názvem Symphytum officinale, což je latinský název pro kostival. Protože je vhodné ho používat během celé doby srůstu, tedy alespoň 3 týdny, používá se nízká potence homeopatická, tedy například 5C, v lékárnách to označují jako 5CH. Stačí jednou denně vycucat 1 kuličku a kost bude srůstat rychleji a srůstání bude i méně bolestivé. A důležité je i zmínit, že kostival je krásná a mocná rostlina s nádhernými fialovými květy. Pokud tedy máte na zahradě dost místa, můžete si ji zasadit na nějaké vlhké, úrodné a polostinné místo. Ale je dobré si to rozmyslet dobře dopředu, protože pokud se mu tam bude lípit, tak tam zůstane už na furt a i kdybyste se ho chtěli zbavit, tak to jde velmi obtížně. Protože, jak už jsem říkal v úvodu, když ho vylípnete, tak ze zbytků kořínků vyrostou na jaře další nové malé kostiválky. Kostival zkrátka velmi dobře regeneruje.

Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo, nebylo.

0: V zemi francouzské, na hradě Furiňaku, žil král. Měl 100 komnat a taky dceru. Byla krásná, byla pyšná a jmenovala se Cynthia. Všichni princové, kteří se nechali zlákat její krásou, narazili na její pýchu. Žádný jí nebyl dost dobrý a každému se vysmála. Než stačili v hodovní síni dojíst kýtu a la Furiňak, bylo po námluvách a ženiši utíkali hradní branou, jako by jim za patama hořelo. Po 77. hostině se král královsky rozlobil a povídá: zklamal jsem se v tobě i tentokrát, Cynthie, dám ti poslední příležitost. V sobotu přijede královský syn z daleké jižní země. Je velice milý, lepšího už nenajdeme. Dělej tak, ať se nemusím zlobit. Cynthia se zamračila a než se nadála, byla tu sobota.
1: Dovolte, krásná princezno, abych vám na důkaz úcty předal kytici nejkrásnějších květů, které vykvetly v mých zahradách.
0: Takové koště mi ještě nikdy nikdo nenabídnul. A taky jsem ještě nikdy neviděla takové vousy, jako máte vy. Střížené do špičky, vypadají jako drozdí zobák. Budu vám říkat princ Drozdovous.
1: Já zase, pardon, ještě nikdy neviděl drozda, princezno. A rozpaky přímo blednu.
0: Princ opravdu zbledl, ale král otec zrudnul vzteky. To je příliš. Tvá pýcha si, dceruško, zaslouží trest. Dám tě za manželku prvnímu žebrákovi, který se objeví na hradě. A král zavolal stráže a Cynthia měla domácí vězení.

0: po 7 dnech vňukání ve věži ji nechal král přivést do trůního sálu a Cynthia uviděla potulného šumaře s loutnou. A pak šlo všechno ráz na ráz. Král povídá, hraješ dojemně, štědře se ti odměním, vyber si. Chceš peníze, nebo tě mám královsky překvapit?
1: Raději se dám po vašem překvapit, králi.
0: To se mi líbí, povídá král. Mám velice krásnou dceru. Rač se podívat. Ale má jednu chybu, je příliš pyšná. Chci ji provdat za někoho, kdo jí napraví hlavu, povídá král. Buď mým zetěm.
1: O takovém překvapení se mi ani ve snu nezdálo. Plácneme si.
0: A byla ruka v rukávě a Cynthii nepomohlo ani lkaní, ani pyšné dupání střevíčkem. Večer byla nemastná, neslaná svatba a když se svým šumařem opouštěla hrad, šeptala do kapesníčku, ach já ubohá, proč jen jsem si nevzala prince Drozdovou?
1: Na kopečku stojí hrad, má jméno Furiňak. Pod kopečkem kvete pole a v něm vlčí mák. Za tím polem chalupa je s třema schůdkama a v ní budem spolu bydlet, princezničko má.
0: Ach, já nešťastná. Smutné časy nastaly Cynthii. Vařila, prala, uklízela, ale její práce za nic nestála. Nic ta holka královská neuměla.
1: Hojlala, takhle to dál nepůjde, Cynthie. Doma nejsi k ničemu. Ráno půjdeš s hliněným nádobím na trh a budeš prodávat.
0: Jak to šumař vymyslel, tak se stalo. Krásná Cynthia se lidem líbila a po čbáncích se vždycky jenom zaprášilo. V chaloupce přibývalo stříbrňáků, šumař se už malonko usmíval, ale v tom doštěstí hrom. Jednoho dne přijel na trh husar na koni a hned k Cynthii a že se mu líbí tuhle ten čbánek na víno a že taky zve líbeznou hrnčířku na taneček. Čbánek mít můžete, povídá Cynthia, ale stanečku nebude nic. A jestli hned neodejdete, zavolám svého muže a ten vám napráská. Husar nakroutil knír, vstek mu vjel do očí a všechno její nádobí rozbil. Toho večera šumař nespíval a místo usmívání bylo zle.
1: Nejsi k ničemu, princezničko, všechno pokazíš, ale neplač. Zkusím to s tebou ještě jednou, naposledy.
0: Budu se snažit, abych tě nesklamala, věř mi.
1: Zítra mám zase zpívat u krále. Přeptám se, jestli by tě nepřijali za kuchtičku.
0: Cynthii se srdce zastavilo. Mám dělat kuchtičku na vlastním hradě. Proč já si jen nevzala prince Drozdovousa? Ale jen tu větu dořekla, hned se zastyděla. Šumař se jí líbil a ona už dávno věděla, že si ten svůj smutný osud připravila sama. Sklopila oči, zbalila ranec a šla druhý den poslušně za svým manželem.

0: kuchtila týden, kuchtila tři a třetí sobotu pořádal král zase velkou slavnou hostinu. Vrchní kuchařka Madeleine prozradila Cynthii, že to s tou parádou není jen tak samo sebou, že je to hostina svatební a že se bude slavit svatba mladého prince z daleké země. Kdybych tak mohla s Kulinkou nahlédnout, vzdychla Cynthia. S Kulinkou nahlédnout můžeš, přikývla Madeleine, ale až po mně, jsem hrozně zvědavá na nevěstu, tu jsem ještě neviděla, tak pojď. Podívala se Madeleine, podívala se Cynthia a její oči zalily slzy. U tabule seděl ten, kterého kdysi nazvala Drozdovou sem. Ach, ty moje pícho, jak já mohla být kdysi šťastná a jak jsem teď nešťastná. A v tom, světe div se, v tom krásný princ vstal, prudce odhrnul brokátový závěs a ukázal na ušmouranou Cynthii.
1: Dámy a pánové, to je moje nevěsta.
0: Dámy vykřikly och, pánům spadly vidličky, kočka na okně vřískla.
1: Cynthie je moje. Dobře se na mě podívej. Já jsem tvůj muž, potulný šumař, a já byl také tím husarem, který ti rozbil na trhu nádobí. Smluvili jsme se na tebe s tvým otcem, abychom tě zbavili pýchy a zloby. Změnila ses, moje Cynthie, a zasloužíš si, abys byla šťastná. Dnes tedy podruhé a doopravdy oslavíme svou svatbu.
0: Nevím, jestli si zasloužím, abych se stala tvou ženou.
1: Všechno jsem ti odpustil, i to koště, i toho Drozdovousa. Pokorně prosím o ruku vaší krásné a hodné dcery, králi.
0: A co se stalo dál? Králi chutnala kýta a la furiňak jako nikdy předtím a z kuchtičky Cynthie se zase stala princezna a později královna. A celá francouzská zem ji milovala pro její dobrotu a vlídnost a spravedlivou spravedlnost.
1: Pod kopečkem kvete pole a v něm vlčí mák. Na kopečku stojí hrad, má jméno Furiňak. A v tom hradě žije naše krásná Cynthia. Vaří, pere, raduje se a pět dětí má.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Klimaalarmisté přišli o další argument, který nás po několik let strašili, tedy že kvůli oteplování snad prý všichni zemřeme. Jak totiž vyplývá z nové studie maďarských univerzit, je to právě naopak. Pro lidské zdraví je výrazně větším rizikem období zimy. Autoři totiž analyzovali na 115 000 případů náhlé zástavy srdce během posledních 5 let. Každý případ porovnali s meteorologickými údaji daného dne a výsledky hovoří jasně. V zimě připadalo na každý den v průměru o 18% infarktů více než během léta. Tento rozdíl potvrdili pak i další výpočty a kontroly. Konkrétně nejvíce případů připadalo na chladné a bezvětrné dny, kdy počet zástav převyšoval běžný průměr asi o třetinu. Vítr tedy způsoboval naopak spíše ochranu, patrně proto, že znečištěné ovzduší rozptyloval. Co z toho plyne? Jelikož Maďarsko leží ve stejném klimatickém pásmu jako Česká republika, lze závěr jednoduše vztáhnout i na naše poměry. Studie navíc zapadá do řady starších výzkumů, podle nichž také chlad skutečně každoročně zabíjí více lidí než horko. A my můžeme teď už jen čekat. Na co? Na to, co si ve světle těchto nových důkazů zelení teroristé na podporu své klimatické lži zase vymyslí.
1: Jo, pořád se něco děje.

stanici Hvězda už máme po 7. hodině večerní. A dnešním večerem vás tak jako každý čtvrtek provází Václav Hrabák. A touhle dobou se díváme, co se píše v českých médiích o společenském dění. První drobná zpráva, která není příliš společenská, ale je, že na Sněžce teď na podzim poprvé sněžilo. Tedy zima se už nenávratně blíží, ale jak jsem říkal před chvilkou, od pondělka má být slunečné počasí, takže ještě nachytat co nejvíce sluníčka během babího léta. Na Pražském hradě se teď vystavují korunovační klenoty až do 28. září, což je jistě chvályhodný počin, stačí vystát tedy dost dlouhou frontu, ale zas je důležité se alespoň na chvilku osobně zastavit u naší svatováclavské koruny, protože z ní skutečně vyzařuje velmi silná energie. Ale zarazilo mě, že výstava nese název České korunovační klenoty Habsburkové 500. Tedy samozřejmě Habsburkové také používali korunovační klenoty, ale zrovna spojovat výstavu korunovačních klenotů, zvláště svatováclavské koruny, kterou nechal vyhotovit Karel IV. A věnovali svatému Václavu, tak spojovat to s Habsburky, myslím, není příliš šťastné a myslím, že nejen já v tom cítí nějakou čertovinu. Možná jste si také všimli, že když na hradě začal úřadovat současný prezident Pavel, tak na druhém pražském nádvoří, hradním nádvoří, na Kašně se objevila říšská dvouhlavá rakouská orlice. Tedy je otázka, komu vlastně prezident Pavel na Pražském hradě slouží. Nemyslím si, že příliš českému národu. Další drobná zpráva, spíš kuriozní, ale doporučuji si pustit to video. U pobřeží Singapuru se minulý čtvrtek srazil tanker plující pod panamskou vlajkou s čínským rybářským plavidlem. A ty záběry jsou docela děsivé. Obrovský tanker s obrovskou rybářskou lodí, která je ale proti tomu tankeru celkem maličká, se srazily. Maličká loď se nahla do dost velkého úhlu, ale normálně to bez úhony přečkala, sice nabrala vodu, ale plavidla ani nezastavili a plavali si každý dál svou cestou. Záběry, myslím, skutečně zajímavé. No ale když už jsme u Singapuru, mnoho lidí, včetně mě, nemá rádo samoobslužné pokladny. Proč by měl člověk sám pracovat jako pokladní? Jenže ono je možné, možná zbytečné, se nad něčím takovým vůbec rozčilovat. Budoucnost je totiž už někde jinde. V Singapuru, v úplně běžném obchodě, člověk při vstupu do obchodu jen naskenuje svůj QR kód z mobilní aplikace a pak už si jen bere zboží z regálů. A potom nic, prostě odejde pryč. Žádné samoobslužné kasy, žádné čárové kódy, žádný člověk, nikde nic. Zkrátka kamery a umělá inteligence udělají vše sami. V mobilní aplikaci si jen člověk může zkontrolovat, co si vlastně koupil a kolik za to zaplatil. No, nezdá se vám ta budoucnost, která se už stává přítomností skvělá, mně tedy přijde naprosto děsivá. A Karel Čapek to už tušil před 100 lety. Možná by bylo zajímavé si některá jeho díla opět připomenout.

Stanici Hvězda si teď uděláme malé duchovně kulturní okénko. V našem kalendáři jsem zmiňoval, že v kostele Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí budou na svatého Václava modlitby za český národ. A tyto modlitby za národ se konají každého 28. v měsíci již nepřetržitě od roku 2013. Od začátku je iniciovala sestra Dominika Jana Bohušová pod patronací kardinála Dominika Duky a probíhaly ve svatováclavské kapli katedrály svatého Víta a většinou ještě pokračovaly v bazilice svatého Jiří. Při těchto modlitbách se střídavě pronášejí modlitby a zpívají duchovní písně, včetně svatováclavského chorálu a nebo i české hymny. A kromě toho, že tam vždy byla velmi hezká atmosféra, tak modlitby i písně měly vždy velmi dobrou a silnou energii. Avšak po smrti kardinála Duky přestaly být modlitby za národ na hradě vítány. No a víme, že na hradě sedí jistý člověk, kterému na českém národě příliš nesejde. Ale tím nechci tvrdit, že za nitky zatahal právě on. Svatovícká katedrála je přeci jen v církevní správě, takže je možné, že se modlitby za národ nelíbily někomu ze svatovícké kapituly. Ať je to tak či onak, modlitby za národ byly z hradu vykázány. Ale sestra Dominika se nenechá jen tak odradit a tak se tyto modlitby přesunuly jen kousek od hradních zdí právě ke kapucínům do klášterního kostela Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. A tento kostel je velmi zajímavé a silné místo. Tedy, kdo by se chtěl modliteb za český národ právě na svátek svatého Václava zúčastnit, přijďte ke kapucínům ve 16:45 odpoledne. A po skončení zpěvů a modliteb, což trvá tak kolem 15 minut, se potom všichni společně vydají do svatého Víta na bohoslužbu od 18:00, kam by měla dorazit nejvzácnější česká relikvie, lebka svatého Václava. Sice zatím ozdobená v uvozovkách americkou zednářskou zlatou čelenkou, ale v budoucnu se podaří tuto zednářskou čelenku z lebky svatého Václava odstranit.

Na stanici Hvězda si touto dobou pravidelně povídáme o filmech. A nejen k tomu bude i dnešní večer. V dnešním filmovém okénku bych rád doporučil dva západní válečné filmy, které mě skutečně zaujaly. Ale válečné v uvozovkách, oba jsou o válce, ale válečné vřavy v nich příliš mnoho není. Prvním je britsko-francouzský film Pressure. Začíná 3 dny před chystaným vyloděním spojeneckých vojsk v Normandii. Všechny vojenské jednotky jsou nachystané, Němci o tom vůbec netuší, jenže je potřeba, aby v den D bylo příznivé počasí, protože kdyby nebylo, tak s loděma by nešlo přistát a celé vylodění by mohlo ztroskotat. A režisérovi Anthonymu Marasovi se podařilo vytvořit skutečně napínavé drama o předpovědi počasí na den D. Název Pressure tak odkazuje jak na barometrický tlak, tak na tlak psychický, protože jakékoliv zdržení by mohlo vést k prozrazení operace, ale nevhodné počasí by mohlo vše zhatit. Hlavního meteorologa skvěle stvárnil Andrew Scott a Eisenhowera si zahrál Brendan Fraser. A sám bych netušil, že by o předpovědi počasí šlo natočit tak poutavé drama. Druhý film, který bych chtěl zmínit a doporučit, je již loňský film Dům plný dynamitu od režisérky Catherine Bigelow. Ta je známá například svými filmy Bod zlomu nebo 30 minut po půlnoci. Ve filmu Dům plný dynamitu někdo vypálí na USA raketu s atomovou hlavicí. A celý děj se odehrává během tohoto letu, kdy se Američané snaží střelu sestřelit a chystají jadernou odvetnou akci. A celý příběh je velmi dobře zdramatizovaný a divák postupně nahlíží do jednotlivých úrovní vojenského rozhodování od nejnižších šarží, vojenských techniků, po samozřejmě nejvyššího velitele, prezidenta. A je zajímavé současně i nahlédnout do amerického způsobu přemýšlení, protože oni jsou přece ten světový vládce, ale rozhodnutí rozpoutat na zemi jaderné peklo není přece jen příliš jednoduché. A možná zajímavé si tuto tématiku připomenout v současné době, kdy mnoho českých politiků se snaží velký válečný konflikt rozpoutat a následky jsou jim úplně jedno. V hlavních rolích jsou navíc velmi zajímaví herci, například Idris Elba nebo Rebecca Ferguson. A na závěr opět filmová píseň. Tentokrát, myslím, nemusím vůbec představovat. Ale když jsem ji hledal, tak jsem vlastně vůbec netušil, kdo tuto píseň naspíval. Byli to Josef Zíma a Karel Štědrý. A tak starci na chmelu a milenci v Texaskách.

0: osmdesátky o osmé.
1: Stanice Hvězda.
0: Od osmi večer.
2: Dokud tráva bude růst, řeky potečou,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Když se ještě podíváme na západ od nás, například do Berlína, kdy v zemských volbách zvítězila strana Die Linke, neboli němečtí komunisté, je čas se zamyslet nad složením voličského elektorátu ve velkých evropských městech, a to včetně například Prahy nebo Brna, kde mají stále zkrátka úspěch tito neomarxisté, progresivisté a liberálové všeho druhu, kteří podporují všemožné úchylky a zákaz normálního života běžným občanům. V našich českých podmínkách to znamená stranu Pirátů, v Berlíně například zmíněnou Die Linke, i když politici a reprezentanti těchto stran jsou většinou odchovanci z Bohnic. Nemyslíte? Smečka spřátelných humanoidů má zkrátka velkou základnu. Potvrzením je právě i Praha, kde je velké množství těchto magorů a jejich zástupců ve stranách Piráti, STAN a vlastně už i ODS. Takže až půjdeme volit, přemýšlejme a volme se zdravým rozumem. Jinak opět vyhrají šílenci. Máme o tom ostatně celý článek s podrobnou analýzou, kterou připravil Jindřich Kulhavý.
1: Na stránkách protiprout.info

dnešním večerem na stanici Hvězda vás provází Václav Hrabák. A protože teď máme po 8. hodině večerní, tak přichází čas na naše hlavní večerní téma. A dnešní téma jsem nazval životní prostředí proti přírodě. Na první pohled to vypadá jako protimluv. Obecně se tyto dva termíny používají jako synonyma. Většinou si myslíme, že jsou v podstatě totožné. A nebo se to tak snaží tvářit. Jenže v tom je právě velký háček. Tyto dva termíny mají sice určitý překryv, ale v některých ohledech stojí téměř proti sobě. A tak je celkem zajímavé nad tím popřemýšlet. Jsou to totiž dva zcela odlišné koncepty vnímání přírody jako takové. Když si poslechneme výkřiky Grety Thunberg, zjistíme, že přestože mluví o ochraně planety, nejde jí v podstatě o přírodu jako takovou. Jde jí o to, kde bude žít ona a její vrstevníci, protože podle ní její rodiče toto prostředí k žití zničili. A do jisté míry má samozřejmě pravdu. Ale vidíme v té její naštvanosti alespoň zrnko nějaké lásky k přírodě? Já tam tedy nic takového nevidím. A podobně je to s takzvanými progresivisty, kterými již raději říkáme pracovně infantisté. Na přírodu pohlížejí jako na velmi racionální prostředí k životu člověka. Tedy doslova životní prostředí. Chtějí sice toto životní prostředí zdravé, a tedy do jisté míry chtějí i zdravou přírodu, ale zásadní rozdíl je v úhlu pohledu. Je to pohled člověka, který chce přírodu čistě používat jako svůj obývák. Jenže příroda sama od sobě o tom není. Příroda je samostatný živý organismus. Je to svébytná bytost, ve které se kromě mnoha rostlin a živočichů pohybuje i jeden celkem inteligentní živočich, a to člověk. A to je úplně odlišný úhel pohledu. A z těchto dvou zmíněných úhlů pohledu vyplývají nakonec i odlišné náhledy a přístupy. Ten první přístup je v podstatě přístup inženýrský. Opírá se o vědecké studie, které jsou tedy obvykle falšované a chtějí pomocí různých metod dosáhnout nějaké měřitelné hodnoty. A ten druhý přístup je naprosto odlišný. Je to totiž o lásce. Je to o vnímání přírody a vnímání toho, co jí skutečně škodí. A je to o přírodě jako takové. Není to o tom, jak ji co nejefektivněji využít. Ten první přístup je o dělání cyklostezek v prostředkem lesa. Ten druhý je o tom tiše vstoupit do toho lesa a snažit se tam nerušit jeho vlastní dech. A jaké toto míchání pojmů má důsledky, si řekneme za chvilku po písničkovém bloku.

Jasné je, kdo první. Spolknuli otázku a skrytě doufají. No ano, smrt tu je.

Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

příteli, zmizel jsi mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dá.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

Na stanici Hvězda si povídáme o tom, že příroda a životní prostředí jsou dva naprosto odlišné a v mnohem i protichůdné pojmy. A pokud jste nestihli začátek, tak i zítra ho naleznete k poslechu na mém webu vaclavhrabak.cz. Mnoho ekologických aktivistů původně chtělo chránit skutečně přírodu, ale postupem času tyto aktivity převzaly do své agendy progresivističtí, respektive infantističtí propagandisté. Když se totiž před mladými lidmi řekne ochrana životního prostředí, je to něco neoddiskutovatelného. Je to něco, za co by mladí šli na barikády, i když hlavně pokud by ty barikády byly na obrazovkách mobilů. Je to na nejvyšším žebříčku svazáckých hodnot a ti, kteří toto jejich nadšení nezdílí, vlastně často na ochranu přírody rezignují, protože toto téma si tato nová propaganda zabrala. Jenže to je právě propaganda životního prostředí a nikoli skutečné ochrany přírody. V českém národě je totiž původně ochrana přírody hluboko zakořeněná. Na českém území bylo velmi silné trampství a i zahrádkaření a ježdění na chaty. To vždy bylo děláno s velkým respektem k přírodě. Všichni věděli, že v lese křičí jen idioti. I české houbaření je ve světě unikátní. A i to houbaření vždy bylo o soužití s přírodou. A bylo to děláno pro prospěch sebe a i přátel v okolí. Tím nechci tvrdit, že některý houbaři se nechovali hnusně, ale stejně to v lidech zanechávalo souznění s přírodou. Příroda má totiž velkou moc očistit člověka, který do ní vejde s pokorou, od různých negativních vlivů. Naladit se na čisté vibrace přírody, zbavit se zátěže, která se na člověka sype ze všech stran. Jenže pro kruhy, které se snaží řídit lidi, to není žádoucí. Kruhy, které chtějí poslušné obyvatelstvo, nechtějí, aby se lidé čistili od všudy přítomného smogu a zátěže. Nechtějí, aby odešli od televizního zpravodajství nebo z dosahu mobilních sítí. Chtějí člověka neustále připojeného, stavějí v lese mobilní vysílače, cyklostezky, dělají z přírody prostor pro lidi, aby se nenudili. A mimochodem chtěli, aby lidé i v lese nosili roušky. Uvedu úplně jednoduchý příklad toho, jak se proměňuje vnímání přírody v Praze. Pražská Stromovka byla před 30 lety sice městský, ale celkem přírodní park, kam chodili lidé, kteří v Praze chtěli zažít alespoň kousek přírody. Od té doby tam vzniklo mnoho atrakcí pro lidi, sportovních plácků, tedy zábava pro lidi, aby tam přišli a něčím se zabavili a nenudili se. Ale nejde na to vlastně nic namítat, vždyť je to pro lidi. Na Letné se čím dál tím víc konají různé hudební párty. Nedávno se od Stalina ozývala tak dunivá technohudba celý den a večer, že rytmické dunění bylo slyšet nejen po celé Letné, ale i mnohem dál i na protějším břehu Vltavy. Je to velmi úspěšná snaha o to, aby se člověk nemohl zastavit a naladit se alespoň trochu na přírodní vibrace. Jít po náplavce byla dřív procházka podél nádherné řeky Vltavy. Teď je to v podstatě kontinuální hospoda s hudební produkcí. Vedle hradu na Svatováclavské Vinici bylo přednedávnem vinobraní s technohudbou, která byla slyšet až ve Zlaté uličce. To vše je pro příznivce nové propagandy v pořádku a vítáno, protože vždyť si všichni chceme užívat to naše čisté životní prostředí. Jenže tímto způsobem se postupně skutečná příroda eliminuje. Stává se z toho pouze životní prostředí. No a kam to celé směřuje a je vůbec možnost tento trend zastavit? O tom si budeme povídat po dalších písničkách z 80. let.

stanici Hvězda si teď povídáme o našem hlavním večerním tématu. A tím je to, jak velmi odlišné jsou termíny ochrana životního prostředí a ochrana přírody. V mnoha ohledech jsou tyto termíny dokonce protikladné. A pokud jste nestihli začátek, tak již

Od zítřka ho najdete na mém webu vaclavhrabak.cz k poslechu. Jeden z nejvýraznějších a ukázkových rozporů současnosti mezi ochranou přírody a životním

oceánu pod hladinu. Toto jsou sice extrémní případy, ale ono se to samé děje i v malém a na zdánlivě nevinných drobnostech. Přitom nemyslím, že by na to mladí lidé, nositelé nových trendů, neslyšeli. Jen je důležité jim to vhodně podat. Progresivističtí infantisté přece dali životní prostředí na piedestal, tedy je to něco, co pokud se to správně podá, může být u nich, tedy u mladých lidí, populární. Jen je potřeba mluvit o skutečné přírodě, a ne jen o ochraně životního prostředí. Grétovci si z ochrany planety totiž udělali monopol a obsadili si celé téma pro vlastní účely. A tak proti tomu pro mnoho lidí udělali z ochrany planety téměř nadávku, což je velmi nešťastné. Ale my se s naší planetou můžeme sami spojit, není na to potřeba inženýrský vědecký přístup. Naše matka Země na nás promlouvá a je skutečně poraněná a trpí tím, co jí my jako lidstvo děláme, ale ne kvůli tomu, že je ve vzduchu CO2, ne kvůli tomu, že někdo odtrhne uzávěr od PET flašky. Kvůli ochraně životního prostředí jsou nám předkládány úplné banality, aby měli všichni pocit, že jak skutečně bojují za životní prostředí, ale podstatné věci ochrany přírody nikdo neřeší. Zamořování přírody chemií, odpady akustickým a světelným smogem. Vraťme se ke skutečné přírodě, nevytvářejme další kudy znudy akce, naopak odstraňujme z přírody pouťovou zábavu. Vraťme se ke respektu k přírodě a k pokoře. Příroda není životní prostředí, je to živá bytost, která trpí tím, co lidé dělají. Nesypejme do přírody další odpady a chemii a obnovme v ní klid. Nalaďme se na přírodní vlny a nechme se od přírody léčit. Neužívejme ji jen jako zdroj. Obnovme v sobě to, co znali naši předkové. Milujme přírodu, jež je živou bytostí, která nás živí, ochraňuje a léčí. Jsme její děti a my se k této naší matce chovejme s největší úctou, protože to je skutečný boží záměr.

stanici Hvězda se blíží 9:00 večerní a tak již přichází čas našeho loučení. Pokud jste nestihli něco z našich dnešních povídání, tak ji zítra je najdete k poslechu na mém webu vaclavhrabak.cz, kde najdete i starší textové přepisy příspěvků a také všechny starší záznamy. A také vás na závěr pozvu ke sledování zítřejšího rozhovoru na televizi Proti proudu, kde si budeme povídat s Petrem Hájkem jak o zednářské čelence, tak i o výstavě svatovického pokladu v Židovském muzeu v New Yorku. Přeji vám krásný a prosluněný zářijový čas. Od mikrofonu vás zdraví Václav Hrabák a těším se na naše další pravidelné čtvrteční setkávání od 6. do 9. hodiny večerní. Přeji vám mnoho božího světla ve vašich srdcích a se všemi se těším za týden naslyšenou.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Kapitola 6. Noví přátelé.

0: Když jsem se probudil, uslyšel jsem, že Josella se již pilně otáčí v kuchyni. Moje hodiny ukazovaly skoro 7. Než jsem se pracně oholil ve studené vodě a oblékl, linula se bytem vůně topinek a kávy. Josellu jsem zastihl u pánve nad petrolejovým vařičem. Chovala se s jistotou a klidem, které v ničem nepřipomínaly vyděšené děvče z minulé noci. A počínala si také velice prakticky. Bohužel máme jen kondenzované mléko, lednička nefunguje, ale všechno ostatní je, jak má být, řekla. Chvíli jsem ani nemohl uvěřit, že tato účelně oblečená postavička přede mnou je totožná s plesovým přeludem z včerejšího večera. Rozhodla se pro temně modrý lyžařský oblek s bílými ponožkami, přerolovanými přes pevné vysoké boty. Namísto nešikovné kudly, kterou jsem jí včera vybral já, měla na tmavém opasku připjat pěkně vypracovaný lovecký tesák. Nevím, jak jsem si ji představoval oblečenou, či zda mě něco takového vůbec napadlo, ale praktičnost její volby byla rozhodně jediným dojmem, který jsem v té chvíli zaznamenal. Oblékla jsem se dobře? Zeptala se. Výborně, ujistil jsem ji. Pohlédl jsem na sebe. Taky jsem mohl myslet trochu dopředu. Dvouřaďák není zrovna nejvhodnější pro fušku, kterou máme před sebou, dodal jsem. Mohl ses obléct líp, přisvědčila s kritickým pohledem na mé pomačkané šaty. To světlo, co jsme včera viděli, pokračovala, přicházelo z věže univerzity. Jsem si tím skoro jistá. Žádná jiná význačnější budova tím směrem není a vzdálenost, jak se zdá, také odpovídá. Vešel jsem do její ložnice a podíval jsem se ve směru rýhy, kterou jsem vyrýpal do parapetu. Měla pravdu, rýha ukazovala přímo k věži. A ještě něčeho jsem si všiml. Ze stožáru na věži vlály 2 vlajky. Jedna mohla zůstat vztyčena náhodou, ale 2 byly nepochybně záměrným signálem, denním ekvivalentem světla. Při snídani jsme se dohodli, že náš plánovaný program zatím ještě odložíme a nejprve prozkoumáme, kdo se to usídlil ve věži. Asi o 30 minut později jsme z bytu odešli. Náš station, zaparkovaný uprostřed ulice, unikl dle mého očekávání pozornosti a zůstal nedotčen. Bez dalších okolků jsme naskládali Joseliny kufříky s prádlem a šaty k trifidím zbraním do zadní části vozu a vyrazili jsme. Bylo vidět jen velice málo lidí. Únava a chlad je patrně upozornili, že nadešla noc a jen pár se jich dosud vynořilo z úkrytů, které si vyhledali k přespání. Ti, jež jsme viděli, se drželi spíše okraje chodníků než úzdí jako předchozího dne. Většina z nich měla v rukou hole nebo zlomené kusy dřeva, kterými si oťukávali cestu podél obrubníků. Kráčelo se jim tak snadněji než podél domovních průčelí, přerušovaných vchody a výčnělky, a klepání holí také zmenšovalo možnost srážek. Projížděli jsme ulicemi bez větších obtíží a zanedlouho jsme již zahnuli do Store Street, na jejímž druhém konci se proti nám vztyčila věž univerzity. Přibrzdi, řekla Josella, jakmile jsme vjeli do prázdné ulice. Zdá se mi, že se před vraty něco děje. Měla pravdu. Když jsme přijeli blíž, uviděli jsme na konci ulice nikoli zanedbatelný dav. Předchozí den nám podobné davy, jak se patří, zprotivil. Strhl jsem prudce vůz do Gower Street, ujel ještě nějakých 50 metrů a zastavil. Co se tam děje? Podíváme se tam, anebo tiše zmizíme? Já bych řekla, abychom se tam podívali, odpověděla bez váhání Josella. Dobrá, jsem pro, prohlásil jsem. Trochu to tady znám, dodala. Támhle za těmi domy je zahrada, kdybychom se tam dostali, měli bychom uvidět, co se tam děje, aniž se do toho zapleteme. Vystoupili jsme z auta a začali s nadějí nahlížet do suterénních vchodů. Ve třetím jsme našli otevřené dveře. Chodba procházející domem vedla přímo do zahrady společné dobrému tuctu domů. Měla poněkud zvláštní polohu, neboť její větší část byla na úrovni suterénu a tudíž níže než okolní ulice, ale na vzdálenější straně, přilehlé k budově univerzity, se zdvihala terasovitě vzhůru a od ulice ji oddělovala vysoká železná vrata a nízká zídka. Za tou už bylo slyšet jednolité hlučení davu. Přešli jsme trávník, vystoupili po strmé štěrkované pěšině a skryli jsme se za křovím, odkud jsme mohli všechno dobře sledovat. Zástup před vraty univerzity se skládal z několika stovek mužů a žen. Byl větší, než jsme soudili podle hluku. A já si poprvé uvědomil, oč tiší a nečinnější je dav slepců oproti poměrně stejnému davu vidomých. Je to docela přirozené, já vím, neboť slepci jsou odkázáni takřka výhradně na své uši, chtějí-li se dozvědět, co se kolem děje. Takže klid jednoho každého je výhodou pro všechny. Ale až do tohoto okamžiku mi to tak zřejmé nebylo. Cokoliv se tu odehrávalo se v čele davu. Podařilo se nám najít menší vyvýšeninu, která nám umožnila dobrý výhled přes hlavy davu na vrata. Skrze jejich mříže hovořil vemlouvavě jakýsi muž v placaté čepici, ale nezdálo se, že by jeho slova měla valný úspěch, neboť odpovědi druhého účastníka rozhovoru, muže stojícího za vraty, se stávaly výlučně z odmítavého vrtění hlavou. Co se tam děje? Zeptala se šeptem Josella. Pomohl jsem jí k sobě nahoru. Výmluvný muž se nyní otočil, takže jsme si ho mohli prohlédnout z profilu. Měl přímý, úzký nos, poněkud kostnaté rysy a hádal jsem mu kolem 30. Vlasy, pokud byly spod čepice vidět, měl tmavé, ale mnohem nápadnější než jeho zjev byla náruživost jeho počínání. Jak se debata skrze mřížový vrat rozvíjela, aniž k něčemu vedla, nabýval jeho hlas na síle a důrazu, nicméně na toho druhého to nijak viditelně nepůsobilo. Nebylo pochyb, že muž za vraty vidí. Oči za brýlemi s kostěnými obroučkami pozorně sledovali výjev před sebou. Několik metrů za ním stál hlouček tří dalších mužů, jejichž stav nevzbuzoval pochyby o nic větší. Stejně jako jejich mluvčí pohlíželi na dav a jeho řečníka s bedlivou pozorností. Muž na naší straně se dostal do varu. Zdvihl hlas, jako by hovořil právě tak pro uši davu za sebou, jako k mužům za mřížemi. Tak poslouchejte, řekl rozhořčeně. Tihle tady mají stejný právo na život jako vy, nebo snad ne, sakra? Jejich vina to není, že jsou slepí. To není ničí vina. Ale vaše vina bude, jestli je necháte chcípnout hlady. A to vy dobře víte. Jeho projev byl podivuhodnou směsicí hrubosti a vzdělání, takže ho bylo těžko někam zařadit, jako by mu nebyla zcela vlastní ani jedna z těchto poloh. Ukazuju jim, kde jsou potraviny, dělám pro něco můžu, ale pro Boha. Jsem na to docela sám a jich jsou tisíce. Vy byste jim taky mohli schánět jídlo, ale vy děláte co k sakru? Co pro ně vůbec děláte? Takovýhle kulový. Nic víc. Máte plnou hubu řečí, ale staráte se akorát o svou vlastní všivou kůži. Takový, jako jste vy, znám moc dobře. Čertě vem, bráško, hlavně když mě nic neschází. To je vaše moto. S opovržením si odplivl a napřáhl v řečnickém gestu dlouhou paži. Tamhle, řekl, zahrnuje do toho pohybu celý Londýn. Támhle čekají tisíce nešťastníků, až jim někdo ukáže, kde si vzít jídlo, který ho je pořád habaděj, a vy byste jim mohli pomoct. Stačilo by, kdybyste je vodili. Ale pomáháte jim, vy gauneři, ani nápad, to se tu radši zabedníte a necháte je klidně vyhladovět. Třeba, že by každý z vás dokázal udržovat stovky těch chudáků naživu jenom tím, že by je vodil a ukazoval jim, kde najít žrádlo. Pro Boha všemohoucího, copak nejste lidi? Zalikal se vztekem, měl o co se brát. Ucítil jsem na paži Joselino sevření a vzal jsem ji kolem ramen. Muž na druhé straně vrat, co si řekl, ale z našeho místa jsme mu nerozuměli.
1: Jak dlouho? Křičel muž na naší straně. Jak mám sakra vědět? Jak dlouho ještě jídlo vydrží? Já vím jenom to, že když takový parchanti jako jste vy nepotáhnou s náma a nepíchnou nám, moc živejch nezbude. Až konečně přijdou a začnou dávat tenhle velemaglajs do figury.
0: zmlkl a metal chvíli očima blesky na svého odpůrce.
1: Já vím, co zatím vězí. Vy totiž máte strach. Bojíte se schánět jim jídlo. A proč? Protože čím víc toho snědí, tím míň zůstane pro tu vaši sebranku. To je ono, co? V tom je celá pravda. Ale vy nemáte ani tolik odvahy, abyste to přiznali.
0: Ani tentokrát jsme nerozuměli odpovědi toho druhého, ale ať řekl cokoliv, řečníka to nijak neuspokojilo. Okamžik mlčky zachmuřeně zíral skrze mříže. Potom řekl, tak dobrá, ať je tedy po vašem.
1: Blesku rychle prostrčil ruku mřížemi a popadl muže na druhé straně za paži. Hbitě ji protáhl mříží a skroutil. Volnou rukou pak hrábl po nejbližším slepci a předal mu protivníkovu paži. Pevně ho drž, kamaráde, řekl a skočil k hlavnímu zámku vrat.
0: Muž za vraty se vzpamatoval z prvního překvapení. Zády k mřížím snažil se divoce vyprostit s pomocí volné ruky. Náhodou přitom udeřil slepce do obličeje. Ten vykřikl, ale sevřel ho ještě pevněji. Vůdce davu se zatím pokoušel vylomit zámek vrat. V tom práskla puška. Kulka pleskla o mřížový, odrazila se o ně a pak ještě o zeď budovy. Vůdce se nerozhodně zarazil. Za jeho zády se zdvihla vlna nadávek a jeden, dva zděšené výkřiky. Zástup se navalil dopředu a zase zpátky, jakoby v nejistotě, zda vzít do zaječích nebo na vrata zaútočit. Rozhodli za ně ti na dvoře. Spatřil jsem, jak si nějaký mladě vyhlížející muž nasazuje cosi pod rameno a jakmile se ozval štěkot samopalu, strhl jsem Joselu k zemi. Bylo zřejmé, že střelba jde úmyslně vysoko, nicméně její rachot a hvízdání odražených střel naháněly strach. Jedna krátká dávka všechno urovnala. Když jsme opět zdvihli hlavy, uviděli jsme, že zástup se rozpadl a slepci tápají do všech stran, prchajíce do bezpečí. Jejich vůdce se ještě krátce zastavil, aby zařval něco nesrozumitelných slov, ale pak se dal také na útěk. Běžel po Melet Street vzhůru a cestou se všemožně snažil sjednotit své rozprášené druhy. Usedl jsem na zem a pohlédl na Joselu. Zamyšleně můj pohled opětovala a pak se upřeně zahleděla před sebe do trávy. Několik minut jsme mlčeli. Tak co? Zeptal jsem se konečně. Zdvihla hlavu a podívala se na druhou stranu ulice, a potom ještě za posledními opozdilci z davu, žalostně šátrajícími a klopítajícími pryč. Měl pravdu, řekla. Víš přece, že měl pravdu, viď? Přikývl jsem. Ano, měl. A přesto se strašně mýlil. Neexistují žádní oni, kteří by přišli a dali tenhle velemaglajs do figury. Tím jsem si už naprosto jistý. Nikdo to nedá do pořádku. Mohli bychom dělat, co říká, mohli bychom některým, i když jen některým z nich, obstarávat jídlo. Mohli bychom to dělat několik dní, snad i několik týdnů, ale co potom? Připadá mi to hrozné, tak necitelné. Poctivě vzato volba je docela prostá, řekl jsem. Buď začneme zachraňovat všechno, co se z tohohle vraku zachránit dá, to znamená včetně nás samých, a nebo se obětujeme alespoň částečnému prodloužení života ostatních. To je ten nejobjektivnější pohled, jaký jsem schopen zaujmout. Na druhou stranu si ale uvědomuju, že ten očividně ličtější postoj je současně pravděpodobnou cestou k sebevraždě. Máme tedy ztrácet čas s prodlužováním jejich bídy, když nevěříme v jejich šanci na záchranu? Bylo by to opravdu to nejlepší využití našich sil? Váhavě přikývla. Když se to tak vezme, moc toho na vybranou nemáme, co? A i kdybychom jich mohli pár zachránit, které si vybereme, kdo jsme, abychom mezi nimi vybírali? A vůbec, jak dlouho bychom to mohli dělat?
1: Není to nijak snadné, řekl jsem. Nedovedu si ani představit, kolik polozmrzačených lidí bychom dokázali uživit, až budou všechny dosažitelné zásoby vyčerpány, ale pochybuju, že by jich mohlo být moc.
0: Vidím, že ses už rozhodl, poznamenala a zběžně na mě pohlédla. Těžko posoudit, zda to byl či nebyl nádech nelibosti, co zaznělo z jejího hlasu. Moje milá, řekl jsem, mně se to nezamlouvá o nic víc než tobě. Předložil jsem ti naše alternativy bez všech příkras. Pomůžeme těm, kdo tuto katastrofu přestáli, vybudovat nový život, a nebo učiníme morální gesto, které ovšem, jak věci stojí, bude sotva něčím jiným než právě pouhým gestem. Ti lidé zavraty si zřejmě umínili přežít za každou cenu. Zaryla prsty do země a dívala se, jak se jí z hrsti sype hlína. Počítám, že máš pravdu, řekla. Ale máš taky pravdu v tom, že se mi to dvakrát nelíbí. S rozhodováním podle toho, co se nám líbí a nelíbí, je definitivně konec, podotkl jsem. Možná. Ale nemůžu se ubránit dojmu, že začíná-li něco střelbou, nebude s tím asi všechno v pořádku. Střílel vedle a nejspíš tím zabránil bitce, namítl jsem. Po davu zatím nebylo ani stopy. Přelezl jsem zítku a pomohl Josele na druhé straně dolů. Muž za vraty nám otevřel a vpustil nás dovnitř. Kolik je vás? Zeptal se. Jen my dva. Spatřili jsme včera v noci váš signál, řekl jsem. Dobrá. Tak pojďte se mnou za plukovníkem, řekl a provedl nás dvorem. Muž, kterého nazýval plukovníkem, se zařídil v malé místnosti poblíž vchodu, původním určením patrně vrátnici. Byl to boubelatý muž, těsně kolem 50. Vlasů měl ještě spoustu, ale měl je nakrátko ostříhané a byly šedivé. Stejnou barvu nesl i jeho knír, působící dojmem, že ani jediný z jeho vousů by se neopovážil vystoupit z vyrovnaného šiku. Pleť měl tak růžovou, zdravou a svěží, že by mohla patřit muži daleko mladšímu. A jak jsem se později přesvědčil, platilo totéž o jeho mysli. Seděl za stolem, po kterém bylo v úhledných hromádkách s matematickou přesností rozloženo množství papírů, a přímo před ním ležel neposkvrněný růžový piják, pečlivě zarovnaný s hranou stolní desky. Když jsme vešli, změřil si každého zvlášť dlouhým, upřeným pohledem, trvajícím o něco málo déle, než bylo zapotřebí. Tato technika mi nebyla neznámá. Jejím účelem je vzbudit přesvědčení, že máte co dělat s bystrozrakým soudcem, schopným rozpoznat svého člověka jediným pohledem. Ve zkoumané osobě pak má navíc vzbudit dojem, že stojí před spolehlivým typem, s nímž není radno žertovat, a nebo v druhém případě, že byla skrz naskrz prokouknuta a všechny její slabosti odhaleny. Jedinou správnou odpovědí je takový pohled opětovat a být potom pokládán za užitečného chlapa. Tak jsem to také udělal. Plukovník se chopil pera. Vaše jména, prosím? Sdělili jsme mu je. Adresy? Obávám se, že za současné situace moc platné nebudou, prohodil jsem. Ale když myslíte, že to musí být, sdělili jsme mu adresy. Zamumlal cosi o systému, organizaci a příbuzných a zapsal si je. Následoval věk, povolání a všechno ostatní. Potom na nás znovu obrátil pronikavý pohled, načmáral na každý papír nějakou poznámku a zařadil je do pořadače. Potřebujeme schopné lidi, situace je zatraceně vážná. No což, čeká nás spousta práce, spousta. Pan Bídli vám řekne, co je zapotřebí. Vyšli jsme opět do dvorany. Josela se rozhýhněla. Zapomněl si říct o doporučení ve trojím vyhotovení, ale mám dojem, že jsme přijati, řekla. Michael Beadley, když jsme ho konečně objevili, se ukázal pravým opakem plukovníka. Byl hubený, vysoký, ramenatý a mírně přihrbený. Celkově budil dojem atleta, který zběhl na studia. Ve chvílích klidu se mu z temnoty jeho velkých očí rozléval tváří mírně zachmuřený výraz, ale v klidu jste ho zastihli jen zřídka. Občasný pramínek šedi ve vlasech nijak nepomáhal v odhadu věku. Mohlo mu být stejně dobře 35 jako 50. Jeho očividná únava znesnadňovala odhad ještě více. Soudě podle vzezření nespal celou noc, nicméně nás srdečně přivítal a s rozmáchlým gestem nám představil mladou ženu, která si znovu zaznamenala naše jména. Sandra Telmontová, řekl. Sandra je náš profesionální pamětník. Jejím chlebem byl odjakživa skript, takže její přítomnost mezi námi považujeme za zvlášť prozíravý zásah prozřetelnosti. Mladá žena mi kývla na pozdrav a poněkud ostřeji se zadívala na Joselu. My jsme se už někde viděli, řekla zamyšleně. Nahlédla do zápisníku na svém koleně. V zápětí přejel její příjemnou, i když nějak mimořádnou tváří, slabý úsměv. Ach, ano, ovšem, řekla v rozpoznání. Co jsem ti říkala, drží to jako tapeta, poznamenala ke mně Josela. O co jde? Zeptal se Michael Beadley. Vysvětlil jsem mu to. Prohlédl si Joselu pozorněji, povzdychla si. Zapomeňte na to, prosím vás, navrhla. Už mě unavuje pořád o tom mluvit.
1: Zdálo se, že ho to mile překvapuje.
0: Jasně, řekl a s lehkým pokývnutím propustil tuto záležitost z mysli. Obrátil se zpátky ke stolu.
1: Tak zase do práce. Už jste mluvili s Jackem?
0: Jestli tím myslíte toho plukovníka, co si hraje na státní správu, tak ano, řekl jsem. Zazubil se.
1: Musíme vědět, jak na tom jsme. Bez znalostí našeho početního stavu bychom se nikam nedostali.
0: Napodobil docela zdařile plukovníkův projev.
1: Má ovšem zcela pravdu, navázal. Ale abych vám snad raději pověděl, jak zhruba se věci mají. Prozatím je nás tu kolem 35, každý pes jiná ves. Doufáme a čekáme, že v průběhu dne se přihlásí další. Z těch, co zde zatím jsou, 28 lidí. Zbytek tvoří jejich manželky nebo manželé a taky dvě nebo tři děti. Nevidomí. V tomto okamžiku je naším hlavním cílem urychlený přesun z města někam do bezpečí. Mělo by k tomu dojít někdy během zítřka. Budeme-li ovšem do té doby tady se vším hotovi, jasné?
0: Přikývl jsem. Ze stejných důvodů jsme my chtěli odjet už dneska na večer, řekl jsem.
1: Čím chcete cestovat?
0: Pověděl jsem mu o našem stationu. Zásoby jsme si chtěli opatřit dneska odpoledne, dodal jsem.
1: Kromě spousty protitrifidích zbraní nemáme ještě skoro nic.
0: Zdvihl tázavě obočí. Také Sandra na mě zvědavě pohlédla.
1: Jako prvořadá potřeba mi to připadá trochu zvláštní, poznamenal.
0: Vysvětlil jsem mu naše důvody. Zřejmě se mi to moc nepovedlo, neboť to na něj nijak zvlášť nezapůsobilo. Beadley pak nedbale pohodil hlavou a pokračoval.
1: Chcete-li tedy s námi, navrhuji vám toto. Zajeďte s autem do dvora, vyložte svoje věci a pak si ho někde vyměňte za pořádný velký nákladák. Potom ještě něco. Vyznáte se někdo trochu v medicíně?
0: Přeskočil na jiné téma. Museli jsme přiznat, že ne. Slabě se zamračil. Škoda.
1: Nikoho tu zatím nemáme. A to bych se divil, kdybychom za pár dní nepotřebovali doktora. A vůbec, měli bychom být všichni očkováni. Svěřovat vám obstarání léčiv a instrumentů by asi nemělo cenu. Co byste řekli potravinám a domácím potřebám? Vyhovuje vám to?
0: Obrátil několik listů papíru sepnutých klipsem, oddělil od nich jeden a podal mi ho. V záhlaví stálo číslo 15 a pod ním byl strojem psaný seznam konzervovaných potravin, kuchyňského nádobí a nějakého ložního prádla.
1: Dopodrobna se tím řídit nemusíte, řekl, ale snažte se toho držet co nejvíc. Vyhneme se tak zbytečným duplikacím. Hlavně dbejte na kvalitu. Pokud jde o potraviny, zaměřte se na nejvyšší výživnou hodnotu a co nejmenší objem. Chci říct, že i kdyby snad byly smažené brambůrky, tou největší vášní vašeho života, uděláte líp, když na ně zapomenete.
0: Radím vám, abyste se drželi skladišť a obchodních domů. Vzal mi seznam z ruky a načmáral na něj dvě nebo tři adresy.
1: Co se týče potravin, hlavním předmětem vašeho zájmu budou konzervy a pevné obaly. Nedejte se například zlákat pytli mouky. Tyhle věci má na starosti jiná parta.
0: Pohlédl zamyšleně na Joselu.
1: Obávám se, že to bude dřina, ale je to zároveň ta nejužitečnější práce, jakou pro vás dva zatím mám.
0: Snažte se udělat do tmy co nejvíc. Kolem 10. večer se tady bude konat společná schůze s diskuzí. A když jsme se obrátili k odchodu, máte pistoli? Zeptal se. Na to jsem ještě nepomyslel, přiznal jsem. Je to lepší pro všechny případy. Docela stačí, když prostě vypálíte do vzduchu, řekl. Vytáhl ze stolní zásuvky dvě pistole a přistrčil je k nám po desce. A nadělá to míň škody než tohle, dodal s pohledem na Joselyn parádní nůž. Přeju vám dobrou kořist.
2: Stanice Hvězda.
0: Když jsme náš station vyložili a vydali se do ulic, zjistili jsme, že je venku stále daleko méně lidí než včerejšího dne. Ti, které jsme viděli, se pak při zvuku našeho auta snažili spíše dostat na chodník, místo aby nás obtěžovali. První nákladák, který nám padl do oka, se ukázal k nepotřebě, neboť byl plný dřevěných beden, příliš těžkých, abychom je mohli sami vyložit. S dalším jsme již měli větší štěstí. Byla to téměř nová a prázdná pětitunka. Přesedli jsme si a ponechali station jeho osudu. Na první adrese byly rolety skladu spuštěné, ale tlakem páčidla ze sousedního obchodu se dali snadno přesvědčit a lehce vyjeli nahoru. Uvnitř jsme učinili znamenitý objev. U nakládací rampy stála přistavena tři nákladní auta. Jedno z nich bylo plně naložené bednami masových konzerv. Uměla bys řídit takovéhle auto? Zeptal jsem se Joseli. Prohlédla si ho. No, proč ne? V podstatě je to přece stejné. A s provozem na ulicích si rozhodně starosti dělat nemusím. Rozhodli jsme se pro tento nákladák vrátit později a s naším prázdným jsme odjeli do dalšího skladu, kde jsme naložili balíky prostěradel, přikrývek a prošívaných dek a potom jsme zas odjeli jinam a doplnili náklad řinčivou všeho chutí hrnců, pánví, rendlíků a konvic. Když bylo auto plné, zmocnil se nás pocit dobře vykonané práce, i když byla těžší, než jsme si zprvu mysleli. Zdravou chuť k jídlu, kterou to v nás probudilo, jsme uspokojili v dosud nedotčené malé hospůdce. V obchodních a kancelářských čtvrtích města vládla pochmurná atmosféra. Nicméně jejich pochmurnost měla dosud spíše ráz normální neděle či svátku, než totálního konce. Viděli jsme v těchto končinách jen velice málo lidí. Kdyby se katastrofa na místo v noci, kdy všichni zaměstnanci odešli domů, udála ve dne, vypadalo by to zde mnohem hůř. Když jsme se posilnili, zajeli jsme do prvního skladiště pro naložený nákladák a zavezli obě auta zvolna a bez problémů do univerzity. Zaparkovali jsme je na předním dvoře a vyrazili za další kořistí. Kolem 6:30 jsme se vrátili podruhé s dalším párem důkladně naložených nákladáků a s pocitem užitečně naplněného dne. Z budovy se vynořil Michael Beadley, aby si prohlédl náš příspěvek. Všechno schválil, až na tucet bedínek, které jsem přidal k svému druhému nákladňáku. Co to je? Zeptal se. Trifidí pušky a střelivo, řekl jsem. Zamyšleně si mě prohlédl. Ach, ano. To vy jste sebou přivezl spoustu těch antitrifidích krámů, poznamenal. Myslím, že nám ještě přijdou vhod, řekl jsem. Zamyslel se. Bylo mi jasné, že má posedlost trifidy mě u něj staví do poněkud pochybného světla. Viděl v tom patrně zaujatost u člověka mého povolání docela pochopitelnou, nicméně zhoršenou v důsledku nedávného uštknutí a v duchu uvažoval, zda by tato obsese nemohla zahrnovat ještě nějaké další, ne již tak neškodné projevy. Poslyšte, navázal jsem. Přivezli jsme čtyři plně naložená auta. Chci od vás jenom to, abyste mi v jednom z nich poskytli místo pro těchhle pár bedniček. Jestli ovšem myslíte, že tolik místa nevyšetříme, dojdu sehnat nějaký přívěs nebo ještě jeden nákladák. Ne, jen je nechte, kde jsou. Moc místa stejně nezaberou, rozhodl. Vešli jsme do budovy a vypili trochu čaje v improvizované jídelně, kterou tam šikovně zřídila jakási žena středních let s milým obličejem. On si myslí, řekl jsem Josele, že mi z těch trifidů straší ve věži. Já myslím, že na to brzy přijde sám, odpověděla. Divím se, že je zatím nikdo jiný neviděl.
3: Tihle lidé se drželi pouze v centru města, takže mě to nepřekvapuje. Ostatně my jsme dneska taky žádného neviděli.
0: Myslíš, že se vydají až sem do ulic?
3: Těžko říct. Někteří sem možná zabloudí.
0: Jak se asi uvolnili? Zeptala se.
3: Když začnou lomcovat kůlem a nestratí výdrž, obvykle se jim to podaří. Na farmách utíkali zpravidla tak, že se napřeli proti jedné části plotu a tlačili na ní, dokud nepovolila.
0: A to jste nemohli stavět pevnější ploty?
3: Mohli, ale nechtěli jsme je mít natrvalo na stejném místě. Ostatně trifidi to nedělali tak často a většinou unikli pouze z jednoho pole na druhé, takže stačilo zahnat je o kus dál a plot znovu vstyčit. Pochybuji, že by se nějaký zabrousil úmyslně. Z trifidího hlediska musí být město něco jako poušť a tak patrně budou hledět dostat se spíš do volné krajiny.
0: Střílela si už někdy z trifidí pušky? Dodal jsem.
3: Zavrtěla hlavou. Napadlo mě, že bych tě mohl trochu zacvičit. Ale nejdřív si seženu něco vhodnějšího na sebe, navrhl jsem. Vrátil jsem se asi za hodinu, připadaje si v oděvu inspirovaném jejím nápadem s lyžařskou soupravou a vysokými botami daleko vhodněji, načež jsem zjistil, že se převlékla do slušivých, hráškově zelených šatiček. Vzali jsme dvě trifidí pušky a odešli do parku na blízkém Russell Square. Dobrou půl hodinu jsme odstřelovali nejvyšší vrcholky příhodných křovin a pak se k nám po trávníku přiloudala mladá žena v cihlově červené kazajce a elegantních zelených kalhotách a namířila na nás malý fotoaparát.
0: Vy jste co, od novin? Vyzvídala Josela.
3: Když se to tak vezme, tak ano, řekla mladá žena. Alespoň prozatím pořizuji něco jako oficiální kroniku událostí.
0: Elspeth Kerryová.
3: Tak záhy, poznamenal jsem. V tomhle vidím prsty našeho pořádku milovného plukovníka. Máte taky pravdu, přisvědčila.
0: Otočila se, aby si prohlédla Joselu. A vy jste slečna Plejtnová. Často jsem si říkala, jak asi...
3: Poslyšte, přerušila ji Josela.
0: Což pak zrovna moje pověst musí být jedinou věcí, která se v tomhle rozvráceném světě drží zuby nechty? Neměli bychom na to zapomenout?
3: Řekla zamyšleně slečna Kerryová. Převedla řeč jinam.
0: Co to pořád máte s těmi trifidy? Zeptala se.
3: Řekli jsme jí to.
0: Všichni si myslí, dodala Josela, že je buď panikář nebo pošuk.
3: Slečna Kerryová si mě změřila přímým pohledem. Její obličej byl spíše zajímavý než hezký a její pleť určitě chytala barvu pod silnějším sluncem, než bylo naše. Oči měla poctivé, pozorné a tmavě hnědé.
0: A jste? Zeptala se.
3: Víte, myslím si, že když se vymknou z ruky, dokážou natropit dost nepříjemností, abychom je museli brát vážně, řekl jsem.
0: Přikývla, to rozhodně.
3: Viděla jsem místa, kde se lidem vymkly z ruky. Vypadá to pak škaredě.
0: Ale v Anglii neumím si to dost dobře představit.
3: Nebude nás tolik, abychom je zastavili, řekl jsem. Chtěla-li na to něco odpovědět, překazil jí to řev motoru nad našimi hlavami. Obrátili jsme oči vzhůru a spatřili, jak se k nám od střechy britského muzea snáší helikoptéra.
0: To bude Ivan, řekla slečna Kerryová.
3: Říkal, že se mu snad podaří jednu sehnat.
1: Musím si zmáčknout, jak přistává.
3: Zatím ahoj. A odběhla po trávníku pryč. Josela si lehla do trávy, založila ruce za hlavu a zahleděla se do hlubin oblohy. Když motor helikoptéry zmlkl, zdálo se ticho hlubší než dříve.
0: Pořád tomu nemůžu uvěřit, řekla.
3: Snažím se, ale nejde mi to.
0: Všechno přece nemůže jen tak končit.
3: Končit.
0: Končit.
3: Je to určitě nějaký zlý sen.
0: Zítra bude tenhle park zas plný rámusu.
3: Po ulicích budou rachotit červené autobusy, chodníky budou plné hemžících se davu, semafory budou zase blikat.
0: Takhle svět přece nekončí, nemůže, to snad není možné.
3: Cítil jsem v podstatě totéž. Domy, stromy, nesmyslně honosné hotely na protější straně náměstí, To všechno vypadalo až příliš normálně, až příliš připraveno pro oživující dotek. A přesto, řekl jsem, mám dojem, že kdyby dinosauři byli schopni myslet, mysleli by si svého času zhruba totéž, co my. Čas od času se to prostě stává, chápeš? Ale proč zrovna nám? Připadám si, jako kdybych četla v novinách o nějakých neuvěřitelných věcech, které se přihodily nějakým lidem, ale vždycky těm ostatním. Na nás přece není nic tak zvláštního. Neříká si snad vždycky někdo, proč právě já? Voják, který vyvázne bez zranění, když všichni jeho druzi padnou, anebo malý podvodníček, který se dostane do maléru pro sfalšování jediného šeku. Řekl bych, že je to prostě slepá náhoda. Náhoda, že se to stalo, nebo náhoda, že se to stalo zrovna nám? Že se to stalo nám. Jednou k tomu nějak dojít muselo. Nebylo by přirozené, aby jeden druh tvorstva převládal natrvalo. Nechápu, proč? Proč? To je, věru, zapeklitá otázka. Ale nevyhneš se závěru, že život musí být dynamický, nikdy ne statický. Tak či onak vždycky musí dojít ke změně, ale podotýkám, že podle mého k tomu tentokrát nedošlo, i když jsme měli zatraceně na mále. Tak tedy nemyslíš, že to je naprostý konec nás, lidí? Mohl to být konec, ale ne, nemyslím. Tentokrát ještě ne. Stále to mohl být náš konec, nepochyboval jsem o tom ani v nejmenším. Ale utvoří se další malé skupiny, jako je ta naše. Viděl jsem v duchu pustý svět osídlený roztroušenými společenstvy, která bojují ze všech sil o znovu nabití moci nad přírodou. Musel jsem věřit, že alespoň některým z nich se to podaří. Ne, opakoval jsem, nemusí to být nevyhnutelně náš konec. Jsme pořád ještě značně přizpůsobiví a v porovnání s našimi předky nemusíme začínat od naprosté nuly. Dokud nás zůstane třeba jen několik zdravých a silných, máme stále šanci, hromsky dobrou šanci. Josela na to neodpověděla. Ležela a hleděla k nebi s nepřítomným pohledem v očích. Nebylo těžké uhádnout, co jí asi prochází hlavou, ale nic jsem neřekl. Chvíli ještě mlčela a pak se ozvala. Víš, nejotřesnější na tom je, když si uvědomíš, jak hladce jsme přišli o svět, který nám připadal tak bezpečný a zaručený. Měla 100% pravdu. Jádrem šoku se jevila právě ta prostota celé katastrofy. Uprostřed důvěrně známého světa člověk snadno zapomíná na všechny síly, které tento svět udržují v rovnováze, a jeho jistotu považuje za něco samozřejmého. Ale není tomu tak. Pochybuji, že jsem si kdy předtím uvědomil, že lidská nadřazenost není dána především naším mozkem, jak se pravilo v mnoha knihách. Je dána schopností mozku zpracovávat a používat informace, které mu zprostředkovává úzké pásmo viditelných světelných paprsků. Celá lidská civilizace, všechno, čeho jsme dosáhli nebo čeho ještě můžeme dosáhnout, závisí na naší schopnosti vnímat elektromagnetické záření v rozsahu od fialové k červené. Bez ní jsme ztraceni. Uvědomil jsem si v tom okamžiku celou ubohost naší závislosti na tomto daru a vedle toho všechny zázraky, které člověk s tak křehkým nástrojem vytvořil. Josela zatím sledovala svoji vlastní myšlenkovou nit. Bude to podivný svět. Co z něj zbude? Pochybuju, že se nám v něm bude líbit, řekla přemýšlivě. Přišlo mi to trochu absurdní, jako kdybychom mohli namítat, že se nám nelíbí myšlenka na smrt či na zrození. Podle mého bylo nejprve zapotřebí zjistit, jaké to vůbec bude, a potom udělat všechno pro nápravu toho, co se nám bude nejvíce zajídat, ale nechal jsem si to pro sebe. Chvílemi jsme slyšeli, jak do zadního dvora univerzity zajíždějí nákladní auta. Bylo zřejmé, že většina zásobovacích týmů se již vrátila. Pohlédl jsem na hodinky a sáhl po trifidích puškách ležících vedle v trávě. Jestli ještě chceme dostat něco k večeři, než si půjdeme poslechnout, co si o tom myslí ostatní, máme nejvyšší čas, řekl jsem.
2: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.

0: mně se však zdálo.
1: Hej, pane, vy jste spal.
0: La la la la la. La la la la la. La la la la la.
2: Stanice Hvězda.
3: Je to ovoce plné barev, slunce pá.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu a z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění. Cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku a trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj, balil by mu broky do chleba a pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků. A v tomto duchu jsou spolu. Protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí. A nebo nejsou spolu. Denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži. Dar nepodléhající věku. Totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost. Být hochem, chlapcem, anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu. Zástup byl hustý, lidí přibývalo. Nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeně lehárová jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mě otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motous, konec motousu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín, podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

0: Noc plná hvězd.
1: No a právě zpěvák má v show 2-3 proti speakerům nespornou výhodu. Hudba začne hrát, on do toho volá, chvílema se zavlní a úspěch je zaručený. Co my dva tady musíme říci slov, než sklidíme potlesk?
2: No to je, Slávku, můj dávný sen, abychom my dva víc zpívali a míň tady hovořili.
3: Že jsi se nezmínil dřív? Vždyť víš, že i moje dávná touha byla vyšvihnout se na špičku světový pop music. Hlasový fondy bych na to měl. Eloise, Eloise. Ale textař mi chybí.
2: Chybí, tak si nějakýho vyber.
3: Prosím tě, vyber, znáš dnešní textaře. To jsou samý písničky o lásce. Buď on jí má rád a ona ho nemá ráda, nebo ona ho má ráda a on jí nemá rád. V nejlepším případě se oba mají rádi. Ale pak to má zase tak úžasně slabou melodii, která nemůže ukázat mý hlasový možnosti. Eloise, Eloise.
2: No, to je totiž tím, že každý textař si ty nejlepší věci nechává sám pro sebe, zpěvákům je nedá a zpívá si je sobecky sám doma na půdě. Ku příkladu Jirka Štajdl, prosím, píše výborné věci. Ale onehdy jsem šel u nich po střeše.
1: Kde jsi šel?
2: Po střeše u nich.
1: Kam, prosím tě?
2: Na nádraží, já mám takovou zkratku. A ty hity, co jsem slyšel vikýřem, ty bych Gotovi přál, to říkám upřímně.
1: A tady jsme u problému. My, jestli skutečně chceme zamířit na špičku pop music, tak si musíme psát texty sami. Pojď to zkusit hned tady. Ty verš, já verš a za chvíli máme šlágr.
2: Tak dobře, no tak co bys říkal tomuhle? Mám mě ráda nebo ne, trhám ostny kaktusu.
3: Tak to ne, to zamítám. To je o lásce a to bychom upadli do průměru.
2: To je píseň misionáře.
3: Ne, s tím neprorazíme. To chce něco nevšedního, úplně z jiného konce na to jít.
2: Tak začni ty.
1: Že by si mě dal příležitost? No tak měl by jsem takovej nevšední veršík schovanej. Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
2: No, o lásce to sice není, ale že by to bylo nadprůměrný.
1: Já nedělám nadprůměrnou písničku, já dělám písničku konzumní, kterou si koupí i Antoušek.
2: No, jak chceš, ale já to do Pantónu cpát nebudu.
1: Ty přijdou sami.
2: Tak jak byl ten veršík, aby ho rozvinul?
3: Si to nepamatuješ, takový štěpnej verš.
1: Onehdy jsem po ránu točil klikou rumpálu.
2: A ty by si nemohl, Slávku, po ránu točit klikou lanovky.
3: No konec, proč ne? Po ránu jsem rozespalej
1: a která klika mi dřív lítne do ruky, tou točím.
2: Je,
1: klidně.
2: To si hodnej, protože na lanovku já mám bezvadný verš. Hele, onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé vánočky. Víš?
1: Za tohle tě chválím.
2: Oboje na tvrdý i.
1: Ano, perfektní. Takhle to musíme dělat, tu písničku, jo. Není to o lásce, to nikdo nemůže říct vánočka, jo. Ale to kouzlo, ta poezie, to v tom je vánočka. Rozinky, mandle.
2: Ano, ano.
1: Takhle
2: ano,
1: to musíme ano. dělat. Když jsem předtím posnídal trochu teplé vánočky. A sakra, ty by si nemohl náhodou výjimečně, víš, pro jednou posnídat trochu teplý žemle. Moc by jsem to potřeboval, kamaráde, kvůli verši, víš. Hodně by si mě pomohl.
2: Slávku, ta chuť to není.
1: No, já vím, no, je to suchý těsto, no. No proto jdu s prosíkem.
3: No hele, dorazíš se marmeládou.
2: Ale vlastně jo, já když jdu do práce, tak si jídlo nevybírám. Co mi maminka dá do nůše, to jim.
1: To si moc hodnej.
2: Žemle.
1: Pak to zní celý takhle.
2: Ano.
1: Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal, změna, trochu teplé žemle a v dáli mě zdravila, teď to přijde, svými větvy jedle.
2: Moment. Snad větvemi.
1: Větvy. Ona je měla ulámaný.
2: A tak to jo, ano, s tím souhlasím. Ano, příroda je v hrozným stavu dneska.
3: Já právě kritizuju v té písni. To je výborný verš, větvy. To vrazím ještě do nějakého hitu.
2: A tebe by nemohl zdravit Jasan.
1: Místo jedle. No, že by jsem z toho byl odvázaný, to nejsem.
3: Pane.
4: Dorazíš se dubem.
3: A vlastně máš pravdu, nakonec jasan, smrk, borovice nebo kokosák, ono je to jedno.
1: Hlavně mi zachovej větvy, kamaráde, na větvy jsem hrdej, hodně háklivej jsem na větvy.
2: Dávej pozor, dávej pozor. Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teplé žemle, a v dáli mě zdravila svými větvy jasan, vždycky takhle po ránu s přírodou si jásám.
1: To je perfektní nástup na refrén, který teď vytvořím. A? S přírodou si jásám. Tada, tam, tam. Ty bys si nemohl s přírodou řvát.
2: To můžu, když jásám, tak zvu. Zvlášť, když mám v sobě po ránu u lanovky teplou žemli. To se neznám.
1: Tak pak je to perfektní. Celý refrén se volá Jupi, Jupi, Jupio a píseň je hotová.
2: Tak si ji hned zkusíme zaspívat, ať vidíme, co to udělá s lidma.
3: Počkej zaspívat, ty řekneš zaspívat. A máš na to vůbec nějakou schopnou melodii?
2: No tak měl bych jednu melodii, je celkem jednoduchá, my bychom asi složitější nezaspívali. Jmenuje se to Radost ze života a rytmus, který jsem zvolil, je rumba. Ole! Copacabana!
1: Garincha Pele!
2: Gomez!
1: Havý pobřeží!
2: To je správný.
5: Onehdy jsem po ránu točil klikou lanovky, když jsem předtím posnídal trochu teple.
2: Žemle a znova rumba!
1: A znova Garincha Pele!
2: A vlň se v mocích, ať splníš dojem!
1: No já se budu vlnit a ty budeš sedět.
2: Jak se můžu vlnit v sedě, by myslel, že jsem blázen.
1: Tak vstaň a hraj ve stoje.
2: To nejde, Slávku, hle ty složitý pohyby, co dělám rukama.
5: A v dáli mě zdravila svými větmi jasan, vždycky takhle

0: Eloise.
1: Jo. Zasloužíš ten potlesk, ano, ano, ty si ho zasloužíš, ty máš.

0: noc s hvězdou.
1: Bonsoir.
2: Soir. Ça va?
1: Pas trop mal. Et vous donc?
2: Merci. Comme-ci, comme ça.
1: Enfin, pourvu que ça gaze.
2: Oh, tiens.
1: Ouais. C'est l'essentiel.
2: Oh, je vous assure, je vous assure. Oh, mon Dieu, oh.
1: L'essentiel.
2: Ah, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie est une chienne.
1: Oh. Ah, par exemple, mon ami, j'ai pas mal trouvé ça. Ya. Richtig.
3: Yeah. Vy jste taky Čech?
1: Bože, to je náhodička.
3: No, cizině z Prahy?
1: No, já jsem z Prahy.
3: No, to jsme oba z Prahy, no to je báječný.
1: Ale řekl byste to někdy,
3: no, jo,
1: tak přece jen ta Fraporte takhle.
3: A dlouho jste v cizině?
1: No, to víte, já hned po válce jsem.
2: Jo, já taky hned,
3: jak po převratu čistě jsem jen tak ovšem.
1: To je nejlepší, víte, jo, vypadnout jaksi,
3: jo,
1: než se to vyjasní.
3: Ano. A to je, jsem rád, že tady přeci jenom tak ono přeci to piček.
1: Opravdu, víte, to je nejlépe takhle, když člověk v cizině, já
3: ano,
1: říkám
3: ano,
1: vždycky zejména.
3: To je správné, to je velmi správné, tím pádem se člověk vystříhá mnohému, ano.
1: A naopak zase.
3: Správně jste řekl, víte, naopak, protože pač na tom.

0: Právě proč ne, že ano?
1: Ale to se ví, protože z tohoto hlediska samozřejmě všechny ty překážky odpadají a...
0: Jo, to je tak.
1: A potom,
0: to důležité, to potom, ano. To jsem rád, že jste z Prahy, bože. Aspoň si máme o čem povídat, že ano?
1: No, bože.
0: Ta Praha, to je, kolikrát si říkám,
1: já,
0: to je marný.
1: Taky vždycky, tak v cizině si řeknu občas vždycky, je Praha.
0: A to já zase si spíš říkám, Praha je. To je marný, ono je to stověžatý, ono to člověku přiroste k srdci, víte, to je marné.
1: Proti tomu se nedá nic dělat?
0: Jo. A v mnohém se Praze křivdí.
1: O, to zajisté, víte, to víte, příteli, máme Paříž například.
0: Máme Paříž například, tedy nehledě na Paříž, já jsem byl i v Americe, tedy i tamhle, a tamhle, všude jsem tedy, tamhle jsem byl a tady, tak jsem chodil tedy.
1: Ano, já jsem byl na těch týž místech.
0: Ano, to je náhoda, že jsme se tam neviděli, tedy Kordilery například, je to tedy veliké, je to krásné, nahoře sníh, že ano, ta nádhera, víte, ale... Žofín to není.
1: To je to. Nebo máte zase například třeba v Paříži tu dlažbu. To je pořád, že je to báječný
0: asfalt,
1: a rovný.
0: Jo.
1: Ono je to takový pádní.
0: Jo, ono je to sice černý, ono se to blízká, ale je to furt.
1: To naproti tomu přeci jenom ta pražská dlažba, to je...
0: To je marný. Z toho dýchají století, kamaráde, že ano. K tomu člověk rád přilne, k tomu kamenu. Vždyť, co jste chodil, Žižka?
2: Račte si natáhnout ten gramo.

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: Slyšíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Osmdesátiny slaví Jan Nedvěd. Jeho štrampské písně znají a zpívají vlastně i lidé, kteří nikdy nespali pod širákem. Narodil se v Praze a dětství prožil ve čtvrti Spořilov. Jeho vztah k hudbě a trampingu se však zrodil na rodné chatě v Lukách pod Medníkem. Tam v osadě Toronto na Sázavě začali oba bratři Nedvědové, Jan a František, poprvé spolu hrát. Sám se dodnes s nadsázkou označuje za takzvaně chatového trampa. První kroky ho překvapivě nevedly však přímo k trampské písni, nýbrž k Big Beatu. Zkrátka, Honza Nedvěd, jak ho všichni známe i možná neznáme, je velmi zajímavou osobností a proto nám o něm připravil celý článek Radek Pokorný.
0: Na stránkách akademie
3: ztrátyanálezy.info
0: ztrátyanálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Já jsem byl obsazen, a teď prosím, abyste se zdrželi všech projevů nevole, já jsem byl obsazen v Národním divadle Doprodané nevěsty. Ano. Režisér a ředitel tehdy divadla Národního Ladislav Boháč si usmyslel, že prej s Lálou Peškem máme rádi klauny, protože jsme se vždycky o přestávce bavili o klaunech a líčili jsme si různá klaunská čísla navzájem. Tak řekl, víte co, vy budete dělat v Prodané nevěstě Pešek principála a vy Indiána a uděláte tam takový klaunský číslo. On si myslel, že tam je čas. Tam není čas, tam ten orchestr furt to jde dál. Tam se nedá to zastavit a teď bude mít Pešek s někým číslo. Marně se mu to rozmlouval, on říkal, ne, to vy budete dělat, to není tak těžké, to nejsou těžký party žádný, to uspíváte, a to ani nemusí být zpěv, jak říká přítel Svitáček, že co nedospíváme, domrkáme a dohrajem. Čili obsadil nás a já jsem šel na korepetitora, tam je korepetitor, pan úředník, člověk tak fantastický trpělivosti, že by naučil zpívat i vovci. A on si mě vzal k pianu, a zahrál mě ten běh, jak přibíhá ten Indián, že jo? A pětkrát mě to předspíval, tam je to pane principál, Franta se opět vstal se velké neštěstí, pardon. Franta se opět v dolejší hospodě a za nic nechce dělat ti medvěda. Jsem to pětkrát si od něj odposlech a on to rozehrál zase a já jsem zařval no tím svým těma šupinama jsem ze sebe vydal výkřik pane principál, stalo se velké neštěstí, tam mě zarazil. A zadíval se do stropu a já jsem si říkal, co je? Infarkt nebo co to je? A on se dlouho díval do stropu a pak povídá, no tak máme listopad, premiéra je v březnu, to půjde. Já jsem říkal, moment člověče, já jdu za váma jako za odborníkem, protože Boháč je sice výborný herec a režisér, ale činoherní. Tomu nevysvětlím, že já nemůžu do Prodané nevěsty. A on říkal, ne, to půjde, to uděláme, to nacvičíme, to půjde. A střídal jsem se s Peškem, já vždycky odcházel z korepetice a přicházel Pešek, taky to nechtěl dělat. Bránili jsme se tomu, zoufalí a oni nás nutili. A kolem nás chodili operáci, že jo, tedy lidé sonorních hlasů. A posmívali se nám, říkali stínoherci a tyhle ty věci. To. A hlavně tedy Ivo Žídek, který vždycky, jakmile mě potká, tak říkal, tak co, kolego? Jen vás nebude slyšet ani na rampě. Jo. A pokřikoval na mě svým takovým humorem. A já jsem říkal, ale klid, mistře, já to, už prej to jde a to já všecko ze sebe dostanu. A, tak. A zoufale jsem bojoval, abych z toho Indiána vypadl. A když už se blížil, tedy blížil, už byl asi leden nebo tak, tak jsem říkal, co já budu dělat? A už jsem zapřísahal toho Boháče a jsem říkal, pane řediteli, uvědomte si, bude premiéra, v lóži bude sedět doktor Zdeněk Nejedlý. Veliký znalec Smetanova díla. Víte vy, co se mu může stát při mým prvním tónu? Kdy vy ho budete mít na svědomí, když je to... Vaše práce, do čeho mě tady cpete? A mu říkal, ne, mám zprávy, že to bude dobrý, ale pořád jsme neskoušeli dohromady s operou. Ti už na jevišti chodili a měli i gesta některý a tak a my pořád ještě jsme v té korepetitorně, jenom u toho piana. Tak když bylo nejhůř, tak jsem říkal, no já musím přece něco z toho se dostat. A tenkrát mě jeden kolega, nebudu jmenovat, poradil, abych šel přímo za Krombholcem, který to má dirigovat a řekl mu jasně, o co jde. Říkal, ovšem. Připrav se na to, že dirigent Krombholc je sice výborný muzikant, ale veliký diplomat a bude ti říkat, že je to skvělý, ale zbaví tě toho. Tak jsem šel za panem dirigentem Krombholcem a říkal jsem, pane dirigente, v téhle kaši jsem, prosím vás, znovu jsem mu to opakoval s tím panem ministrem kultury a on říkal, tak pojďte k piano, zaspívejte mi to. Tak rozběh ten lauf taky. Já zařval, pane principál, a on jako ten korepetitor už v listopadu se zadíval do stropu takhle, chvilku přemýšlel a pak říkal, poslyšte, to je skvělý, vy to děláte výborně, to je výrazově tak výborný, ale bohužel vy jste vysoko, příteli, ten Indián to je basbariton a vy máte tenor. Vy to nedostanete do týho, přece kvůli vám to nebudeme transponovat, pochopitelně. Já jsem říkal, vy to nedělejte, prosím vás. To ne, to žádný transpozice do toho. A letěl jsem, říkal jsem, tak to nemůžu dělat. Říkal, nemůžete, samozřejmě, že ne. Bohužel, výrazově skvělej. Tak jsem letěl z toho schodiště a nahoru do zkušebny, kde už tady sbory a Mařenka a Jeník a Vašek, tam už to tady naplno rozespívávali a stáli venku, za mě pauzu, kouřili a já tam vletěl, říkal jsem, nedělám to. A Židek říkal, no teď jsem to říkal. Samozřejmě, že to nemůžete dělat, přece byla legrace snad, ne? A já jsem říkal, ale ne, pane Židek, výrazově prý, to je výborný. Já jsem vysoko, to je ten Indián je basbariton a já jsem šíleně vysoko. On říkal, to je jedno, jaký důvod, ale prostě vás vyrazil, že? A já jsem mu řekl, no ne, nevyrazil, dal mi Jeníka.

0: Noc plná hvězd.
1: Zdravíčko, pane Melichar, zdravíčko, všechno nejlepší ke třem králům, pane Melichar.
2: Melichar, no jo, Melichar, já, že jsem vás potkal už půl hodiny, přemýšlím, jak se vlastně jmenuju. Melichar, no, já viděl, že to začíná nějak na ch.
1: Ale pane Melichar, odkud jdete, pane Melichar?
2: Ze Silvestra.
1: Neříkej, na Cikláre? No, jsem si nějak zašel, pane Melichar.
2: No, zašel, jsem to vzal přes vinný sklepy Mělník na zbojnickou chýšu. Ze Strážnice na SMB Znojmo. Pak jsem zaskočil do Stupavský kržmí, která ještě poráč čudná. A teď jsem dorazil včil, až jsem do Brna.
1: No počkejte, snad do Prahy, ne?
2: Do Prahy?
1: No do Prahy.
2: Já jsem tady v Praze?
1: No pochopitelně jste v Praze.
2: A co bych tady dělal v sídelním městě?
1: No, sídlíte tady.
2: No tak to by asi tím. Nemáte u sebe, jak je ctěné jméno?
1: Sláma, prosím, Sláma.
2: Slá?
1: Sláma.
2: Já, že jste nějaký vymlácený. Nemáte u sebe, pane Věchet, na...
1: Sláma.
2: Co říkáte?
1: Sláma.
2: Sláma, když říkám. Nemáte u sebe, pane Sláma, nemáte u sebe náhodou okurku?
1: Co jestli
2: nemáte močáka?
1: Ne.
2: Nebo aspoň rychlokvašňáka.
1: Víte, že jako na potvoru nemám u sebe nic.
2: A co takhle hltáne kláku, nebyl by?
1: Ne, bohužel, ani kdyby se mě vyždímal.
2: No to je pěkný, pane, to je pěkný. Já už 3 dny scháním utopence a ne narazit na jedinýho. Všude si dám tajtrlika. Jako kdyby se stalo, že kdybych přeci toho utopence schrastil, tak aby tam neležel jenom tak na sucho.
1: Já.
2: Žaludečním traktoru. Ale kde pak to je dneska samá vědecko-technická revoluce a utopenec žádnej.
1: Počkejte, nechtěl byste radši Turka, jak tak na vás koukám, trojnásobnýho sila.
2: Já? No. Trojnásobnýho, abych vystřízlivěl, ne? Víte, co já jsem do tohoto stavu investoval? A teď najednou fučavou pryč a co já jsem do toho vrazil peněz a ještě si najednou vzpomenu, kde jsem byl na Silvestra, je to úplně v taloně.
1: No ne, tak to já vám můžu říct, helejte, na Silvestra jste byl u Mordýře. No u Mordýře.
2: Jak to víte?
1: Teď já jsem tam byl s váma přece.
2: Sakra.
1: Nepamatujete?
2: U Mordýře.
1: No.
2: A co jsem tam dělal?
1: Striptýz.
2: Ajejejejejej.
3: Striptýz, to no.
2: Mě bolí hlava až po černici.
3: Ale ostuda, víte?
1: Ne, ostuda.
2: Co říkáte striptýz?
1: Striptýz, ale helejte, ono to bylo až při placení, víte? Tak ostuda nebyla.
3: Já, no.
2: Já ani nechci vědět, co bylo dál.
1: No tak dál, počkejte, dál jste potom byl u Modrý štiky.
2: Kde to je?
1: To je tam v Kamenném hvozdu.
2: Ježíš Maria, tam taky striptýz?
1: Ne, tam se dělal Rothschilda.
2: Rothschilda?
1: Rothschilda.
2: Co to je? Taky nějaká sprostňárna, víte?
1: Ne, to je moc slušná hra, to jste platil za celou vinárnu, víte?
2: Ježe, já platím, já neměl ani floka, takže to je dobrý.
1: Dobrý, oni vám vzali občanku totiž, víte?
2: Takže to je špatný.
1: No.
2: Ani mi neříkejte, co bylo dál.
1: No jo, Brali vás tam za strašného pracháče, pane Melichár.
2: No, pracháče, to je právě to, to je dneska tato doba. Dáte si někde 15 mizerných Napoleonů a hned vás držejí za multimilionáře. Ale ta bída doma, to nevidí nikdo. Pane, já nemám ani šindel. Mě prší do polívky.
1: Děte, vy nemáte šindel, chudá pomalá.
2: Ani jeden, proto já takhle dohádím.
1: Jo,
2: umíte si vůbec představit, co to je být bez šindele? Bez došky nad hlavou?
1: No jo, to je strašný. Počkejte, a co to ta šindel nebo ta doška vlastně je?
2: To je takový, jak bych vám to lapidárně. To je takový celý slaměn, to dřív si to dávali chudí lidi na střechu.
1: Počkejte, ale vy máte střechu?
2: Jo, nad hlavou. Nad hlavou je, že bez nožku, na vršku, roztrhanou. Já na ní dupi.
1: Je to mizérie, pane Melichare. Počkejte, a co takhle tašky nebo plech, víte?
2: Zbláznil jste se na stylovej mlejn plechovou střechu.
1: No tak pardon, vy máte mlejn? No. A co kolo mlýnský za 4 rýnský?
2: Jo, za 4 papíry. I s elektromotorem, no.
1: Je tak, že voda teče, mlýnský kolo, klapy, klap.
2: Vrko, co máte voda teče, co furt máte s tou vodou? Vždyť já při vás úplně vystřízlivím. Klapy, klap, já mám větrnej mlejn.
1: Jo, takhle přímo na vítr, větrnej mlýn, tedy mlýnský kolo na elektriku u větrného mlýna v závěci, že ano, no jo.
2: No.
1: A šindele, tedy došky.
2: Ty právě nemám, takže mi kape...
1: Na maják.
2: Ale ne! Namlát. Pochopte, že stylovej mlýn potřebuje stylovou doškovou střechu. Že v téhle mizerné době neseženete došku, kdybyste se rozkrájel. Proto já takhle vyvádím.
1: Počkejte, a řekněte mi, co děláte jinak, když takhle nevyvádíte? Myslím, jako v podniku.
2: Starám se o fondy.
1: Děte, vy máte nějaký fondy?
2: Pane, já mám fondu, ale prachy žádný.
1: A co pak to došly?
2: Došly na došky ze západního Německa. Pane, to jsou došky. Umělá hmota.

0: ta paleta barev nehořlaví, v dešti nepouštějí, ani déšť nepropouštějí. Pane, to jsou došti, to bylo furt týšeny vonu, ten chlap, co mě měl obstarat, zmizeli z prachama.
1: Yeah. Ale no to je mizérie, pane Melichar, to je mizérie. Jak vás tak poslouchám, člověk by brečel. Tak vy jste vlastně bez šindele, no, bez došku, no, bez perspektivy. Je, kde vy jen seženete Hastrmana do tak suchýho mlejna?
0: Hastrmana, no, to si budu asi dělat sám, až jsem v tom namočený až po krk.

0: Noc s hvězdou.
1: Mistře, přece mě v tom nenecháte samotnou. Přisadněte si ke mně a zaspíváme si spolu.

0: Noc plná hvězd.
1: Naši prosperující společnost můžeme rozdělit zhruba na dvě poloviny. Na spokojené a nespokojené. Ovšem, jedna z těchto polovin je daleko větší. Naše rodina, klidná a se vším svolná, patřila k těm, kdož žijí nenápadně, hledí si svého já a rozšoupnou se jen ostátem uznávaných svátců. Tak ku příkladu tchán z matčiny strany vždy v říjnu na den znárodnění odhazuje svršky, volaje, že ho hřeje společné vlastnictví továren a dolu, který mu dříve patřil. Ale jinak, když nejsou slavné dny, zdržují se členové rodiny doma, navzájem se zahřívají a maminka, která chodí poklízet do biografu, vypravuje obsahy filmů. Za celou dobu trvání našeho rodu nedošlo k žádnému rušivému momentu, neboť požár a povodeň, které u nás současně v loňském roce vypukly, se navzájem zlikvidovaly, takže jsme mohli dále žít i spokojeně na rubišti. A jak říkám, klid, klid, to byla devíza naší rodiny. Švagr vynálezce si cenil pohodu našeho spáleniště tak vysoko, že ho úřady za žádnou cenu nemohli dostat do blázince, i když na něj policie pravidelně pořádala lovy se sítěmi. Nebyl-li švagr zrovna štván, vynalézal. Pravdou je, že mu nešlo ani tak o kvalitu, jako o množství. Byl-li zrovna štván, zvonil co chvíli u známých i neznámých lidí, aby uschovali vynález, který mu v dané chvíli vadil v běhu. Několik švagrových vynálezů střežilo i naší rodinnou pohodu. Zvonil-li někdo, vyběhl ze schránky pumprlík a zakřičel: táhni, nejsou doma! Když dotěra nedbal pidi mužíkových slov a prošel nevšímavě dále, čekal ho další strýcův vynález. Sugestivní zatáčka ke strašidlu. Tím jsme byli dokonale pochráněni před nevítanými návštěvami. Za bariéru švagrova důmyslu vysmívali jsme se okolnímu nervóznímu světu, o kterém jsme od maminky slyšeli hodně filmů. Nouzí jsme netrpěli. Matči nám zda z biografu a švagrův invalidní důchod dávali dohromady pěknou sumičku. Proto nás velice překvapilo, když rodinu jednoho dne navštívila sociální pracovnice středního věku a nazvala nás hanbou čtvrti. Otec se ohradil, že zná horší případy a díval se upřeně na pracovnici. Nicméně vytáčky nepomohly, a úřední obsílka, kterou jsme obdrželi během týdne, hovořila jasnou a naléhavou řečí. My, děti, musíme do školy a otec příživník má se dostavit i o 8 hodině raní na pracovní úřad. Na pracovní úřad, rozčilil se tatík. Co bych tam dělal, byť nepracuju. A to s tou školou se mi taky nelíbí. Bude to nejspíš provokace ze strany řezníka Františka Stiblíka, kterému jsme dlužni delší čas za tunu masa. Půjdu mu rozbít hubu. Jelikož maminka byla v kině, nebyl doma nikdo, kdo by otce mohl zadržet. Naopak, my děti jsme tento návrh přijali s nadšením, neboť na lakomce Stiblíka máme také pivku. Právě před týdnem přirazil bratra Lojzu váhou k pultu, když ho otec lišácky poslal vyzvídat, jestli se v masně na dluh nezapomněl. Do krámu jsme vešli s otcem současně. Tady bude někdo platit, pokusil se bledý Stiblík ožert, ačkoliv ho pohled do otcovy brunátné tváře musel přesvědčit o opaku. Placení nedojde, opáčil otec klidně, ale zajímavé věci se tu dít budou. Jistě se nebudeš Stiblíku zlobit, když děti ochutnají něco u zenin. Navíc jsme nečekali. 14 postaviček obsypalo háky z hlavy. Jako pilné včelky. Stiblík za brávora. Ne, ne, u heráček ne. Spokojte se s kabanosem. Vždyť vám tolik chutnal, holoto. Děti sami vědí, co je dobré. hovořil zvolna otec. A ty zatím můžeš klidně psát obsílky. Obsílky? Zaúpěl řezník. Jaké obsílky? Abych přišel na pracovní úřad, hřměl otec a kopil do sádla. Jsi opilý, soudruhu Tuleji. Bránil se Stiblík. Ničemu z tvé řeči nerozumím. Vždy jsem vaši rodinu podporoval tím nejlepším, co bylo. Tu na koniny hovoří za vše. Otec si však nevšímal řezníkových slov. A děti bys posílal do školy, pokračoval trpce. Za to zaplatíš. A vykročil k lednici. Stiblík, bůh ví, kde se to v něm vzalo, se vymrštil. A dost! Kdo šáhne na maso, toho tne sekera, ať padne kam padne. A to se podívejme, řekl otec a šáhl na maso. Varoval jsem tě, pronesl řezník jen tak pro sebe a sekera zasvištěla vzduchem. Ten prst ti nezůstanu dlužen. Zvolal otec. Teď skoncujeme s dluhem. Zdravou rukou zamkl dveře a řekl tiše. Děti, ochutnejte Stiblíka.

0: Noc s hvězdou.
1: Milí žáci, dostalo se naší třídě neočekávané cti, že náš pan ředitel budovy dostavil se na malou inspekci. Zde, milí žáci, vidíte našeho pana ředitele, zde náš pane řediteli vidíte milé žáky.
2: Sedněte, hoši, jsem věru rád, že vidím fyziognomie žáku tak veselých. A věru, tento se velmi milé směje, chlapec onen, jak se jmenuje.
1: Toto je, pane řediteli, žák Kukačka.
3: Tady!
1: No tak, Kukačko, neodpovídej takto schoulen veška mě, tónem hrubým. Vstaň hezky, postav se zpříma, řekni zde.
3: No to je jedno, jak to řeknu, tak zde, no.
2: No. Přechválil jsem žáčka, onoho zdá se mi.
1: No, pane řediteli, Kukačka je žák poněkud drzý, ale zase je to syn pana starosty.
2: No, to není drzost, to je nadání.
1: Prosím, o nadání by tu byla řeč, tedy Kukačka je nadán zejména hudebně. No, Kukačko, vyjmi mi, prosím, no, vyjmi mi nástroj svůj ze škamny a zahraj něco.
3: Já dostanu pětku, ale mě to fuk.
2: No, neboj se a hraj.

0: No velmi dobře, velmi dobře. Tedy žáci, co jste nyní slyšeli, to byla fujara.
1: Ano, žáci, tedy fujara jest nástroj, jehož zvuky linou se z jara po pastvinách a na horních rovinách těmito zvuky bačové schánějí dohromady stáda sírů k lahůdkářům.
0: Tedy z jara, proto fujara. A nyní ještě je jeden nástroj, ten na podzim, fu podzim. Zdáli na něj umíš hrát, kukačka?
2: Ano, umím, ale jako první asi to bylo.
0: No zahraj, zahraj. Vidíte, žáci, vidíte, málem by to byl kukačka upustil.
1: Ano, tedy kukačko, nyní dej fujaře kolovati po třídě, aby všichni spolužáci mohli si prohlédnout i tento nástroj.
0: Ale opatrně, hoši, opatrně, ať to neupustíte. To, pane kolego, znám případ, kdy kolega chemik dal kolovati ve třídě litru nitroglycerínu.
1: Oh.
0: A nějaký hoch se napil nezbeda a pak zakopl a vybuchl. No to nemáte ponětí, my dodnes nemůžeme najít ani budovu, ani žatstvo, ani profesorský sbor, všecko je v luchtě.
1: Tedy ve vzduchu všechno samozřejmě, ano. To musel být výbuch náramný.
0: A nyní se naskytá právní otázka, samo sebou, kterou se zabýváme, zdali mají profesoři, jsoucí ve vzduchu, nárok, aby čas onen ve vzduchu strávený jim byl započítán do penze či nikoliv. Takové máme nyní potíže
1: to jsou
0: stavovské.
1: Starosti jistě veliké, ale já bych navrhl tedy, pane řediteli, zemské školní radě, aby se na místě bývalé budovy natáhla permanentně veliká plachta hasičská a vyčkávalo se tam trpělivě pádu alespoň části některého pána učitele nebo aspoň částečného žáka.
0: No já myslím, že to bude nejlepší. Já vám ostatně dám odpověď na druhé straně desky. No přeci se nebudeme bavit před žactvem, pane učiteli. No tak děti, já jsem přišel se k vám podívat. Zdali máte nějaké pohádky nové?
1: Tedy žáci, snad abychom panu řediteli ukázali něco hudby, něco zpěvu. Řekněte panu řediteli, zda hrajete rádi? A hrajete rádi hod? Tak hrajte.
0: Dle starých pramenů kdysi královal starý vedchý král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu smál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám.
3: Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, že mu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovoliti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král.
0: Pohádky vyčichly, zapadnul i král.

se smá. Čista jasna, kde se vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal. Já chci vládu, nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná, vylíhnul se nový tvor.

0: Noc plná hvězd.
1: Ideálním hostem jakéhokoliv zábavného programu je zasloužilý umělec Miroslav Horníček. Stačí, když hostitel navodí téma a Miroslav Horníček se vždy bezpečně chytne. Pokaždé s patřičnou dávkou moudrosti, humoru i bezprostřednosti, tedy tím, co je mu vlastní.
2: Víte, proč jsem vás dneska pozvala?
3: To si celou cestu lámu hlavu. Proč vy jste mě pozvala?
2: Kvůli jménu.
3: Já myslím, že chcete vyniknout. Vedle mě je to snadný.
2: Kvůli vašemu jménu.
3: Jo, kvůli mýmu jménu, Miroslav?
2: Ne, kvůli vašemu jménu. Podívejte se, my jsme tady měli hosty. No. Už malíře, spisovatele, herce, hudebníky, zpěváky, dokonce doktora. Ale ještě se mi nepodařilo do divadelka pozvat Horníka. Tak máme Horníčka.
3: Dobře. Když jste tak skromný, já to beru. V této šachtičce.
2: V tomto divadelku ano. Pod věžičkou.
3: Při těchto kahancích tady. No tak já, to jméno mě zavazuje určitým způsobem. Já nejsem v Ostravě poprvé v této roli Horníčka. Já jsem tady už asi 3x nebo 4x dokonce sfára. Což mi bylo ctí i nervákem vždycky. A dokonce tady mám takovou hezkou vzpomínku, že v hrozný hloubce dole za mnou přišel havíř a takhle z kapsy vyndal mou knížku v igelitu zabalenou, abych mu ji podepsal s tím, abych tam připsal, jak hluboko
2: klesl.
3: To podepsal. Ne. Jak hluboko podepisuju svou knížku, jak hluboko já jsem klesl. Že?
2: No, výborně. No. Miroslave, já jsem si na vás připravila pár otázek.
3: To jsem tušil.
2: Dobře. Tak tedy první otázka. No. Čím byste býval byl, kdybyste nebyl býval tím, čím jste?
3: Schválně vypadáte to ještě jednou tohleto.
2: Čím byste býval byl, kdybyste nebyl býval tím, čím jste?
4: Dobrý.
3: To je fantastický. Tedy, Marie, můžu říct, že už léta mě okouzlujete různými tvary. Že někdy na mě vybalíte pluskvamperfektu. To je v češtině velice vzácný tvar, to jsem nečekal tedy, to ne. No čím bych býval byl, kdybych nebyl býval lidi a tak dále, jo. To jste se učila dlouho, že? No tak já si myslím, že, pardon, proti otázku. A čím myslíte tedy, že jsem?
2: Hercem, spisovatelem, komikem.
3: No, komikem jenom doma. No dobře, tak dejme tomu. No. Ale já si myslím, víte, kdybych byl čímkoliv předtím, tak bych byl stejně skončil asi u této profese. Já mám takovou víru, že když je něco člověku dáno do vínku, že se tomu nevyhne. Aha. Já jsem taky vždycky nebyl hercem. Vy jste vždycky zpívala, nebo čím jste byla původní?
2: Ne, já jsem po maturitě šla hned do spořitelny jako úřednice.
3: A já myslím, uložit prachy.
2: Po maturitě.
3: No dobře. Já jsem taky byl původně úředníkem. Já jsem hned po maturitě přešel do plzeňské nemocnice, kde jsem vymáhal léčebné. Pak jsem cestou z nemocnice na kole, co mám mladý kluk, jsem chtěl na kole, projel tímž místem v téže chvíli jako auto a získal jsem otřes mozku, což je nepříjemná věc, ale má to jednu výhodu, máte do smrti písemně potvrzeno, že máte mozek. Ale řekl jsem si otřes mozku, to znamená konec s úřednickou kariérou, tak jsem odešel k divadlu, kde se to nepozná. Další otázka.
2: Miroslave, bránil vám někdy někdo ve vaší literární či herecké činnosti?
3: Ano, bránil. Já sám sobě, svou leností.
2: Ne.
3: Já jsem neuvěřitelně línej tvor. Jak vy vstáváte? Třeba ráda? Nebo? Já nemyslím, jako jestli nohama nebo...
2: Samozřejmě nohama. Já jsem takový ten denní typ, když je venku hezky ráno a svítí sluníčko, tak vstávám hrozně ráda. Brzy ráno.
3: Jak se říká, vyskočíte rovnýma nohama.
2: No.
3: Já prvně jsem vás viděl tady tančit, jak jsem si říkal, ta skáče rovnýma nohama. No tak já musím skákat tím, co mám, že? Ale než se... Než se donutím vyskočit, to je práce, já se ukecávám, Maria se ukecávám, denně ráno já si i lžu. Já už v polospánku si lžu a říkám si, jsi nadanej, vstaň. Třeba tě něco napadne, nebo tak, ne. Pak vstanu a já se taky denní typ. Ale než poznám, že je den, tak je poledne.
2: Další otázku, můžu?
3: Ano, jistě.
2: Kolikrát jste byl ženatý?
3: Vy mi to nebudete věřit, ale jednou. 35 let.
2: To je hezké.
3: Jedno. A vy?
2: Nebudete mi to věřit, ale taky jednou.
3: To vám taky nebudu věřit, to je pravda.
2: Já se na to ptám, protože jsem vás viděla v divadle Semafor

0: Pardon, já jsem řekla, že jste hrál v té hře.
1: Jo, jo. A koho?
0: Jindřicha Osmila.
1: A, omyl. Koukala po Kopeckým. Ne, ne. Já jsem hrál muže, který čte deník Jindřicha Osmila. Tak to napsal autor té hry. A Miloš Kopecký, který je typický představitel i v životě Jindřicha Osmila, že jo? Tak ten na mě kouká z hlediště. A to je, on je to zvláštní vak. No, představte si, že bych já hrál, mohl bych já hrát Jindřicha Osmila. Sem se mi podívejte, sem. Za tyhle oči. Mohl bych já dát popravit některou ze svých žen? Nikdy. Nikdy. Já si ji utejrám sám doma. Kopecký, jo, to jo. Ale to je zvláštní divák, víte. On přijde do divadla a přijde za mnou vždycky do šatny předtím a říká mi obyčejně, prosím tě, já jdu dneska do hlediště, kdybys mohl trošku umělecky ubrat, abych neměl mindráky. Pak přijde po představení a říká, to jsi nemusel tolik ubírat. To je zvláštní, ty diváka, on se nesměje, on sedí a on vždycky předem se omlouvá a říká, ale znáš už mě, že se nebudu smát. Já říkám, samozřejmě, že znám, že se nesměješ. A on se nezasměje, jo. A já vždycky říkám, no jo, ale lidi kolem na něj koukají, říkají, ani Kopecký se nesmá. To musí být pěkná volovina. Ale já mu to teď oplatím. Teď jsem se na něj nachystal, že půjdu na jeho představení a budu se od začátku do konce smát.
0: A co hraje?
1: On teď hraje tragédii Williama Shakespearea Richard III. Znáte to o tom Richardu III? On ten Richard III vystoupí a v prvním monologu na sebe vypálí lidem všecko. On o sobě řekne, jaké je prevíč, všecko o sobě řekne, co chystá, jaký vraždy, jaký intriky a tak dále. Takže lidem je jasno. Už můžou jít domů. A anglický národní divadlo hostovalo s Richardem III někde ve Skotsku. No jak tam přijeli, tak je napřed vzali do palírny skotské whisky. Tak jako nás, kdyby vzali do Vizovic, jo. A tam jim dali ochutnat nějaký ty vzorky, no a večer to vypálili a to Richard III začal ten slavný monolog. A v první řadě se jde takový starý gentleman se svou lady a nakloní se k ní a říká, pro Krista pána ten je ožralý. A ten Richard III přestal mluvit a povídá, já? To počkejte, až nastoupí ve voda s Buckinghamu.

čela na stole, kam letěl. Bublinky z limonády pít nechtěl. Sladké rohlíčky, bílé rakvičky,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Když se ještě podíváme na západ od nás, například do Berlína, kdy v zemských volbách zvítězila strana Die Linke, neboli němečtí komunisté, je čas se zamyslet nad složením voličského elektorátu ve velkých evropských městech, a to včetně například Prahy nebo Brna, kde mají stále zkrátka úspěch tito neomarxisté, progresivisté a liberálové všeho druhu, kteří podporují všemožné úchylky a zákaz normálního života běžným občanům. V našich českých podmínkách to znamená stranu Pirátů, v Berlíně například zmíněnou Die Linke, i když politici a reprezentanti těchto stran jsou většinou odchovanci z Bohnic. Nemyslíte? Smečka spřátelných humanoidů má zkrátka velkou základnu. Potvrzením je právě i Praha, kde je velké množství těchto magorů a jejich zástupců ve stranách Piráti, STAN a vlastně už i ODS. Takže až půjdeme volit, přemýšlejme a volme se zdravým rozumem. Jinak opět vyhrají šílenci. Máme o tom ostatně celý článek s podrobnou analýzou, kterou připravil Jindřich Kulhavý.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Noc s hvězdou.
1: Dobrý večer, dovolte, abych se vám představil, jsem Jonáš. Příjmení jsem ztratil před lety zároveň s legitimací. Od té doby mám zase levnější vizitky, to vám jde jedno s druhým. Jsem šťastný, že jsem zde v Itálii. Vždycky mě to sem táhlo. Můj dědeček totiž byl Ital. Nebo Švéd. Teď nevím, to je jedno. On byl námořník původně. On byl námořníkem a na stará kolena, měl stará kolena samozřejmě, to levé zvlášť, na stará kolena se usadil v Tyrolích
2: A nestýskalo se mu tam po vodě?
1: To jsem, něco takového jsem čekal. Po vodě, námořníkovi. Jo? On byl samozřejmě rum hlavně. A, ano, skutečně, on vám vypil rumu. On býval, kolikrát býval jak bič. Skutečně, co chvíli sebou švihnul. On pil hodně rumu a to je vám zajímavý. Ty lahve od toho rumu, to on nevyhazoval. On si je schovával a dělal do nich koráby, jako, jo? A dělal do nich prostě koráby. To dělávají námořníci VV, jestli račte znát. To je jednoduchý. To se nejdřív se, jak si vypije ten rum, čímž vznikne ta prázdná lahev. Ano. A potom on si takhle z dříveček si udělal ráhna, jo, a stěžně. A potom si udělal takový to plachtový si udělal, jo. A to všechno malinký, jo. To takový kormidýlko si udělal, malý. Jo, kormidýlko, malinký a práporku. On vám nadělal práporku. No, to za život nadělal práporku, to neudělá jeden za týden, co on jich udělal za život. No. Zkrátka, on tohleto všecko takhle bral a do pincety a tou pincetou to strkal do té lahve, jo, a v té lahvi to skládal v koráb, ty kousky. V té lahvi to skládal v koráb, tedy říkám v té lahvi, on zůstal ovšem venku, jo. To by nebyl žádnej kumšt jinak. No. To byl právě ten kumšt, že on zůstal venku a skládal to, takhle řekl bych, krz hrdlo, jo, to krz hrdlo tou pincetou to skládal v koráb.
2: To musela být ale piplačka.
1: Zase, ne? Piplačka je tady pinkat klávesy. To byla dřina, úmorná dřina. Taky to dědečka zahubilo. Skutečně on jednou dostal krásnou lahev, takhle si ji postavil a říkal, do tebe udělám životní dílo. Jo? On ji tykal, on si s flaškama tykal. Do tebe udělám životní dílo. A taky jo, vám. Dědeček nikdy nekecal, tedy nikdy někdy na ubrus jsem tam nebo tak, ale jako co řek, to platilo. Jo? A on si sedl a vstal od toho vám po 12 letech. Po 12 letech od toho vstal. A to neměl dělat právě. Poněvadž jak on od toho vstával, tak já nevím, nějak těma starýma kolenama zavadil o pong, jo, a ta flaška spadla a rozsekala se.
2: A ta loď taky?
1: Ta loď ne, ta ostala, loď zůstala.
2: Tak to měl váš děd kliku.
1: No krásnou kliku, ano, takovou mosaznou, chudák, oběsil se na ní, právě na tý. Skutečně, poněvadž, rozumíte, ta loď, která mu zůstala, tu mohl mít hotovou za 3 dny. A nikdy nikoho nepřesvědčil, že jí skládal 12 let, pincetou krzhrtlo v nějaký flašce. Ovšem, nepřišel jsem vám vyprávět smutné historky. Přišel jsem vám původně zaspívat. Budu zpívat poněkud zastřeným hlasem, protože jiným nevládnu, no. Uzlíky na hlasivkách, povídá lékař.
3: Tak už jsme opět na trávě, neslavně skončil ten náš let. Letěli jsme bez hlavě,

je po dešti složitě, žijem, žijem složitě, složitě, žijem, žijem složitě. V korytě řeky se zvedá kalný proud, chtěla jsem lítat, tak nenuďte mě plout. Vždyť všude čtu a pokud vím, tak ženská to je jenom slabý tvor. Škola také už mizí pod vodou, místa nejsou ani náhodou. Jen řeka stoupá z břehu a povodeň se šíří jako mor. Dívčí představy ty odplouvají do dála, kluk, co se mu patřila, mě mlčky říká plav. Složitě žijem, žijem, složitě, složitě, žijem, žijem, složitě.

víš, holka, není to tak složitý. Dospěli jiný, teď chápeš to i ty. A ještě včera byla zhloupé, rozmazlené dítě. Teď plaveš řekou, vzal tě dědí prout. Souhlasíš s ohněm, co musel uhasnout. Až půjdou kolem rybáři, tak chytnou tě i do děravé sítě. Jeden z nich ozdobí ti šaty vzácným kamením. Schováš se za jeho příjmením. Složitě, žijem, žijem. Složitě, složitě, žijem, žijem. Složitě, žijem, žijem. Složitě.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak, abych se vrátil k té cigaretě. Kdybyste jenom tušili, jaký nebezpečí nad váma visí, no tak byste tady tak nečinně neseděli. A já vás právě chci od tohohle hroznýho pocitu nejistoty osvobodit tím, že si s váma proberu takovou malou instruktáž. Jak se zachovat v případě požáru. Jo, to je za hodinku secvičený a potom bude umělecký program. Tak, za prvé. Kdokoliv z vás zahlédne během programu oheň, doutnající skérku nebo ucítí kouř, jako já na začátku představení, je povinen i během představení vstát a silným hlasem zvolat hoří. No? Občané, kteří nevyslovují písmeno ř, mohou místo toho říci hoví. Takže jakmile zazní hoří nebo hoví, tak to bude signál ke složitému pohybu publika. Ten si nejdřív probereme teoreticky a potom hned prakticky.

Tak tedy. Nejhůř na tom jsou ty, co se dějí uprostřed. To je celkem logický. Pač ty krajní jsou venku na šup. Proto ty krajní zůstanou sedět a ty prostřední se přesně derou. Sudí napravo a liší nalevo. Je-li dneska náhodou mezi váma nějaký sudí a je lichej, no tak to teda nevím. No, ten ať zůstane sedět. Ať ví, jaký to je. Až by se pak sál vyprázdnil, no já bych to s ním nějak dojednal. Jakmile opustí svá místa ty prostřední, vstanou první tři řady. To jsou ty krátkozraky a ty, jak zhoustne dým, ty nevidějí. A kdo máte řadu poslední, přijdete na řadu poslední. To se dobře pamatuje. Teď prosím vás, v našem divadle my máme dva východy. V případě požáru my musíme jeden východ herneticky uzavřít. Poněvadž kdybychom ho nechali herneticky otevřený, tak tu vznikne průvan a ten by nám to tu rozdmychával. Nemůžeme potřebovat. Když jsme si vysvětlili, jak má vypadat odchod z pořádaných diváků, provedeme nyní praktickou zkoušku. Já vzkřiknu hoří, ty prostřední vstanou a postupují do strany. Sudí nalevo a liší. No liší vlastně taky nalevo. Pač pravý východ je herneticky uzavřený. No. Tak pozor. 5, 4, 3, 2, 1. To je prasklá roura. My o požáru tady hrozí povodeň. Za chvilku to tady bude plný vody. Na hladině bude plavat mrtvej dobytek. Ženisté, halo, ženisté, pomoc, ženisté, už nic, už je to ženisté, dobrý, už si tam ostaňte, já jsem svobodnej. No jo, to je povodeň na krku. Já vím, no požár taky není žádná sranda, ale nakonec ta povodeň je ještě horší. No je, poněvadž požár to můžete hasit, ale povodeň, zkuste hasit povodeň. To nejde. To já jednou navrhoval a málem mě umlátili. Prosím vás, tady je takový důležitý pravidlo. V případě povodně neplatěj pravidla o požáru. Ale úplně něco jiného. A nyní pro uklidnění trochu hudby.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak kde jsme přestali včera?
2: No, my jsme přestali na té Sázavě.
1: Jo, jo.
2: Ty si vyprávěl, jak jste si uvařili to jídlo, jak jste měli ten rum a jak potom Voskovec odejel a řekl ti, zatím napiš jednu půlku, že pak to nějak dopíšete. A ty jsi tam zůstal sám.
1: No to jsme nedopsali pochopitelně, že jsme potom jeli do Prahy.
3: Moment, právě přinesla tvoje paní česnekovej sír. Ježišmarja, to vypadá.
2: To je česnekovej sír?
1: Ano, z Vídně nám posledně.
2: Jo, výborně.
1: To je francouzský sír s česnekem. Kluci, dejte si, to je výborná.
2: To si dáme, že ovšem nebude to cítit v tom rozhlase, nebude. Z nás.
1: To právě škoda.
2: Že by posluchači inhalovali, se
1: ano,
2: si myslel.
1: Ano, to je česnek.
2: U rádia, ano.
1: No, tak jsme to psali po těch kavárnách, že jo. No, tenkrát se tak žilo po kavárnách. Myslím, intelektuálně. To člověk věděl, kam kdo chodí, když potřeba mluvit s nezvalem, tak šel do určitý kavárny a potřeba mluvit s Tajgem a s Horou a se Seifertem. A každý jsme měli takovou nějakou, to byly takový jako kluby nebo co. Dnešní kavárna, já jsem se tak někdy šel podívat, no to je málo, když se dopojat. To je taková sbírka, kdyby to člověk sečet, jak jsou ty lidi starý, tak je to 18 000 let, nebo já nevím, 250.

0: Ano, co kavárna, to katedrála vlastně.
1: Ano, když to tenkrát se jaksi v těch kavárnách žilo intelektuálně. Byli tam hoši, kteří psali. No my jsme tam taky psali. No a tak se tam scházelo taky 9.
0: Jde o to, jakým způsobem jste hledali spojení té písničky hrobkový s tou povídkou, o které si říkal, že byla muž, který sbíral fotografie rozhořených.
1: No to tak nějak vzniklo samo. Já bych chtěl teďka mluvit o tom, jak jsme chodívali do těch kaváren, do toho tam 9 celů, jak voskovce vykopali z 9.
0: Aha, za filmovou roli.
1: Ano, za
0: filmovou. Protože tehdy ještě nevěděli, že film je ze všech umění pro nás nejdůležitější.
1: No pochopitelně, pochopitelitery, jak říkají staří Zímané. Tenkrát se nevědělo moc věcí, které se vidí dneska. Žili byla ta doba nevědomá, musíme jim mnoho odpustit. No voskovce vykopali tenkrát z toho. Protože...
0: Ale ne doslovně, tedy spíš by řekl,
1: no,
0: že...
1: Jo, to...
0: Ano, mu pokynuli tedy.
1: No, no, no, tak jak si, myslím, že ho tedy vyčlenili, nebo něco takového.
0: A to je hezké slovo, ano, vyčlení, to je hezké slovo.
1: Ano, protože on hrál v roli toho...
0: Ríša. Později to hrál Svatopluk Beneš, ale toho za to vodníku nevyčlenili.
1: Ne, to bylo předtím. On musel hrát tu roli. Až režisér Anton ho někde objevil, potkal ho, nabídl mu tu roli a zaplatil mu fantastický peníze, 6 000 za hlavní roli. No ale on to musel dělat, protože on byl zamilovaný. On byl zamilovaný, ukrutně zamilovaný. Do jedné dívky, která se právě jmenovala Meng, neboli
0: aha, Ruka.
1: Šimonka. Simon Meng. Je viděl jenom jednou z dálky, byla to moc krásná holka. No a on se s ní pak sešel za ty peníze, že jo, někde v Rapallo, v Itálii. A tak si myslím, že to patří do těch nejlepších vzpomínek jeho života. Ona pak odjela do Indočíny, tenkrát, nyní je to Vietnam. To bylo dost tragický pro něj. On jim měl moc rád a nemohl se s tím smířit. A potom si vzali její sestru, no a potom to jelo dál a teď, jak se to řekne, tak tedy osud se rozvíjel, že ano.
0: Ano.
1: Ale to tam, ono to do toho nějak patří.
0: No to, taková láska, to už stojí za vyčlenění tedy.
1: No pak ne, no to je obyčejně jednou v životě, že jo. Obyčejně, když je člověk mladý, a nebo pak, když už je moc starý, tak pak muskej se taky možná zamiluje. Ježišmarja, tak zblbne strašně, že je k smíchu každému, jenom ne sobě.
0: Já bych spíš, padlo už to jméno Ruka, tedy La Main.
1: No.
0: A ještě tady padlo to jméno Houska, tedy ta druhá.
1: No to
0: druhá.
1: Je ta klečná, no. Housková, co tady teď... právě dávala ten... chleba s tím,
0: ano,
1: se
0: no, a protože to je už nevzácný, tedy pardon, nejen to pohostinství, ale vůbec to, že taková léta tedy někdo s někým žije. Já myslím, že je to vzácno, že je to krásný, že by se je. O tom mělo taky mluvit, protože já myslím, že literatura se příliš zabývá tedy nepodařenýma svazkama,
1: no.
0: A že tohle považuji za svazek velmi podařený a že by stál tedy, chceš-li, no, za tak, trochu, no, vyznání.
1: No, stane malo kdy, no tak my jsme spolu, já nevím, mně to připadá, já nevím, jestli jí, ale mně to připadá od nepaměti, že jo. Já vím, že my jsme se sešli, když jí bylo 18 a mě 19. No a dneska mě je 61 a jí bude 60. Tak mezi, já nejsem matematik, tak to si
0: ano,
1: dá snadno vypočítat, že jo.
0: Dal, no, prosím, papíra, tušku, tak to spočítáme.
1: Chápete, pane, ano. Chápete, pane spoluklaune, že... takové manželství, to není nějaká betonová stráda. Přijdou úseky, které jsou, jak v Československu.
0: Znám, však jezdím na Zbraslav.
1: Ano. No tak právě, no to je ten celý kumšt a celý ten vtip, že u manželství, že když ty dva lidi si nějak rozumějí, mají se rádi a dovedou si ho odpustit, tak se můžou taky prát. A zaplať pánbu, že se mě to povedlo. A s vámi mluvím za sebe, nemůžu mluvit za ní, ona to náhodou není teď zrovna. A zaplať pánbu, že se to povedlo, protože člověk nemá dva životy a že to jednou za život povede takhle dlouho, tak může být člověk jenom tedy děkovat tak pánu Bohu, prosím. když někdo věří na Pána Boha. No a když někdo nevěří na Pána Boha, tak taky Pánu Bohu.
0: A děkuje například.
1: Komu jinému se dá děkovat.
0: A nebo příslušným místům tedy každého kterého.
1: Voskovec pašturoval v té Francii a pak byl členem takového spolku těch bývalých studujících na francouzských liceích v Dijoně. Já nevím, jakou funkci tam zastával, ale vím, že tam takový výbor, který se stará o zábavu, ne?
0: Ano, to bývá.
1: Že jo.
0: Například u baráčníků se tahle funkce jmenuje švandymistr.
1: Tak on byl takový švandymistr, že ano, že ano. Dneska bychom řekli...
0: Kulturní referent.
1: Ano, kulturní referent. By měl být švandymistr.
0: Ano.
1: On je ovšem švandymistr většinou. No, a tak byl švandymistr tohodle.
0: Ano.
1: A... Tam se jaksi objevil takový trend, jak dneska říká.
0: Jo, to je krát, to vzniklo nějak, a já to čtu pořád všude, trend.
1: No totiž, to nám ukradli původně Angličani.
0: Aha.
1: To je to anglické slovo trend.
0: Uh-huh.
1: A trend znamená, proud, to ano. Může znamenat takový duchovní proud, nebo to může taky znamenat takový směr.
0: Ano.
1: Trend, no Angličani nám to ukradli. Ano.
0: No. Tak jsme si to vzali vlastně zase zpátky.
1: Si to vzali do svého jazyka, my jsme to teď vzali zpátky a říkáme to mi jako trend.
0: Ano.
1: To trošku špatně vyslovujeme, ale to je jejich vina, ne naše, že ano. Čili, tedy, jak jsem k tomu trendu přišel, no? No, spolkni ten sejra.
0: O sejra nejde, o hlavu. Já nemůžu vyplivnout tu myšlenku, naopak se pak sejra spolku snadno. Ty jsi mluvil, že... Moment.
1: Nějaký trend, jak jsme se k tomu trendu... Ty jsi mě to máš toho, že mě přerušuje.
0: Teď jsem právě nepřerušoval, teď jsem se jde. O tom, že on byl tím švandymistrem a že ten trend toho spolku...
1: Jo, tak řekněme, že to tak bylo, jo?
0: Jo, dejme tomu.
1: No prostě se jednalo o to udělat nějakou veselici.
0: Uh-huh.
1: A Voskovec jako přišel na to, že bychom mohli tuhle hru, kterou píšeme, tu West Pocket Revue,
0: uh-huh.
1: To se jmenovalo West Pocket Revue, nebo kapesní revue. Oni to píšou s dvojitým V. Což by bylo West Pocket Revue, neboli revue ze západní kapsy.
0: Ano.
1: Zatímco West Pocket Revue znamená...
0: Kapesníčka u Westy, ne?
1: No, prosím, kapesní
0: revue. Kapesní revue.
1: A to bylo proto, protože v té době se prodával West Pocket Kodak.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Ano. Neboli ten malej Kodak, kapesní Kodak. Tak my jsme napsali tu West Pocket Revue a on si řekl, že bychom to mohli v rámci a pod hlavičkou toho spolku udělat, což jsme učinili. No. To bylo amatérské představení.
0: Takže to vzniklo vlastně, bych řekl, nedivadelně a neherecky.
1: Nedivadelně. No a tak jsme to začali hrát. Ovšem začali hrát, totiž to bylo míněné jako jedno představení. Tady v besedě, na malé straně, v umělecké besedě. Bylo to 19. dubna 1927, což je, teď to bylo právě 39 let. Ta Zdeníčka Housková, tehdy ještě, jako dívka, s kterou jsem chodil, tak jednak šila kostýmy. Jak to bylo? To byla nějaká... příbuzná nebo nějaká známá od Saši Machova, ta nám půjčila dílnu, no koupili jsme za pár grejcerů takový materiály a měli jsme po starým panu Voskovcovi dvě uniformy. Starý pan Voskovec, jak jsem říkal, ano, že ano,
0: kapelník.
1: Byl bývalý kapelník v tom...
0: V Petrogradě?
1: No, nedaleko Petrogradu a měl uniformy. Nádherný, takový kvalitní. Jedna byla taková černá, takový jako kajzerok až po kolena, dlouhá, se zlatýma knoflíkama. A jedna byla ta letní, bílá.
0: Mm-hmm.
1: No tak my jsme byli tenkrát oba tenký, totiž Voskovec byl tenčí vždycky než já jsem byl poměrně tenký a oblíkli jsme to. A u filmu byl jakýsi parukář, který se jmenoval Kobík. On byl předtím v Německu a to byl mistr parukář, tenkrát, já mluvím o průkopnických dobách, dneska se to zdá všechno strašně snadný udělat paruku. Tenkrát to je pes, co štěká, my nemyslí lidi, že
0: jsem krtám. To já. Mě to připomnělo jednu mou roli v

0: Národním divadle.
1: Jo, tam si štěká.
0: Ne, dost psů jsem tam hrál.
1: No prostě, tenhle ten...
0: Kobík?
1: Tenhle ten Kobík. On byl v Německu.

0: ve spárech upír. A to ve spárech upíra se nedodělalo nikdy. No, a on je znal, říkal, víš, oni nám udělají parouky. No tak ten Kobík pochopitelně říkal, tady jsou dva mladí kluci a chtějí parouky. A měl tam nějaký rokokový parouky, takový ty tady s těma na straně.
1: S těma loknama.
0: Tak je vzal, rozčesal. To ještě byly parouky, které se nelepily, ty měly čela. Mm. Jo, takový ty starý parouky, co měly to čelo, co se zalíčilo.
1: Zalíčovalo. Káčkem. Ano. Leichnerka.
0: Ano, Leichnerka. Ano. A už je mi to bílým, protože my jsme byli bílí.
1: Ano.
0: A on je rozčesal. No my jsme si tady na Žižku a byli jsme takový, měli jsme takový obrovský, kudrnatý, veliký bílý hlavy. Nabílili jsme se, protože jsme chtěli být klauni.
1: Ano.
0: No a Voskovec si udělal taký srdíčko tady na piskách a tak se jako vybarvil okolo očí. On byl totiž moc hezký. No já jsem tenkrát nebyl hezký, já jsem teprve teď hezký.
1: Ano, to je právě to štěstí, že někdo roste do krásy.
0: Ano, já jsem vyrost do krásy. A no, já jsem si jako tu široký ústa, ano. Že jo, červený. A jsem si ty očička, který jsem vždycky měl taky dost tedy jaksi.
1: Schovaný.
0: No schovaný a vůbec. Když jsem ještě chodil do školy, tak mě jednou kluci zavedli na Vinohrady. Říkali, tam máš krásný portrét. No a já byl bez zvědavá. Jsem s nima šel pěšky až na Vinohrady k jednomu řezníkovi. A ten měl za výkladem vepřovou hlavu. A tam v těch očičkách toho mrtvého vepře měl ještě za těch koutkách zastrčený řebíček. A oni říkali, vidíš, tady seš. Já jsem byl bez pak z těch Vinohrad, museli zpátky pěšky do Davise se bydlel. No tak, a jeden hoch takový, to byl jiná historie. To byl profesionální zloděj, ale moc dobrý kamarád můj. Ten vždycky říkal, Honzo, ty máš oči, jako když se pichne do horkýho knedlíku. No tak já jsem
1: tak
0: si tyhle oči velice podlíčil, aby prostě ty druhý řady viděli, že taky něčím koukám, ne? No vzali jsme si ty uniformy, to byl náš kostým a pod tím jsme pak měli takový proužkovaný trička, který se tenkrát běžně dostali. Pak jsem si musel nechat tkát speciálně, jak se poměry zlepšily. A měli jsme takový bílý kalhoty, který Zdenička šila, ale z takový látečky, že když to nebylo trošku naškrobený, tak to bylo strašlivý. Tak no bylo to laciný všechno. A teďka my jsme si dělali výpravu sami. Nejenom navrhovali, ale i to řemeslný. A to je malinký jeviště tam.
1: Já jsem tam hrál.
0: No to je tady vedle paralelku ode mě. Když jde okolo, tak mám vždycky takový nostalgickou křeč u srdce. A nemáte někdo cigaretu? Jo, tady.
1: Já jsem nekuřák.
0: No prostě jsme to začali. Děkuju. Tak jsme to zkoušeli tamhle ve sklepě. To nebyl sklep. Jak je kabán na West End. Já nevím, jmenuji se to ještě
1: West End. Ne, to jsem ještě ani neslyšel tohle.
0: No proti tehdejšímu Švandovu divadlu. Aha. Nyní divadlu Zdeňka Nedlýho. Byla taková kavárna.
1: To nevím.
0: Ta kavárna se jmenovala West End.
1: Aha. Ne,
0: což je nějaká takový...
1: To tam určitě není.
0: Určitě není. Ne. Tam je tank vedle.
1: Ano, ano.
0: No tak tam na tom rohu byla kavárna. A tam dole, pod tou kavárnou byly takové místnosti, který kavárník považoval, že mu přinesou ten hlavní obchod a zřejmě byly prázdný. A tam jsme zkoušeli. A my jsme mezi tím dělali výpravu, tu jsme si nakreslili a vymysleli. Nechali jsme si udělat u Truhláře paravan. Normální paravan, že? Takový rám na paravan.
1: Španělskou stěnu.
0: Já nevím, jak se... No jo, asi jo. No to jsou takový rámy na kloubech, nebo na pantech. 3 nebo 4 a ty se dají různě skládat a tak. Na to jsme měli háčky. Na to jsme zavěšovali papíry, na kterou jsme si ručně namalovali, co jsme chtěli.

0: Například Eiffelovu věž představovali...
1: Štafle?
0: No, to byla štafle za tím paravánem. A ta Paříž byla předtím namalovaná od nás, našimi vlastníma ručičkama. Různý ty prvky pařížský, že jo. A tímhle způsobem jsme to dělali a mimo to ještě jsme to zavěšovali různě a tak. To všechno jsme, to je taky jasně na těch fotografiích, dnes vidím ten rukopis toho kreslení voskovcovýho a mýho. A dělali jsme to v jednom bytě u jednoho kamaráda, to, který tam hrál, Hýčena, jsme mu říkali, tady někde to bylo, jak se jde do Nuslí. Já se pamatuju, že tam jeho rodiče měli byt a nějak malovali a nebyli v Praze. A my jsme v tom poloprázdném bytě to tam malovali. A když jsme to všechno udělali, tak jsme si někde vypůjčili dvoukolový vozík. Naložili jsme tam na ten dvoukolový vozík a když jsme to tlačili s Voskovcem do toho kopce na Vinohrady a dolů. No a jeli jsme na tu malou stranu a přijeli jsme k Národnímu divadlu. Tam byl ukrutný vítr, jako bývá vždycky, a teď to toho obořil a on nám to všechno sebral. A ona nám naše vespoke, které vylítala po Národní třídě a pomostě, a my to honili. Ale my jsme měli ukrutnou legraci přitom. Jsme to zase naložili zpátky a tam jsme to dovezli. A tímhle způsobem jsme, jak si to začínali realizovat. No a u Paláska a Krause, to byla taková tiskárna tadyhle, na tom náměstí Cenová radnice. Zašli jsme tam a zjistili jsme, že oni mají někde zahrabaný dřevěný typy písmen z roku 1860 nebo tak. A to jsou ty písmena, které dneska přišly velmi do módy. Pomocí western, pomocí západních filmů. Tak jeden čas se používalo realistický divadlo. To jsou takový ty písmena, taková dobová písmena, co mají, já nevím, jak bych to popsal, co mají takový ty nožičky, to A má ty nožičky tlustý, že ano, a to T, a je to tak zakončený. No je to typický písmo z těch 60. let.
1: Union Pacific.
0: Úplně on, to je ono, to je ono, no. Vinetou.
1: Ano.
0: No a tím jsme zašli si tisknout ty plakáty. A teď se nám strašně líbí ty ručičky. Koukej, Laso, dej pokoj. My tady mluvíme do rozhlasu a to není pro psy, to je pro lidi, tak už. A
1: ty ručičky, které teď jsou taky v módě, fantasticky.
0: Teď jsou teď
1: všude.
0: To se vrací, no. A tam byly takové ty ručičky, jo, taková ten ukazováček a to, tady s tou manžetkou, který se používali na to, když se jako něco mělo zdůraznit. Dnes premiéra.
1: Ne, pozor, ne, zde, nepřehlédněte.
0: Nebo dneska zelí.
1: Ano. Jo.
0: A my jsme to tam nacpali, ty ručičky, a ten od Paláska a Krause, ten muž říkal, abych to tam nedával, ty ručičky. My jsme říkali, proč? No to víte, to je smůla. Vždycky, když se dávají ručičky, tak takový podnik nejde, říkal. No, my jsme byli proti pověrám. Takže jsme, to nevadí, dejte ještě nějaký ručičky. Pak se nám tyhle plakáty staly klasický, jaksi pro nás klasický, že jo? Pro Osvobozený divadlo, myslím, a vždycky jsme ty malý plakáty tiskli tímhle písmem u Paláska a Krause. Tenkrát byli ovšem, ještě já nevím, jestli to dnes, byly dva druhy papíru žlutýho nebo modrýho. Jeden, který byl modrý, jaksi homogénně nebo žlutý, a jeden, který byl natíraný. Na tom natíraném papíru, který byl vlastně bílý a natíraný žlutě, ta černá barva seděla. A mimo to ta žlutá byla taková sita a to rvalo, bylo to dražší. No my jsme si říkali, no my jsme odjakživa na tyhle věci nehleděli s Voskovcem. My jsme nikdy nešetřili na tom, co chce divadlo. Nikdy. Na kostýmech, na lidech. U nás vždycky byli nejlíp placený lidi, nejlepší kostýmy, protože my jsme to nedělali jako podnikatelé, my jsme byli fandové, to je ten velký rozdíl. Taky jsme proto nikdy neviděli žádný prachy. To byla taková fáma, že máme na to. My jsme do toho dali, co to chtělo.